radostnou novinu, že Lukáš svého činu opravdu lituje a chce odprosit, v zápětí spěchá Vendulce povědět děvečka Barča. Její skřivánčí píseň, která hlásá naději a víru ve šťastný konec, bude posledním operním výstupem dnešního soaré. Doufám, milí posluchači, že jste si hudbu Bedřicha Smetany náležitě vychutnali. Já se s vámi před závěrečnou árií loučím a přeji vám pěkný zbytek nedělního večera. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Grafová.

0: Proglas nabízí relaci Rádia 7.
1: Uši k duši s Lucií Endlicherovou a Markem Macákem.

0: Emocím se v současné době věnujeme v pořadu Uši k duši. Pořadu, který pravidelně hostí psychologa Marka Macáka. Vaší průvodkyní v něm je Lucie Endlicherová. Vítejte, vítej i ty, Marku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My se dnes scházíme po třetí u tématu emoce a to dnešní setkání by mohlo mít titulek Emoce v životě, možná Emoce v životě víry. Tak nejprve emoce v životě. My už jsme hodně mluvili o tom, že bez emocí to prostě nejde a že je spíš naším úkolem naučit se ty emoce číst, naučit se jim rozumět a naučit se s nimi jistým způsobem nakládat. A stejně se chci zeptat, opravdu to bez emocí v životě nejde? Není jednodušší život, když je prostě racionální, neemotivní?
1: Tak, v jistém smyslu asi jednodušší je, ale jak jsem říkal kdysi na začátku této série, oni tam vždy nějak jsou v celku naší bytosti, nějak jsou i u těch lidí, kteří opravdu jakoby jsou pouze racionální pro sebe a pro druhé navenek. Tak prostě jejich tělo něco prožívá. Akorát může být člověk od toho odpojen a ona je to škoda. Ony ty dvě stránky se doplňují, navzájem potřebují, navzájem se o sebe opírají. Velká část emocí dává zprávu o tom, že něco je rozumné nebo nerozumné udělat teďko. Oni jsou taky součástí motivačních nějakých jako struktur v naší duši a v tom smyslu mají svoji racionalitu vlastní. Souvisí taky s nějakou tou moudrostí těla, které nám nabízí reakce, podněty, pocity, které dávají zprávu o tom, jak něco je, často pravdivou, když nevždy. A zase racionalita, abstraktní, taková ta logika, tak je naprosto podstatné součástí našeho lidství, ale jak jsme zmiňovali, opírá se o emoce. A vlastně, když máme opakovaně zkušenost nějakých situací, tak ona se usadí v pocitech. A můžeme si vybavit, co se nám stalo, ale daleko rychleji, že nám to dostupný v pocitu z toho třeba okruhu situací. Třeba, že s takovýmhle psem se nejedná. A nemusím potom vymýšlet, když takového psa uvidím, kolik jsem jich viděl a spočítat si ho, jak je to statisticky pravděpodobný, že zrovna tenhle bude taky nebezpečný. Ty emoce mi sdělí, že mám utíkat. A pak to třeba domyslím, jo, ale pokud dobře fungujou a dobře odráží realitu, což není vždy, tak ty funkční emoce vlastně hodně urychlí racionální jednání v řadě situací v životě. A my se o to opíráme, aniž bychom to věděli.
0: Dobře, tak v životě jsou emoce v pořádku a přijde mi, že ještě tenčí let je emoce v životě víry, protože tohle už je něco, co je úplně těžko popsatelné, těžko uchopitelné a stejně bych byla ráda, kdybychom o tom mluvili. Možná to vezmeme z té nejjednodušší stránky, jak

0: která se jmenuje Kostel, to je celý. Ale už si nevšimnete, co tam je na těch zdích třeba, nebo dneska, já nevím, když byly poprvé filmy, takové ty jako fantazie a podobně, tak to bylo strašně majestátní pro nás, fascinující a tak. A teď je toho tolik, že už člověk jako si hodně rozmýšlí, zda půjde zas do kina na něco, kde budou všechny ty efekty a všechny ty věci a už to nebereme moc vážně. A my si zvykneme někdy takhle zacházet s tím biblickým jazykem, že když je tam něco, co z běžného hlediska, takovým běžným okem vlastně je trochu jako moc nadnesený, nebo trochu moc jako duchovní, nebo trochu moc jako nějak jako moc vážný, kdybychom to domysleli do důsledku a trochu nám to nesedí tím lidským naším přemýšlením, tak to přehlídneme jako, že to je bibličtina. Mějte radost, když vás něco drtí, když přichází na vás rozličné zkoušky. A já si myslím, že je třeba zvlášť věnovat pozornost tady těm textům, protože za nima většinou se skrývá způsob přemýšlení a způsob vnímání vztahu a reality, který je nám cizí, ale do kterého nás Pán Bůh volá. Když to vezmeme na té rovině, že se na to díváme tak jako zase běžným okem, tak můžeme skončit u toho, že buď si budeme vyčítat, že nemám radost, když se mi děje něco hrozného, anebo že budu někomu, komu se děje něco těžkého, říkat, že se má radovat a držet hubu a krok po křesťansku a začneme dělat násilí. Ale když budeme pořádně číst ten text, tak celá ta kapitola Jakuba, ta první, tak nás uvádí a zve do nového způsobu přemýšlení, který umožňuje, že člověk bude mít radost v situaci zkoušky. Ale tak je to jiná radost, než ta běžná, kterou si představíme. Jo? Je to radost, která je hlubší, která je barvitější, která je komplexnější. Většinou, když se mluví o duchovních emocích, tak vycházejí z těch, které známe, ale ty, které známe, jsou takový semínko, které musí umřít, aby mohla vyrůst ta duchovní emoce, láska, radost, pokoj a ty další, o kterých jsme mluvili předtím. Takže třeba u toho Jakuba, tak se potom dál mluví o tom, že v těch zkouškách, tak když zažíváme, že nerozumíme, proč se něco děje, tak, že máme prosit o moudrost, což předpokládá, že ji nemáme. On nám řekne, mějte radost, a potom nám řekne, kudy tam. A vlastně nám řekne, proste o moudrost. V tom je předpoklad, že nám může chybět, že je to v pořádku. A potom říká, no, lidé v takovéhle situaci, to je parafráze, tak můžou mít dojem, že Bůh je proti něm, že Bůh je zlý, že je v něm nějaké zatmění, tak vězte, že v něm žádný zatmění není, je teďko v situaci zkoušky, že Bůh se chce oslavit, že Bůh ví, co dělá. A teprve v takovéhle situaci se můžete o to zkusit učit, opřít. A vlastně vám ukazuje jednotlivý kroky směrem k té radosti, o které se tam mluví, která vychází z opření se o Hospodina v situaci, kdy jsem utiskován něčím, kdy přichází rozličné zkoušky. Takže on mluví sice jen o té emoci, a když to vytrhneme z kontextu a neřekneme ten zbytek, tak to vypadá, že nám říká něco nesmyslného, ale když to vezmeme ze široka, tak vidíme, že nás zve pozvednout zrak a jít do perspektivy, která umožní, aby jsme něco takového to prožívali. A tam vidíme i to propojení těch emocí v biblickém jazyku s určitým porozuměním, s určitou racionalitou, která ale počítá s realitou duchovního života, s realitou Boha, který nad tím bdí, s realitou věčného života a tak dále. Vlastně je to takový přechod od těch přirozených emocí, které na sobě pak někdy vynucujeme v duchovním životě, k těm emocím skutečně duchovním, které je nepopírají ty přirozené, ale dávají jim ještě daleko větší hloubku a rozšiřuje jejich kontext.
1: Takže nás Bůh může skrze emoce vést nebo dokonce i vychovávat?
0: Myslím, že skrze emoce nás vychovává často a vede a jednak nás vede a vychovává k novým, hlubším a lépe zakontextualizovaným emocím. Oni jsou tam prostě nějak od začátku přítomny, ale právě tak, jak o tom říkám, ne jako hlavní vodítko, ani ne jako poslední vodítko, ale jako jeden ze všude přítomných aspektů. Že křesťané si často pletou emoci s Duchem Svatým. Duch Svatý je osoba. Já jsem taky osoba, nebyl bych rád, aby se někdo pletl ze svou emocí. A přitom vím, že vyvolávám v lidech emoce. Myslím, že takhle potřebujeme brát Hospodina taky komplexně, když mu nasloucháme, když hledáme, co chce, kam mě vede, co mi chce sdělit, tak víc si vědom ty emoční stránky a toho, že někdy mám něčeho pocit, že tohle je dobře. A potom můžu k tomu hledat to myšlení, jo. A nebo

0: Někdy člověk už ví, že o některé pocity se může opírat víc. A nebo někdy vnímáte na takové té nějaký hlubší duchovní rovině, že tenhle prožitek, že se třeba bojím a někam nemá mít, takže je nějak speciální. Ale udělat si z toho pravidlo, že když něco prožívám, tak je to boží. A nebo když něco neprožívám, tak není. To je na druhou stranu taková specialita řady křesťanů, že když mám pocit prázdnoty, nebo když mám pocit, že neprožívám takové to nadšení, takže Bůh je daleko, a nebo že je něco špatně. C.S. Lewis to komentuje tím, že tímhle způsobem si velmi snadno spleteme špatnou večeři z nepřítomnosti Hospodina. Prostě, že to není jednak jedný. To, že Bůh je a jak se k nám staví, je otázka objektivní reality, ze kterou my nic moc neuděláme. My tu realitu buď přijmeme, anebo ne. A naše emoce to nějak reflektují, anebo ne, v danou chvíli z různých důvodů. Ještě je to hodně vidět v těch společenstvích, kde se hodně klade důraz na čtení písma, což je výborná věc, tak se někdy třeba říká o tom, že písmo někoho oslovilo, nebo neoslovilo. Jo, a sdílej potom lidi, co je kdy oslovilo, a vlastně někdy je to o tom, že lidi si říkají, u kterých textů prožili něco emočního. Většinou pozitivního, někdy třeba i negativního a tak. A začne se měřit, zda Bůh mluví, když čtu Bibli, tím, zda jsem u toho něco prožil. A upadneme do představy, že když u toho něco neprožiju, tak se nic nestalo. Respektive tak to bylo zbytečné, nebo Bůh nemluvil, nebo to nebylo to čtení písma, takové to, jak má být. Od té doby, co jsem si prošel malým peklem, kde jsem si tohle sám působil, tak lidem říkám, nečtěte písmo proto, aby vás oslovilo, čtěte ho proto, že je to pravda. Užitečnost čtení písma nevychází z těchto pocitů, ani z těch zvláštních situací, kdy najednou to zapadne. Ono je to pravdivý bez ohledu na to, v jakém stavu od toho odcházíme nebo co od toho prožíváme. To, jak věci prožíváme, hodně souvisí ještě s mnoha jinými aspekty, které jsou na naší straně, než s nějakou objektivní, materiální anebo duchovní realitou.
1: Děkuji, Marku, za praktickou radu na závěr. Těším se na příští setkání, kdy budeme znovu mluvit o emocích. Pro dnešek se uzavírá pořad Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macák.
2: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.
3: Známé české přísloví, kdo uteče, ten vyhraje, připomene studna slova, ve které Jiří Hurta znovu přináší výklad prvního listu Korinským. Text z 10. kapitoly tohoto dopisu varuje před pocitem já na to mám, zároveň však ukazuje, kde může každý člověk čerpat sílu. Poslouchejte v neděli 23. srpna od 7 hodin a 45 minut.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Hodiny u fleku teď ukazují čtyři. Jan Werich právě vyšel ze dveří křemensárny. Před bijem koruna už na něj čeká Jiří. Jen skončí film, tak jdou si sednout do kavárny.

Vítězslav nezval. Schází z mostu na nábřeží, ten podivuhodný kouzelník jde za ním, on však nevidí ho. Ve světle luceren svět u nohou mu leží.

Jaroslav Seifert zrovna na Žižkově vstává. Pozdraví sousedku, co věší prádlo na pavlači. Šel pozdě spát a tak ho pobolívá hlava. Zapije aspirin a do reda.

koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přešla a dál snad bude hezky.

se zarodí. Třískají do kytar a chválí všecky krásy světa. Tak je to od pradávna, co svět světem stojí. Má lásko, podívej,

koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přejde a dál snad bude hezky. Dáme si víno, je

0: začíná pořad Jak se vám líbí. Ničím nerušený poslech vám přeje Milan Tesař. Dnes nás bude zajímat slovenská blues rocková skupina Quiero Grande. Můj rozhovor s jejím zpěvákem a kytaristou Adym Kelemenem vznikl na dvakrát. Setkali jsme se v březnu v Šumperku na soutěži Blues Aperitif. Tam Quiero Grande vystupovali jako jedni ze sedmi finalistů a já jsem zasedal v porotě. Quiero Grande nakonec uspěli a zahrají si v listopadu v Šumperku na mezinárodním festivalu Blues Alive. To ale není všechno. V září 2017 jsem byl členem jiné poroty. Šlo o celoslovenské finále soutěže Slovakian Blues Challenge. V ní Quiero Grande vyhráli a postoupili do evropské soutěže do norského města Hel. A právě o cestě do Norska bude pojednávat druhá část našeho rozhovoru, kterou jsme s Adym pořídili dodatečně. Ale pojďme to vzít od začátku. Když si najdete stránky skupiny Quiero Grande na serveru Bandzone, zjistíte, že v jejich adrese figuruje ještě starý maďarský název kapely Čuka Májolaj. Jak to tedy s názvem je, nám vysvětlí Ady Kelemen.
1: V roku 2013 sa od nás odpojil náš bývalý bubeník Erik a v podstate sme troška reštrukturalizovali kapelu a prijali sme nového bubeníka Vojta, ktorý s nami teraz hrá. A vtedy sme sa rozhodli, že už prevážila v repertoári naša vlastná tvorba a chceli sme sa posunúť aj ďalej, lebo predtým to bol taký maďarský názov, ktorý zodpovedal v podstate regiónom, v ktorých sme hrali na južnom Slovensku, viac maďarských hovoriacich a potom sme zmenili v podstate repertoár na vlastný anglický, takže sme chceli vymyslieť nejaké také typickejšie meno a Quiero Grande je v podstate veľký kýr, dedina, odkiaľ pochádzame.

0: Kromě rozhovoru s Adym Kelemenem vám dnes nabídnu také skladby z alba Unorthodox, které skupina Quiero Grande nahrála v roce 2016. Jak název napovídá, bude to neortodoxní blues. Ale co skupina hrála na začátku své existence?
1: V roku 2006, keď som sa pridal ku kapele, som mal ešte 14 rokov a vtedy spieval ešte Robi, lebo ja som mal taký iný hlas ešte. Mm-hmm. Ešte sa mi nedalo spievať. A vtedy spieval Robi po maďarsky a hrali sme repertoár kapely Hobo Blues Band, čo je v podstate legendárna maďarská kapela, mm-hmm. ktorá hrala v podstate cover verzie Rolling Stones s maďarskými textami. A bolo to výborné, Robi spieval asi do nejakého 2008. Vtedy som v repertoári spieval možno ešte iba dve skladby po anglicky alebo nejaké vokály. A potom postupne od roku 2009 som prevzal v podstate tvorivú zložku kapely a spieval som ja, tvoril som ja.
2: Uh-huh. Takže to už potom byl autorský repertoár.
1: Prevažne, ale takisto hrali sme prevzaté skladby od Erika Claptona, Jimiho Hendrixa, týchto velikánov, ktorých si ctíme, B.B.ho Kinga, máme veľmi radi Johnnyho Wintra. Takže sme hrali aj prevzaté veci.
0: Hovoří Ady Kelemen, zpěvák a kytarista skupiny Quiero Grande, o své tvorbě a také o tom, jestli se jako autor snaží spíše napodobovat vzory nebo jít svou cestou.
1: Já se snažím o to, aby to bylo také vlastné, ale samozřejmě člověk se nevyhne nějakým tým vplyvom alebo vzorom a já mám veľa vzorov, například veľa v mojej tvorbě počuť jednak Jimiho Hendrixa alebo Thomas Andersona, který je v podstatě gitaristom mojej obľúbenej kapely Kamčatka zo Švédska. A v podstate majú taký progresívny prístup k bluesu. Vždy je to blues, ale troška taký švindlerský. Tak by som to povedal.

0: Už jsme mluvili o dvou úspěších skupiny Quiero Grande. Z Blues Aperitivu postoupila na velký festival Blues Alive. V jehož rámci bude v listopadu 2018 zahajovat jeden z festivalových večerů. A ze Skalice, ze Slovakian Blues Challenge, postoupila do celoevropské soutěže v Norsku. Teď tedy s Adim Kelemenem o soutěžích.
1: Bonzo Radvani ma dlho prehováral, aby sme sa prihlásili, že sa mu to ľúbi, čo robíme. Trvalo roky, rokúce, kým ma presvedčil, možno aj 5-6 rokov, kým som sa prihlásil vôbec do Blues Aperitivu, alebo aj do tej slovenskej verzie, čiže do Slovakian Blues Challenge. Fakt asi 5 rokov ma prehováral, až sme sa prihlásili a na naše veľké prekvapenie sme zvíťazili, lebo tam boli skvelé kapely okrem nás, takže to bolo prekvapenie. Skalica, dvakrát sme tam hrali, dvakrát bolo vypredané ako plná show a fantastickí ľudia. Ako, ja neviem, či sú tí ľudia iní na Záhorí, ale boli skvelí. A boli tam aj Češi, samozrejme, z pohraničnej oblasti. Výborné. Dobre sa hralo v Skalici.
0: Ve Skalici se tedy hrálo dobře a ze Skalice skupina Quiero Grande postoupila na European Blues Challenge do Norska. Když jsem se s kapelou setkal na začátku března na Blues Aperitivu, měli cestu do Norska těsně před sebou. Těšili se, jak je znát, z tehdy natočené odpovědi.
1: Hráme 16. marca, nebo vás březen, a hráme o polnoci, čo je celkom zaujímavé jako poslední. Nevíme, v jakom stave bude porota alebo ľudia, ale těšíme se velmi. Je to pro nás velký trip alebo velká projížďka. Budeme letieť lietadlom, teda pôjdeme najprv vlakom do Krakova 8 hodín, 2 hodiny do Trondheimu a potom do Hellu, ale tešíme sa na to, áno. Pripravili sme sa na to, že pôjdeme. Je to veľká investícia, ako cez niekoľko stovák eur nás to bude stať, ale prečo nie? Kapela z dediny, prvý raz v zahraničí, niekde v Norsku, tak to je fantázia.
0: Tolik tedy těšení do Norska na celoevropskou bluesovou soutěž. A jak se slovenským bluesmenům na severu líbilo, to si řekneme po další skladbě, která se jmenuje Wolf on Your Trail.

0: Denně či občas zapni si Proglas.
1: Je toho tolik, co je navždy dávno pryč. Zavře se hladina, rozplynou páry. Tajemně dýchá čas, ten tichý ran hojič. A občas zašeptá, že už jsem starý. Tajemně dýchá čas, ten tichý ran hojič. A občas zašeptá, že už jsem starý.

až budeš daleko od dětství, návratů budeš se bát, až bude každé svědectví.

když si ho snad bude přát. Bude křesťan, žid či pohan, zloděj, básník, král či kat.

Milé dítě, tak ti vrátí všechny dárky. Ta dívka rychle opustí tě, poletí spolu dál jako ptáci. Dívka, dítě, pták a lhář. Dívka už zas slzy ztrácí a déšť jak pláč ti smáčí.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno, a k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strachy dobře znát. Umět si vybrat, na jakou stranu se jako první podívat. Viděla toho tolik, víc než měla, ani to nebolí, všechno

S pátou hodinou raní na Proglasu začíná koncert varhanní hudby. Vyslechneme dvě skladby, čtyři malé chorální předehry France Schmidta a andante z takzvané nulté symfonie Antona Brucknera. V obou skladbách hraje na varhany Klaus Sonnleitner. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu skončil koncert Varhanní hudby. Vyslechli jsme dvě skladby. Čtyři malé chorální předehry France Schmidta a andante z takzvané nulté symfonie Antona Brucknera. Na Varhany hrál Kraus Sonnleitner.

0: Vítejte při poslechu dnešního pořadu Knihovnička. Tentokrát ze studia Hradec Králové, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. Mými hosty ve studiu jsou Jiří Reichl a Radek Vohlídka a budeme si povídat o sbírce básní se zvláštním druhem poezie a fotografií, která se nazývá Pinot Noir. Já mám tady ve studiu před sebou krásnou knihu, která je poměrně obsáhlá. Vyšla v srpnu roku 2024, má 296 stran a obsahuje 33 básníků se svými ukázkami tvorby a k tomu také spoustu fotek, které ovšem nejsou ledasjaké. A já mám zde zároveň nakladatele a spoluautora Jirku Reichla a dalšího spoluautora a člena redakční rady Radka Vohlídku. Tak vás tady oba zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: A my se dnes trošku pobavíme tady o té knížce. Možná bychom mohli začít od samotného názvu. Proč se knížka jmenuje zrovna Pinot Noir? Připomíná mě to určitý druh vína.
2: To je správná asociace. Knížka se jmenuje Pinot Noir protože vlastně záměrem tohohle sborníku bylo vytvořit to tematický a ta tématika, kterou jsme si vybrali, je noirová poezie.
0: Co to znamená?
1: Noirová poezie trošku navazuje na takové to asi známější, třeba noirové filmy. To znamená, je to taková temnější poezie, je to trošku melancholie. A jedna taková zajímavost, lidé, kteří se zajímají o tu poezii, řekněme trošku hloub, nám říkali, že tenhle ten vlastně pojem noirová poezie ještě nikdo nepoužil oficiálně. Sice samozřejmě v dějinách poezie té noirové poezie je hodně, ale jako terminus technicus jsme s tím přišli prý první.
0: Takže jste průkopníci?
1: Určitě.
0: A jak jsem říkal, součástí té knihy je i množství fotografií, které ovšem jsou také noárové. Tak vysvětlete, co to je a proč jsou tam?
2: Tak pochopitelně k poezii patří ilustrace a ty ilustrace je dobrý, aby trošičku vázaly k atmosféře těch daných veršů. No a proto jsme zvolili černobílou fotografii v takovém jako většinou temnějším ladění, anebo i kontrastním hodně, anebo i třeba v negativu. A autory těchto fotek z valné většiny jsou dva fotografové, jeden teda skutečný fotograf a druhý jako těžký amatér. Ten těžký amatér jsem já, Jirka Reichl, a ten skutečný fotograf tak je Martin Weisbauer, což je mimochodem člověk, který si tady s náma teďka povídá.
0: Nepřeháněl bych to s tím profesionálem, to nejsem, ale pokusil jsem se přispět do té knihy.
2: Dále potom ještě do té knihy přispěli svými fotografiemi v menším množství Pavel Jech, což je možná trošku překvapení, je to cestovatel a mimo jiné taky nábytkář z Dobrušky. A přispěl taky Ivo Malý, což je velice dobrý fotograf, který žije nedaleko Dobrušky, a Jitka Fialová, jedna z autorek sborníku.
0: Mě, když jsme knihu připravovali, docela překvapil ten způsob přidávání fotografií. Jirko, řekni k tomu něco více. Ty jsi vlastně předal naše fotografie těm básníkům, aby si sami vybrali, jaká vhodná fotografie se hodí k té jejich konkrétní básni. Je to tak?
2: Je to tak. Byl to takový bazar nebo e-shop, nebo jak to říct, dostali nabídku a kdo se dřív ozval, tak ten tu fotku získal. Takže takhle si ty fotky rozebrali. Někteří z básníků mi věřili důvěru, ať vyberu těm jejich básním vhodnou fotku sám, tak jsem to udělal a nikdo nebyl proti, takže myslím, že vznikl velice pěkný verbálně vizuální dílo.
0: Když už jsme u toho, tak kolik tedy básní a kolik fotografií tahle ta publikace obsahuje?
2: Tak, co se týče básní, tak je to 33 autorů. Většina z nich má 5 básní, někteří z nich 4. Jestli dobře počítám, tak je to zhruba nějakých 160 básní. A co se týče fotek, tak těch je tam přibližně 90.
0: To vysvětluje, proč je tato publikace docela obsáhlá, téměř 300 stránek ve velikosti A5.
1: Asi bychom měli zmínit, jak k tomu nápadu a následné realizaci došlo. My se spolu s kolegy, s tady přítomným Jiřím Reichlem a s kolegou básníkem Martinem Vídenským setkáváme nepravidelně v restauraci Malý Růžek v Hradci Králové. Máme takzvanou literárně poeticko-pivní společnost a vzhledem k tomu, že jsme před 2 lety spolu dali dohromady za přispění a ponoukání tady Jirky sborník 7x7 poetických zastavení, tak jsme si říkali, že bychom zase něco mohli spáchat. A jak už tady Jirka říkal, říkali jsme, pokud máme dělat sborník, tak by ten sborník měl být tematický. To znamená, došlo k tomu, že jsme říkali, že ta noárová poezie, že vyloženě se tomu zas tak moc sborníků nevěnuje. Jirka přišel s nápadem to nazvat Pinot Noir a dodali jsme k tomu ještě podtitul Nalejte mi další verš. A tak jsme se rozhodli, že budeme v tom nápadu pokračovat, rozvíjet ho. V první fázi jsme oslovili autory, kteří už vydávali u Jirky v nakladatelství Tofana, plus potom další jména. Každý z nás přihodil lidi, které znal, o kterých věděl, že jsou kvalitní a že mají k tomu, co říct k tomu tématu. Takže tím začala více jak půlroční anabáze, kdy se počet autorů rozrostl na těch zmíněných 33 a začalo probírání. Tomu probírání to zase předám tady slovo Jirkovi, protože to byla taky zajímavá zkušenost, ale nakonec si myslím, že se podařilo to usadit tak, že ta kvalita tam je v celé té knize a není to nějak jaksi kvalitativně rozhoupané.
0: To asi musel být dost obtížný úkol při tolika básních a tolika básnících.
2: Je to tak, nebylo to vůbec snadný a já si tady posloužím citací z redakčního slova na závěr, abych to tady teďka nějak neskopal svou nepřesnou interpretací. Takže, zaradovali jsme se, neboť Noirově laděné veršování je doslova nabito literárním charizmatem. V tu chvíli jsme si však neuvědomili záludné úskalí. Určitou odlišnost našich představ o tom, jakou charakteristiku má vlastně taková noirová poezie konkrétně vykazovat. Touto drobnou anomálii jsme si zadělali na pořádný problém při redakční práci. Shodnout se na tom, zda dodaný rukopis toho či onoho básníka vykazuje dostatečnou a hlavně tu správnou noárovost, bylo občas peklo. Několikrát jsme se museli, s obrovským sebezapřením a nechutí jak jinak, znovu sejít na malém vinglu a společně ohladit trůčí spor hrozící přejít dokonce až v hádku. No, opravdu to občas nebylo vůbec jednoduchý, občas ty názory na to, jestli ten či onen básník má ty básně opravdu dostatečně noárový nebo nemá, bylo na ostří nože a skutečně jsme se museli několikrát neradi sejít na vingulu a vypít tam několik piv a přitom spory jako zamít pod stůl a nakonec se dopracovat k tomu, že vznikl obsah knihy v té podobě, v jaké vznikl. Je však nutno říct, že z těch 33 básníků už jeden z nich není mezi námi. Konkrétně Oskar Razer Zapletal, který se už odebral během letošního roku do básnického nebe a vydání knihy se nedočkal. Takže my jsme mu ten sborník dedikovali a já tímto i teďka na vlnách Rádia Proglas posílám Oskarovi pozdrav do nebe a poděkování.
0: My tady operujeme celkem novým pojmem noárová poezie, kterého jste vlastně průkopníci, dalo by se říci. Čím tedy se vyznačuje, jaké musí mít rysy, abychom ji zařadili do noárové poezie? To jste vlastně řešili při tom výběru.
1: Je pravda, že jsme si nejdřív museli, a to už tady Jirka zmínil, ukotvit vlastně, co to ta noárová poezie je. Protože opravdu, co nám básníci posílali, bylo vidět, že úplně v tom tápou někteří. Jo? To znamená, měli jsme spoustu milostné poezie, která je sice hezká, ale jako ta noárová tam jako není. To znamená, jak jsem říkal na začátku, měla by to být poezie, která je, řekněme, temnější, taková jako hlubší, vycházející, já nevím, z těch hlubin života, většinou bývá i melancholická, až depresivní někdy u některých básní. Takže to jsou takové společné znaky a jinak to není samozřejmě úplně striktně takhle dáno. Když si čtenář přečte vlastně celou tu sbírku, tak vidí, že tam jsou jakoby různé odstíny té noárovosti. Každý to pojal po svém a to je na tom, myslím si, velice, velice zajímavé, protože na jednu stranu ta sbírka je pestrá, a na druhou stranu není roztříštěna. Ta noárovost to nějakým způsobem drží. Takže tohle si musí každý čtenář vyzkoušet. Proto si myslím, že by bylo dobré i zmínit, kde ten sborník sežene čtenář. Sborník samozřejmě bude k dispozici na všech čteních, které budeme pořádat. Jak v tomto roce už připravujeme i takové tour na příští rok, kde jako bonus dostanou věnování autorů, kteří budou přítomni. A druhá sborník Pinot Noir čtenář sežene buď to v prodejnách nebo na e-shopu Kosmasu, to znamená knihkupectví nebo
2: Kosmas.cz.
1: Kosmas.cz, tak. Určitě víme, že tyhle ty knihy jsou k dostání v Praze, Hradci Králové a v Pardubicích.
0: Jaký má podle vás dobou vztah noárová poezie k dnešní době? Má dnešním lidem co říct a v jakém směru?
2: No rozhodně. Já jsem přesvědčený, že rozhodně, protože asi se mnou budete souhlasit, že prožíváme složitý období z více důvodů a realita občas člověka jako sráží k depresím, když si třeba pustí zprávy nebo se podívá do zpravodajství na internetu, tak to je skoro na sebevraždu. Já to radši už nedělám, abych si nekazil náladu. Takže ty temnější nálady, depresivní a takový jako melancholický, hloubavý, tak myslím si, že padají na člověka dost intenzivně. A my jsme se snažili v tom sborníku navzdory tomu noárovému ladění ty deprese jako neprohlubovat nebo prostě toho člověka přečtením knihy nezatlačit ještě víc pod zem, ale naopak jako ukázat, že i ve složité temně se tvářící realitě se dokáže najít způsob, jak v tom žít a jak vlastně člověk může se stoupením do svého nitra zvládnout existování v tomhle světě a najít svoji integritu, která mu dá sílu a energii pokračovat dál. Myslím si, že výraznou hodnotou této knihy je i předmluva, kterou nám napsal významný pedagog a spisovatel Přemysl Krejčík. A je to zásluhou našeho kolegy redaktora Martina Vídenského, který tady dnes bohužel s námi nemůže ve studiu sedět, protože právě Martin Vídenský domluvil s Přemyslem Krejčíkem jeho vstup do sborníku tímto vkladem a jsme za to oběma moc vděční.
0: Tak já vám oběma moc děkuji za návštěvu, za představení zcela nového druhu poezie a doufám, že tento druh osloví právě v dnešní době, jak jsme o tom mluvili, co nejvíce lidí, protože opravdu asi sedí na problémy dnešní doby. Takže díky.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.
0: Na konci našeho pořadu Knihovnička jen zopakuji, že jsme si představili básnickou sbírku Pinot Noir, která obsahuje specifický druh noárové poezie a fotografií stejného stylu. Mými hosty byli Jiří Reichl a Radek Vohlídka a ze studia Hradec Králové se s vámi loučí Martin Weisbauer.

míří zpátky k břehu. Šiješ si šaty na klíně s nekonečným počtem stehů. Nechte mě jít kousek napřed, támhle za rohem. Ustavičným, ostrým, svižným pochodem.

jakoby jsem propad rovnou ze 14. století. Vždycky byl prlenec, taky rufián a ženkým.

Blíží se 6. hodina a s ní také myšlenka na den s názvem Za koho pokládáme Ježíše. Pochází od papeže Františka a uslyšíme ji v podání Martina Holíka.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. V Matoušově evangeliu se Ježíš ptá učedníků, a to je dobrá otázka, za koho lidé pokládají syna člověka? Tak se můžeme ptát i my, co lidé říkají o Ježíšovi? Obecně o něm mluví dobře. Mnozí ho vidí jako velkého učitele, jako výjimečného člověka, dobrého, spravedlivého, důsledného, odvážného. Ale stačí to k pochopení toho, kdo je? A především, stačí to Ježíšovi? Zase, že nikoli. Kdyby byl jen postavou z minulosti, jako byli pro tehdejší lidi Mojžíš, Eliáš, proroci, byl by krásnou vzpomínkou minulosti. To Ježíšovi nevyhovuje. Proto hned přidává rozhodující otázku. Ale vy, za koho mě pokládáte vy? Kým jsem pro vás nyní? Ježíš nechce být protagonistou dějin, ale vašeho, mého dneška, ne vzdáleným prorokem. Ježíš chce být Bohem, který je blízko. Kristus je Bohem přítomnosti. Drazí bratři a sestry, na cestě života nejsme sami. Kristus je s námi a pomáhá nám na naší cestě. Právě Petr to chápe a díky milosti volá. Ty jsi Kristus, ty jsi syn živého Boha. Nenechme se odradit, pokud se nám někdy vrchol křesťanského života zdá být příliš vysoko a cesta příliš strmá. Hledejme vždy Ježíše, který kráčí vedle nás, přijímá naše slabosti, sdílí naše úsilí a pokládá svou pevnou a laskavou ruku na naše slabá ramena. S ním nablízku se také obracejme jeden k druhému a obnovujme svou důvěru. S Ježíšem už není nemožné to, co se nám samotným zdá nemožné. S Ježíšem můžeme jít vpřed. Kéž nám Maria, matka cesty, pomůže cítit svého syna živého a přítomného vedle nás.

Odbyla 6. hodina v neděli 23. srpna, jste si naladili Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Katolický kalendář dnes ukazuje na svatou Růženu z Limy, peruánskou mystičku, terciářku dominikánského řádu. Zemřela v tento den roku 1619. Stala se patronkou Peru, Filipín a západní Indie, ochránkyní zahradníků a obchodníků s květinami. Mezinárodní den na paměť obchodu s otroky a jeho zrušení připomíná noc na dnešek roku 1791. Před 235 lety v současném Haiti a Dominikánské republice vypuklo povstání, které vedlo k zániku transatlantického obchodu s otroky. 175 let nás dělí od úmrtí spisovatele Aloise Jiráska. 75. by oslavil spisovatel zesnulý roku 2017 Petr Šabach. Před půl stoletím zemřela herečka Jiřina Šejbalová. Před 15 lety odešla Markéta Fialková, disidentka, signatářka Charty 77 a členka výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, diplomatka, tajemnice prezidenta Havla, dcera Jiřího a Dany Němcových. 66. narozeniny dnes slaví morální teolog profesor Albert Rettmann, předseda sdružení Ackermann Gemeinde, někdejší proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. 68. narozeniny má písničkář Karel Plíhal. 70 let se dožívá někdejší fotbalista a hlavní trenér české reprezentace Karel Jarolím. A svátek slaví Sandra, jméno je z italštiny a překládá se jako ochránkyně mužů. Tak Sandrám blahopřejeme k dnešnímu svátku. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Dnes bude jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojedinělé s přeháňkami. Nejvýše naměříme teploty mezi 17 a 22 stupni Celsia, s výjimkou jižní Moravy tam může být až 25 a v 1000 metrech na horách bude kolem 13 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu nás v následující hodince čeká proud písniček. Od 6:30 se pak můžete připojit k ranní modlitbě, kterou tradičně zahájíme četbou dnešního evangelia. Navážeme modlitbou ranní chvál a také nabídneme další duchovní slovo. A teď už soubor Gaudete a píseň Maria, nezapomínej.

To byla skupina Mariánky, píseň s Marií a teď už nedělní očekávané události s datem 23. srpen 2026. Orelská pouť na svatém Hostýně dnes pokračuje duchovním programem. Mše svatou s biskupem Prokopem Brožem je možné od 10 hodin poslouchat živě na vlnách Proglasu. Odpoledne pouť slibuje divadlo pro děti. Besedu o Janu Bulovi a Václavu Drbolovi, vedenou páterem Lukášem Janouškem a také křížovou cestu. 800 let od založení kostela svatého Bartoloměje oslaví věřící v Praze 9 kýjích. Součástí mše svaté bude požehnání nového oltáře z relikví svatého Karla Akutise a nového mobiliáře. Poté následuje přátelské posezení s koncerty a divadlem. Přímý přenos bohoslužby s pomocným biskupem Zdenkem Wasserbauerem zajistí od 10.30 televize Noé. Vše svatá završí duchovní obnovu společenství Staň a choď. Konala se od pondělí v sedlešti u Frýdku Místku. Pořádající spolek se dlouhodobě věnuje pastoraci lidí s tělesným handicapem v katolické tradici. Biskup Vojtěch Cikrle bude slavit děkovnou bohoslužbu v Knínicích u Boskovic u příležitosti 220. výročí posvěcení zdejšího kostela svatého Marka. Život a odkaz pátera Antonína Šuránka připomene pouť v kapli svatého Rocha nad Uherským Hradištěm, kterou pomáhal v letech 1965 až 1968 obnovit. V rámci Evropských dnů židovské kultury zazní v synagoze v Polici u Jemnice koncert akordeonu a violončela. Letošní ročník festivalu, který se věnuje židovské historii, kultuře, tradicím a dědictví, má téma Láska. V kostele svatého Pavla v Hradci Králové na Pouchově chystají večer chval s doprovodem hudby chválové skupiny zdejší farnosti a jejich přátel.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Setkání rodičů kněží v roce svatého Františka svolává na Velehrad na příští víkend od pátku 28. do neděle 30. srpna českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád, který o akci řekl.
2: Je to setkání první. A jak to tedy vzniklo? Když jsem skončil službu spirituála v olomouckém semináři před 23 roky a stal jsem se biskupem litoměřickým, od té doby, čili už těch víc jak 20 let, tuto myšlenku nosím v srdci, protože jsem poznal opravdu veliké množství bohoslovců a vím, že bohoslovci mají rodiče, tak jsem pojal myšlenku. Původně to bylo pozvat maminky kněží, jako taková mariánská postava, Maria pod křížem a podobně. No a pak se to vlastně teď na poslední chvíli pastitelně rozšířilo i na tatínky kněží, čili na rodiče. Takže ta myšlenka ve mně dlouho zrála a teď jsem si nějak řekl, já už tady dlouho třeba nemusím být, tak teď nebo nikdy. A já mám jediný volný termín v srpnu teď a také na Stojanově měli za celý rok jeden volný termín, což je první potvrzení, že asi je to Boží vůle.
1: Hlavním cílem setkání je podle Pavla Posáda vyjádřit vděk rodičům kněží.
2: Obsah je takový, tak setkání rodičů, aby jim na prvním místě poděkoval za to, jak podporovali nebo jak pomáhali a pomáhají teď už po mnoha letech třeba svým synům kněžím. A můžu říct slovy svatého Augustina. Svatý Augustin říká, že každý kázání má potěšit, poučit a pohnout k lepšímu životu. Tak já bych řekl, teď mě tak napadá, že to bude cílem poděkovat, povzbudit a máme to pod záštitou svatého Františka, takže to bude setkání a také zároveň duchovní obnova. Bude tam několik přednášek a bude tam taky moderovaná diskuze a samozřejmě třikrát budeme za tu dobu slavit eucharistii. Je možné hlásit se téměř dokonce ještě před tím setkáním.
1: Prozradil českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád. Doplňme, že na setkání maminek a tatínků kněží na Velehrad na příští víkend se mohou zájemci hlásit ve Velehradském poutním a exercičním domě Stojanov. Telefonní čísla a e-mailová adresa jsou na webu stojanov.cz.

Je 6 hodin a 30 minut neděle 23. srpna. Na Průglasu v tuto chvíli následuje četba Evangelia a také modlitba ranní chval. Pokud se chcete blíže seznámit s dnešními liturgickými texty, naleznete je i s komentářem na webu víra.cz.

z 16. kapitoly podle Matouše. Když Ježíš přišel do kraje u Cezareje Filipovi, zeptal se svých učedníků: za koho lidé pokládají syna člověka? Odpověděli: jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekl jim: a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl: ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl: blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: ty jsi Petr, skála, a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království. Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi. A co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi. Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.

0: Teď už přijměte pozvání k modlitbě ranní chvále. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Jiří.
0: Prožíváme 21. neděli v mezidobí. Dnešní texty jsou z prvního týdne žaltáře od strany 913, v novějším vydání breviáře od strany 913, ve starším 812. 812. Antifona k Zachariášovu kantiku a závěrečná modlitba z této neděle strany 803, 803 nebo 712. 712. Ještě zopakuji dnešní texty v novějším vydání breviáře od stran 913 a 803. Ve starším vydání od strany 812 a 712. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Bože, k pomoci naší, radšiš pospíši ti, srdce naše i smysly, duchem svým řídi, abychom ve jménu tvém zpívání začali, svým srdcem i rozumem čest chválu vzdávali.
1: Sláva buď Bohu Otci, též i jeho Synu, v nerozdílné Trojici i Duchu Svatému, jako se vzdává vždycky od světa počátku, vzdávejme jimi všichni až na věky věků.
0: Buď také chválen od nás, Bože všemohoucí, že jsi celý noční čas ráčil nás svou mocí, laskavě ochrániti ode všeho zlého, k němuž mohlo dojíti lstí ďábla zlostného.
1: Rač nám svou pomoc dáti, ať v tvém milování můžeme vytrvati do svého skonání. Po smrti pak nás všechny do své slávy vzíti, se svatými na věky budem tě chváliti. Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám, aleluja.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mrtví tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, plesající mrtví zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel já sám.
0: Má duše ne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám. Aleluja. Jako tři mládenci v ohnivé peci zpívejme Bohu. Požehnaný jsi Bože. Aleluja.
0: Všechna díla Páně, velebte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa, velebte Pána. Anděle Páně, velebte Pána.
0: Všechny vody nad nebem, velebte Pána. Všechny mocnosti Páně, velebte Pána.
1: Slunce a měsíci, velebte Pána. Nebeské hvězdy, velebte Pána.
0: Všechny deště a roso, velebte Pána. Všechny větry, velebte Pána.
1: Ohni a žáry, velebte Pána. Studeno a teplo, velebte Pána.
0: A roso a jiní, velebte Pána. Zimo a chlade, velepte Pána.
1: Ledy a sněhy, velepte Pána. Noci a dni, velepte Pána.
0: Světlo a temno, velepte Pána. Blesky a mraky, velepte Pána.
1: Země, veleb Pána, chvál a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy, velepte Pána. Vše, co na zemi roste, veleb Pána.
1: Prameny, velepte Pána. Moře a řeky, velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
1: Všechna zvířata divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
0: Izraeli, veleb Pána. Chvál a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velepte Pána. Služebníci Páně, velepte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velepte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velepme Otce i Syna, i Ducha Svatého. Chválme a oslavujme ho na věky.
1: Jako tři mládenci v ohnivé peci, zpívejme Bohu. Požehnaný jsi Bože. Aleluja. Synové Sionu, ať jásají nad svým králem. Aleluja.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou. Jeho chvála, ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce. Synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem. Ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězy a železné okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud. Všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Synové Sionu, Synové Sionu, ať jásají nad svým králem. Aleluja.
0: Za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi. Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla přísluší našemu Bohu na věčné věky. Amen.

0: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi.
1: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi.
0: Ty, který sedíš po pravici Otce,
1: smiluj se nad námi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi. Ty jsi Petr, skála, a na té skále zbuduj svou církev.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného spasitele, z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna, ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázala našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ty jsi Petr, skála, a na té skále zbuduji svou církev. Chvalme Krista Pána, neboť On je naše světlo a naše slunce, které osvěcuje každého člověka a nezná západu, a volejme.
1: Pane, život je náš a naše spásu. Stvořiteli vesmíru, vděčně přijímáme od Tvé lásky počátek tohoto dne.
0: A připomínáme si Tvé vzkříšení.
1: Kéž nás dnes Tvůj duch, darce všeho dobra, naučí konat, co je Ti milé.
0: A Tvoje moudrost, ať nás vždy vede.
1: Dej nám, ať nás účast na dnešní bohoslužbě naplní velkou radostí.
0: Ať s radostí slyšíme Tvé slovo a přijímáme Tvé tělo.
1: Z celé duše Ti děkujeme.
0: Za Tvá nesmírná dobrodiní.
1: Pane, život je náš a naše spáso.
0: A připojme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, Ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli. Uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: O 21. neděli v mezidobí čteme z knihy proroka Sofoniáše začátek první kapitolu a část kapitoly druhé. Podtitul Den božího soudu. Hospodinovo slovo, které uslyšel Sofoniáš, syn Kušiho, syna Gedaliáhova, syna Amariáhova, syna Ezechiášova v době judského krále Jošíjáha, syna Amonova. Jsme tu naprosto všechno z povrchu země, praví Hospodin. Jsme tu lidi i dobytek, jsme tu nebeské ptactvo i mořské ryby. Nastane zkáza bezbožníků, vyhubím lidi z povrchu země, praví Hospodin. Vstáhnu svou ruku proti Judovi a proti všem obyvatelům Jeruzaléma. Zničím z tohoto místa to, co zbylo po Bálovi, a jména modlářských i Hospodinových kněží, ty, kdo se klanějí na střechách nebeskému zástupu, ty, kdo se klanějí a přísahají při Hospodinu a přísahají i při Milkomovi, ty, kdo se odvracejí od Hospodina, ty, kdo Hospodina nehledají a o něj se nestarají. Mlčte před Pánem Hospodinem, neboť je blízko Hospodinův den. Hospodin připravil oběť, zasvětil své pozvané. Blízko je veliký den Hospodinův, je blízko a nastane velmi rychle. Hořký je hlas Hospodinova dne, i hrdina v něm bude křičet. Onen den je den hněvu, den soužení a tísně, den zkázy a zhouby, den temnot a mlhy, den mraků a bouře, den troubení a válečného ryku proti opevněným městům, proti vysokým cimbuřím. Budu soužit lidi, že budou tápat jako slepci, neboť hřešili proti Hospodinu. Jejich krev bude vylita jako prach a jejich vnitřnosti jako výkaly. Ani jejich zlato, ani jejich stříbro je nebude moci zachránit v den Hospodinova hněvu. V ohni jeho rozhodlení bude strávena celá země, neboť s rychlostí způsobí zhoubu všem obyvatelům země. Shromážděte se, sejděte se, nemilovaní lidé. Dříve, než budete rozptýleni jako odvanutá pleva, dokud na vás nepřijde žár Hospodinova hněvu, dokud na vás nepřijde den Hospodinova hněvu. Hledejte Hospodina, všichni pokorní v zemi, kteří jednáte podle jeho výroku. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete v den Hospodinova hněvu.
1: V rámci duchovního slova jsme naslouchali prvnímu čtení z 21. neděle v mezidobí.

Je tu 7. hodina v neděli 23. srpna, posloucháte Proglas. Od mikrofonu zdraví a pěkné ráno přeje Natálie Fajtová. Katolický kalendář dnes ukazuje na svatou Růženu z Limy, peruánskou mystečku, terciářku dominikánského řádu. Zemřela v tento den roku 1619. Stala se patronkou Peru, Filipín a západní Indie, ochránkyní zahradníků a obchodníků s květinami. 175 let nás dělí od úmrtí spisovatele Aloise Jiráska. 75 by oslavil spisovatel zesnulý v roce 2017 Petr Šabach. Před půlstoletím zemřela herečka Jiřina Šejbalová. Před 15 lety odešla Markéta Fialková, disidentka, signatářka Charty 77 a členka výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, diplomatka, tajemnice prezidenta Havla, dcera Jiřího a Dany Němcových. 66. narozeniny dnes slaví morální teolog profesor Albert Rettmann, předseda sdružení Ackermann Gemeinde, někdejší proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. 68. narozeniny má písničkář Karel Plíhal. 70 let se dožívá někdejší fotbalista a hlavní trenér české reprezentace Karel Jarolím. A svátek slaví Sandra, jméno je italského původu a překládá se jako ochránkyně mužů. Tak Sandrám blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké počasí přinese neděle? Bude jasno až polojasno, ráno ojediněle s mlhami, během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvýše naměříme teploty mezi 17 a 22 stupni Celsia, na jižní Moravě může být až 25 stupňů a tisíci metrech na horách kolem 13. Toliko počasí. A co jsme si pro vás připravili na nedělní ráno na Proglasu? Teďka nás čeká 3/4 hodinka písniček, tedy ranního proudu s pozvánkami a se zprávami. 7 hodin a 45 minut naladíte tradiční relaci Rádia 7 Studna slova. Od 8 hodiny se pak můžete těšit na pořad duchovní hudby. Nejprve nabídneme slavnostní mši C-dur Johanna Nepomuka Humla a 12 variací pro varhany Wolfganga Amadea Mozarta. Potom nás čeká pořad Dotýkání světla a v 10 hodin je naplánovaná mše svatá z Oralské pouti na svatém Hostýně, kterou bude celebrovat biskup Prokop Broš. To je tedy výhled na dnešní ráno a také dopoledne. A teď si pustíme Paprsky a píseň o naději.

0: 22. ročník festivalu Hudební léto v Heřmanově Městci ohlašuje poslední koncert sezóny. Bude dnes v kostele svatého Bartoloměje od 17 hodin. Podrobnosti má hlavní organizátor Jiří Kabát.
1: Vážení posluchači Rádia Proglas, srdečně zveme na závěrečný koncert festivalu Hudební léto v kostele svatého Bartoloměje v Heřmanově Městci. Závěr festivalu bude opravdu slavnostní. Vystoupí komorní filharmonie Pardubice, sbor Vox Aura a solisté Helena Hozová, Markéta Cukrová, Marek Žihla a Roman Hoza. Jako recitátor vystoupí pan děkan Adrian Jaroslav Sedlák a v solovém výstupu také houslistka a koncertní mistryně komorní filharmonie Pardubice Markéta Čepická. Bude to opravdu velké obsazení a zazní Bachova Čakona s vloženými chorálními fragmenty podle studie německé muzikoložky Helgi Töne a také novinka, světová premiéra skladby Sedm slov, kantáty, která zde zazní ve světové premiéře. Je to skladba dramaturga festivalu Jiřího Kabáta, který vás tímto také na tento koncert velmi, ale velmi srdečně zve.

0: Na brněnské Staré radnici je volně přístupná výstava s názvem Historie, která se právě píše. Prostřednictvím fotografií ze sbírek Národního památkového ústavu přibližuje stavební proměnu jedné z nejvýznamnějších brněnských památek během celého 20. století. Podle kurátora výstavy, historika Michala Konečného, je cílem ukázat, že radnice, kterou dnes vnímáme jako danou a neměnou, je ve skutečnosti výsledkem neustálých proměn a rozhodnutí několika generací. Více mluvčí brněnského turistického informačního centra Hana Bánovská.
1: Stará radnice není jenom architektonickou památkou, ale živým svědkem celé historie Brna. V roce 2024 byla zapsána na seznam národních kulturních památek České republiky, což dokazuje, že jde o poklad, který je potřeba udržovat. Stará radnice patří k nejstarším a nejvýznamnějším světským stavbám v Brně. Vznikla už někdy v 13. století. Nicméně procházela v průběhu let různými přestavbami, podepsaly se na ní různé styly, ať už renesanční, arkáda, samozřejmě fiala, která je ta nejznámější fiala, která je stupní gotiky, ale zanechalo na ní své stopy i třeba baroko nebo rokoko. Poslední takové přestavby probíhaly ve 15. století. Tady tyto přestavby máme zdokumentovány i Národnímu památkovému ústavu fotografiemi. A právě tyto fotografie jsou obsahem té výstavy aktuální na nádvoří. Zároveň ta výstava je trochu zvláštní svojí podobou, protože ty fotografie jsou umístěny na takové dřevěné konstrukci, která připomíná vlastně to lešení, kterým teď je samotná radnice obestavěna kvůli rekonstrukci střechy. A navazuje právě na tady tu estetiku. Výstava byla připravena kurátorem Michalem Konečným, společně s grafitem Jakubem Poláchem a mladými architekty Štěpánem Smolkou, Ondřejem Bradávkou, Tomášem Lovitinským a Martinem Voldanem a Eliškou Hubalou.
0: Uzavírá Hana Bánovská z Turistického informačního centra Brna. Ještě doplníme, že výstava Historie, která se právě píše, je zájemcům přístupná do konce září.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Je 7:30, neděle 23. srpna a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Katolický kalendář dnes ukazuje na svatou Růženu z Limy, peruánskou mystičku, terciářku dominikánského řádu. Zemřela v tento den roku 1619. Stala se patronkou Peru, Filipín a západní Indie, ochránkyní zahradníků a také obchodníků s květinami. A podle kalendáře občanského má svátek Sandra, jméno je italské a znamená ochránkyně mužů. Tak všem nositelkám tohoto jména blahopřejeme. Česko vyšle do boje o Oscara v kategorii Mezinárodní celovečerní film dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. Česká režisérka Pepa Lubojacky v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se závislostí. Propojuje v něm deníkové záběry, stylizované vzpomínky, oživlé fotografie i grafické koláže.
3: Ten film samozřejmě má za sebou vítězství na Berlinále, čili na jednom z nejprestižnějších festivalů. Zároveň tam ještě kromě hlavní ceny dostal Caligari Film Award, což je cena v té sekci Forum, není úplně nezávislá, ty cesty Forum, která vysloveně oceňuje filmy, které překračují běžné hranice filmové tvorby. A to tím tento film rozhodně je a tím taky zřejmě upoutal kolegy akademiky a tím je inspiroval k tomu, aby právě tento film vybrali jako našeho kandidáta.
2: Řekl o snímku Kdyby se holuby proměnily ve zlato Ivo Maté, prezident České filmové a televizní akademie. Režisérka Lubojacky uvedla, že si váží důvěry akademiků a akademiček. Považuje za důležité o závislosti mluvit otevřeně a bez studu. Lidé, kteří se s ní potýkají, stejně jako lidé bez domova, si zaslouží základní mezilidský respekt. A proto nás těší, že tato témata jsou považována za důležitá, uvedla režisérka.

0: Pětipatrové varhany v brněnském besedním domě v těchto dnech rozebírají a čistí varhanáři. V píšťalách se totiž uzazuje prach, který ovlivňuje zvuk nástroje. Čištění celých varhan trvá přibližně týden. Pokud se péče zanedbá, cvičené ucho to pozná na zvuku nástroje, vysvětlil varhanář Tomáš Jeřábek.
1: Jde tam o to, že varhany se rozeberou jednou, dejme tomu, za 10 let, kompletně se vyčistí, veškerý prach se odstraní, píšťaly se koupou ve vodě, venku máme koryta, ve kterých se ty píšťaly umývají tekoucí vodou a ta špinavá voda odteče a varhany, píšťaly jsou potom čistý, vrací se potom do čistého nástroje, který je krásně vytřený, vyčištěný, ještě ošetřujeme antistaticky ty píšťaly, aby se na ně nechytal ten prach a tak dále. A to by se mělo dělat jednou zhruba za 10 let v takovýchto podmínkách.
0: Varhany v koncertních sálech trpí více než v kostelech, kde bývá jiné klima i vlhkost a prach se tam tolik nevíří ani neusazuje. Besední dům je sídlem Filharmonie Brno a nástroj se při koncertech rozezní několikrát za sezónu. Využití má také při edukačních programech.

0: Je 7 hodin a 45 minut v neděli, čas na relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Začíná pořad Studna slova. Vítejte u jeho poslechu. I dnes společně nahlédneme do archivních nahrávek, které už desetiletí ukrývají výklad kazatele Jiřího Hurty věnovaný prvnímu listu Korinským. Společně teď procházíme 10. kapitolu a přemýšlíme o falešných i pravých jistotách i o tom, jak jistota zakotvená v Bohu mění život člověka. Dnes se dostane i na jedno známé české přísloví. Dobrý a klidný poslech.

Trvá to někdy dost dlouho, než si jako následovníci Pána Ježíše uvědomíme svou ubohost a slabost. A je velkou milostí, rozpoznáváme-li, že nejošemetnějším výrazem této slabosti bývá duchovní siláctví víry. Pro ty, kdo se pokládají za silné křesťany, je proto až smrtelně nebezpečné pokušení, kterým na ně působí životní styl okolního pohanského světa. A jen proto také apoštol Pavel napsal korinským křesťanům už připomenuté slovo: Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. K záchrannému božímu zásahu dochází ovšem prostřednictvím božího slova, tedy varováním nebo povzbuzením obsaženým v písmu svatém, jeho výkladem, kázáním, osobním svědectvím, bratrským napomenutím, připomenutím Duchem svatým a také sborovým obecenstvím. V našem textu slovem varování zasahuje apoštol Pavel a navazuje na zkušenost starého Izraele, když říká ve 14. a 15. verši: A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Mluvím k vám jako k rozumným lidem. Posuďte sami, co říkám. Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? Před pokušením, které na křesťana útočí v podobě životního stylu okolního světa, je tedy možno utéci. Pavel tu vlastně říká: milí bratři, vy přece nejste spoutáni svými zlými náklonostmi anebo svou touhou po zlém. Vy přece patříte Kristu. Vaše spoutanost hříchem byla boží milostí rozvázána, takže se vám vírou v Kristu dostalo svobody, a proto jste schopni všemu zlému utéci. Výzva křesťana, aby utíkal před modlářstvím, je proto oprávněná a reálná. Pavel k ní dokonce dodává: mluvím k vám jako k rozumným lidem. Ta slova mohou znít ovšem i ironicky, protože se jimi Pavel ve skutečnosti dovolává toho, co korinští křesťané o sobě sami tvrdili, že totiž jsou rozumní v Kristu. Pavel jim to už ve 4. kapitole v 10. verši připomněl, když jim řekl: my jsme blázni pro Krista, vy ovšem jste v Kristu rozumní, my jsme slabí, vy silní, vy slavní, my bezecti. Vždyť mnozí korinští křesťané byli natolik rozumní, že svým praktickým realismem si dobili místo na životním výsluní. Proto by taky měli být dost rozumní k tomu, aby střízlivě a reálně uměli posuzovat svou situaci v církvi i ve světě a aby uměli vyvodit správné závěry z toho, co jim Pavel předkládá dalším slovem. Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu. Víme, že v tomto slově jde především o svátost těla a krve, tedy chleba a kalicha, o společenství stolu Páně. Pavlova slova připomínají ustanovení svaté večeře Páně ze 14. kapitoly Marka, kde čteme:
Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: vezměte, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Mezi Markem a Pavlem je však rozdíl. U Pavla je kalich na prvém místě, chléb na druhém. U Marka je to obráceně. Pořadí, které uvádí Pavel, můžeme ovšem velmi snadno zdůvodnit. Pavel totiž slova o chlebu svazuje hned v následujícím textu s důrazem na jednotu církve, která je založena právě na jednom chlebu. Říká přece jasně: protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom tělu. Mimo to může být důvodem Pavlova připomenutí kalicha na prvém místě skutečnost, že takzvaná úlitba z kalichu byla prováděna i při pohanských kultických hostinách, které Pavel samozřejmě odmítá, zatímco klámání chleba při této modloslužbě nedocházelo. Píše-li Pavel o kalichu, za který děkujeme, nebo podle kralického překladu o kalichu děkování, připomíná tím souvislost se starým židovským zvykem děkovat na konci slavnostní hostiny nad kalichem vína modlitbou, která začínala slovy: pochválen buď. Při židovské velikonoční hostině byla tato modlitba spojena vždycky s třetím kalichem, který koloval mezi účastníky kolem stolu. V hebrejském označení tohoto kalichu je slovo, které může znamenat blahořečení nebo požehnání, ale právě tak i děkování, chválení nebo velebení. Abychom však pochopili nebezpečí, před nímž chce Pavel varovat, připomeňme si, že korinští křesťané chápali svátost chleba a vína jako nějaké automaticky působící kouzlo, které má takovou moc, že může zabezpečit křesťana před škodlivými vlivy pohanského prostředí. Takže křesťan, který přijímal chléb a víno při stolu páně, si může dovolit účast i na kultických hostinách v pohanských chrámech, protože svátost chleba a kalicha ho samočinně chrání před vlivy pohanských božstev. Tuhle nebezpečnou pověru Pavel ovšem zásadně odmítá. Na podstatě svátosti totiž záleží i její působení. Tak jako je účinek léku závislý na jeho chemickém složení a obsahu, tak i účinek svátosti spočívá v její podstatě. A podstatou svátosti je koinonia, účast, tedy společenství. Je to společný podíl na dobrodiních Kristových. Účast na dobrodiní Kristovy oběti krve a těla. Tato společná účast ve víře znamená i duchovní spojení všech účastníků v jedno tělo. Jsme-li vírou účastní na Kristově smrti, pak to ovšem znamená i navázání živého vztahu ke vzkříšenému pánu a také zapojení do živého obecenství s ostatními věřícími. Toto spojení je tak živé, že jakékoliv spojení jiné je jím vyloučeno. Tady platí něco, co známe už ze školy z chemie. Na chemický prvek, který je jednomocný, můžeme vázat jenom jeden jediný prvek jiný. Prvek s jedinou valencí nelze slučovat s prvky dvěma.
Právě tak společenství těla a krve Kristovy má jen jednu jedinou možnost. Totiž spojení s Kristem. Jiná možnost neexistuje. Jako se muž spojením se ženou stává s ní jedním tělem, jak jsme četli v 6. kapitole 16. verši, a jako se spojením s nevěstkou toto spojení s vlastní ženou ruší, tak i účast na pohanské hostině tuto jednotu těla Kristova, vytvářenou účastí na svátosti Kristova těla a jeho krve, ruší. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Mám tedy z údů Kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne. Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece řečeno, budou ti dva jedno tělo. Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Kristus si nás oddělil pro sebe. Je tedy třeba rozpoznat hranici oddělení a dbát na ní.

Pane Ježíši Kriste, vydali jsme se ti na život i na smrt. Děkujeme, že ti patříme. Prosíme, dej nám vidět a rozeznávat, čeho se máme vyvarovat, abychom se od tebe neoddělovali. Amen.

Závěrečná modlitba Jiřího Hurty jednoduše připomněla to, o čem byla řeč v celém dnešním vydání. Je důležité rozpoznávat, kde v životě máme stát a do čeho se pro změnu nepouštět. Umění rozlišovat a volit to dobré je pro život člověka jedním z nejdůležitějších vybavení. Důvěřovat, že Bůh je ten, který takovou schopnost může člověku dát, znamená velkou posilu na cestě životem. Ať nám nechybí ani v těch dalších dnech.

Bylo 8 hodin, s nedělním ránem vám na Proglasu nabízíme pásmo duchovní hudby. Nejprve zazní misa solemnis C-dur Johanna Nepomuka Humla v podání souboru Tower Voices Nový Zéland. Soprán zpívá Patricia Wright, alt Zen McKendry Wright, tenor Patrick Power a bas David Griffiths. Doprovází novozélandský symfonický orchestr, řídí Uwe Groth.

Dozněla misa solemnis C dur Johanna Nepomuka Humla v podání souboru Tower Voices Nový Zéland. Soprán zpívala Patricia Wright, alt Zen McKendry Wright, tenor Patrick Power a bas David Griffiths. Doprovázel novozélandský symfonický orchestr, řídil Uwe Groth. Ve zbývajícím čase se zaposloucháme do 12 variací pro varhany Wolfganga Amadea Mozarta v podání Jánoše Šebeštína.

Ve zbývajícím čase hudebního pásma jsme slyšeli 12 variací pro varhany Wolfganga Amadea Mozarta v podání Jánoše Šebeštína.

Je krátce před 9:00. Milí posluchači, jste zvyklí, že mši svatou v neděli přenášíme obvykle v 9:00 z různých kostelů. Na dnešek byla dlouho dopředu avizovaná mše svatá mimořádně od 10:00 z Oravské pouti na svatém Hostýně. Ale protože se nám bohužel z technických důvodů doposud nepodařilo navázat spojení, zařazujeme tedy mši svatou již nyní, tedy od 9:00. Je to z toho důvodu, abyste mnozí nepřišli o možnost jediné mše svaté dnes. Moc se za to omlouváme a děkujeme za pochopení. Dnes tady budeme mši svatou přenášet z kostela svatého Augustina v Brně, celebruje páter Petr Vrbacký. A při mši svaté budeme zpívat následující písně z kancionálu. Bude to číslo 513, Hleď mocný Hospodine, 513, dále 722, Vítej, vítej, tělo přezázračné, 722, a na závěr 723, Vzhůru srdce vlasti má. 723. Ještě zopakuji čísla 513, 722 a 723.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Vítám vás, sestry a bratři, k nedělnímu slavení Eucharistie. Neplánovaně, ale také rádi vítáme posluchače Rádia Proglas. Dneska nás Evangelium zavede do kraje u Cezareje Filipovi, abychom tam nalezli správnou odpověď na otázku, kým je pro nás Ježíš. Abychom naslouchali Petrovi, který je naším učitelem. Dříve než budeme naslouchat Božímu slovu a slavit tajemství Eucharistie, litujme svých hříchů. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty vedeš úsilí věřících ke společnému cíli. Uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věku.
1: Amen. Čtení z knihy proroka Izajáše. Toto praví Hospodin Šebnovi, správci královského paláce. Vyženu tě z tvého místa, z tvého úřadu tě svrhnu. Pak povolám svého služebníka Eliakima, syna Chilkijáhova, obléknu mu tvou řízu, přepášu ho tvým pásem. Tvou moc mu předám do ruky. Bude otcem obyvatelstvu Jeruzaléma a Judova domu. Na jeho rameno položím klíč od Davidova domu. Když otevře, nikdo nezavře. Když zavře, nikdo neotevře. Zarazím ho jako hřeb na pevné místo. Pro svůj rod zaslouží čestné křeslo. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Bohu díky.

0: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. O, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání, jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání. Neboť kdo pochopí myšlení Páně, kdo mu byl rádcem, dal mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo oplácet? Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu dík.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Když přišel Ježíš do kraje u Cezareje Filipovi, zeptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka? Odpověděli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám, ty jsi Petr, skála, a na té skále zbuduji svou církev, a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království. Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi. Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Slyšeli jsme slovo Boží. Slyšíme a vnímáme, bratři a sestry, že liturgie dnešní neděle nás směřuje především k tomu, abychom se zamysleli nad tématem Petrovy služby, nad tím, co slyšíme v evangeliu, že má být skálou, že má být klíčníkem Božího království. Za koho lidé pokládají syna člověka? Ptá se Ježíš apoštolů a oni celkem věrně odpapouškují všechny možnosti, co veřejné mínění té doby o Kristu vyprodukovalo. Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše, anebo za jednoho z proroků. U všech odpovědí shodně platí, co názor, to nesmysl. Lidé vyjadřující se k otázkám víry jaksi zvenčí, aniž by zároveň hledali směrodatnou a závaznou odpověď i pro sebe samé, pro svůj život, se velmi často míjejí se skutečným obsahem Božího zjevení. Signifikantní je, že Ježíšovi učedníci všechny názory své doby velmi dobře znají, evidentně jim sami popřávají sluch. Když ovšem žádá Ježíš vyjádření jejich vlastní víry, vlastního postoje, najednou mnozí z nich nevědí, co říct. I dnes je dost věřících, kteří jsou přesně v obraze, pokud přijde řeč na nejrůznější komentáře k otázkám víry, lež bohužel, co k danému problému říká například příslušný biblický text, často ani netuší. A tu přichází u Cezareje Filipovi významný okamžik. Petr jménem ostatních dává na Ježíšovu otázku jednoznačnou a také jedině správnou odpověď. Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Odpověď, která ovšem znamená zásadní odklon života Ježíšových učedníků od směřování většinového společenství Izraele. A aby bylo jasno, že ohledně Petra napříště půjde o systémovou, závažnou službu víře, Ježíš potvrzuje její duchovní autoritu a kompetenci. To ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. Dnešní Boží slovo od nás tedy žádá zaujetí jednoznačného a závazného postoje. To je dnes klíčové slovo. Máme se pravdivě ptát, jsem vůbec ochoten přijmout víru jako určitý závazek? A nebo si nechávám otevřená zadní vrátka, až jak se co bude hodit a zamlouvat? Nejsem ten, který nezávazně lavíruje mezi tím a oním názorem, jak je to zrovna nejvýhodnější. A konečně za třetí, jaké místo v tom všem přiznávám Petrovi, skále, autoritě.
Asi jsme dnes, bratři a sestry, velmi blízcí z totožnice s chvalospěvem apoštola Pavla v druhém čtení. Jak neprobádatelné jsou způsoby Božího jednání, jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí. Neboť kdo pochopí myšlení Páně, kdo mu byl rádcem?

Vyznejme svoji víru. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného,

0: Přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých. Bratři a sestry, Bůh je dobrý, shromažďuje nás ve společenství církve v jednotě se svatým Otcem kolem oltáře. S upřímným srdcem společně prosme.
1: Veď svou církev, aby o tobě vydávala pravdivé svědectví lidem dnešní doby.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Ukazuj světu, že jsi jeho jediná naděje.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Daruj hříšníkům radost z odpuštění, které získávají skrze svátost smíření.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Pomáhej naší farní rodině, aby usilovala o jednotu s celou církví.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
2: Prosíme za zemřelou Magdalenu Svobodovou, za kterou je obětována tato mše svatá. Pane náš Bože, ty máš klíče od našich srdcí. Rozvaž pouta zlých návyků a otevři nás Duchu Svatému, ať s tebou můžeme žít a s tebou královat na věky věků.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Bože, tvůj syn nás svou obětí na kříži vykoupil a učinil z nás jednou provždy tvůj lid. Proto tě prosíme, veď svou církev k jednotě a naplni svým pokojem skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Z hůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, neboť ty jsi stvořitel všeho. Celý vesmír má v tobě počátek a ve tvých rukou je všechen čas.

Člověka jsi stvořil k svému obrazu a svěřil mu nesmírnost světa, aby vládl nade vším tvorstvem a ve všem tě velebil a oslavoval skrze našeho Pána Ježíše Krista. A proto ti děkujeme a s celým vesmírem a všemi nebeskými zástupy hlásáme tvé veliké skutky a voláme.

Opravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, ve tí dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna česta sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věku. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení

0: vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Pokoj Páně, zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokojem.
1: Pokoj tobě.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslaveni, kdo jsou pozváni k hostině beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Prosíme tě, Bože, ať se v nás působením svátosti, kterou jsme přijali, plně projeví účinky tvého slitování. Veď nás k správnému jednání a udržuj v nás upřímnou snahu žít tak, abychom vždycky plnili tvou vůli. Skrze Krista našeho Pána. Posaďte se. Slavíme 21. neděli v mezidobí. V pondělí je svátek svatého Bartoloměje, ve čtvrtek památka svaté Moniky, v pátek svatého Augustína, titulární slavnost našeho kostela a v sobotu památka umučení svatého Jana Křtitele. Bohoslužby po celý týden budou ještě podle prázdninového rozvrhu. Na příští týden připadá na neděli poutní slavnost svatého Augustína, tedy patrocinium našeho kostela a zároveň tradičně také farní jarmark. Mši svatou v 9 hodin bude celebrovat brněnský děkan otec Vladimír Záleský a po mši svaté jste všichni zváni na symbolické agapé, tedy koláček a doušek vína. Já osobně si dám i 2 až 3 doušky vína. Pozvěte také svoje známé, příbuzné a blízké, ať můžeme společně oslavit svatého Augustína. Prosíme o dary do dobročinného farního jarmarku, který se bude konat příští neděli po obou dopoledních bohoslužbách. Výtěžek jarmarku i nedělní sbírka bude určena ve prospěch domova svatého Vincence z Paula. O náplni a fungování tohoto domova uslyšíte v den slavnosti na konci 9. mše svaté. Veškeré podrobnosti jsou též na vývěskách v kostele nebo v posledním čísle farního zpravodaje, které je rovněž k dispozici na farním webu. Darované věci je možno po celý týden přinášet do zákristie a vkládat do označených boxů kdykoliv před nebo po mši svaté. Pokud se týká potravin a jiných cukrovinek, pak lépe do farní kanceláře, a to ve čtvrtek a v pátek mezi 16. a 18. hodinou a v sobotu od 9 do 12 hodin. Znovu opakuju, všechny informace jsou na vývěskách nebo ve farním zpravodaji. Těším se na setkání příští neděli. Vyprosme si požehnání. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

0: Skončila mše svatá, kterou jsme přenášeli z kostela svatého Augustina v Brně, celebroval páter Petr Vrbatský. Ještě jednou se velmi omlouváme, především vám, kteří jste očekávali a těšili se na poutní mše svatou ze svatého Hostýna. Z technických důvodů se bohužel doposud nepodařilo navázat spojení. Pokud se podaří, tak od 10 hodin mše svatou nabídneme. V případě, že ne, máme pro vás připravené dotýkání světla a do té doby se můžete také zaposlouchat do křesťanských písní. Ještě jednou se velmi omlouváme za tuto nepříjemnost a děkujeme za pochopení. Doplním, že dnešní nedělní biblická čtení, tedy z 21. neděle v mezidobí, s krátkým komentářem naleznete na webu www.víra.cz.
1: Přispějte na vznik duchovních pořadů a přenosů bohoslužeb prostřednictvím dárcovské SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

Je 6 minut po 10. hodině neděle 23. srpna 2026. Posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví a pěkný den přeje Natálie Fajtová. Bohužel se nám skrze technickou závadu stále nepodařilo navázat spojení se mší svatou z Oralské pouti na svatém Hostýně. Moc se za to omlouváme a místo toho zařazujeme nyní pořad Dotýkání světla. V něm vás zveme na díl věnovaný svatému Janu z Boha. Podíváme se nejen na jeho životní příběh, ale také na možný příklad pro dnešní svět. Pořadem vás provede Kateřina Hrušková a Luděk Strašák.

0: Dnes jsme navštívili konvent milosrdných bratří v Brně. Jedná se o společenství laických bratří zasvěcených službě nemocným. Kromě tří obvyklých slibů, jako je čistota, tedy celibát, chudoba a poslušnost, bratři skládají ještě čtvrtý slib hospitality, tedy péče o nemocné a jakoli potřebné. U mikrofonu vítám bratra Martina Richarda Macka. Chvála Kristu.
1: Chvála Kristu.
0: Můžete nám blíže popsat život Jana z Boha?
1: Jde o to, kde mám začít. Svatý Jan z Boha je pro nás světec, otec, zakladatel a člověk, který nám určil směr. Já vždycky, když ho představuju, tak říkám, byl to naprosto normální člověk. To znamená, můžeme si z něho vzít ten příklad, že procházel svým vývojem člověka, že hledal sám sebe. On se narodil v Portugalsku 3 roky potom, co Krištof objevil Ameriku, jenom aby jsme to měli časově správně zařadit. Takže ta doba byla velmi, velmi taková pestrá, velmi dynamicky se rozvíjející. A protože nemáme všechny prameny k němu, tak nevíme, proč v 8 letech odešel z domova. Jsou na to různý názory, ale to si myslím, že pro toho člověka nebo pro toho našeho světce není tak důležitý. Byl nějakou dobu pryč, byl pastevec u Toleda a asi ve svých 37 letech, už ve zralém věku, potom se najednou u něj začalo rozvíjet povolání. To znamená, on spíš nacházel sám sebe. Já to vždycky říkám mladším, nebo i starším, teda nejenom zájemcům u náš řád, ale i jakýmukoliv jinému člověku, že někdy se představují ty svědci, ty lidi, které nám církev předkládá, jako že jsou naším příkladem, se nám představují jako nedosažitelní. Mně se svatý Jan z Boha v tomto líbí, naprosto v tom, že to byl naprosto obyčejný člověk se svýma chybama, který nevěděl ve svém mládí, jak začít, co dělat, a docela dost dlouho mu trvalo, než sám sebe našel, než našel Boha a než našel tu svoji životní cestu.
0: Já bych u této životní cesty právě Jana z Boha zůstala, právě protože jeho život byl plný zvratů a dá se říct, že si ho Bůh k sobě pomalu vedl skrze svědectví blízkých lidí, které měl kolem sebe. Například jeho otec vstoupil do františkánského řádu a z původního žoldnéře, který šel z bitvy do bitvy, jak to Jan dříve měl ve svém životě, se stal hledající člověk. V čem nám může být tento životní příběh blízký i v dnešní době? V čem pro nás může být třeba povzbuzením?
1: Tak já si myslím, jak jsem říkal, musíme to chápat z pohledu tehdejší doby, chápat, rozumět to dnešní dobou. To znamená, dřív mladí muži, co pro něj bylo dřív atraktivní. To nebyl jenom svatý Jan z Boha, ale i svatý František, který je veřejnosti daleko víc známý, a spoustu jiných dalších velkých osobností. To, že někdo šel a byl, jak jste správně řekla, že byl soldát, že byl prostě ve vojenském nasazení, že šel za svou kariérou, dneska by se řeklo, dneska možná by šel do nějaké firmy, studoval by management, asi by hledal kariéru jiným způsobem. Já si myslím, že to mělo svůj smysl a jak jste správně řekla, Pán Bůh ho vedl. Nemůžeme to chápat tak, že pokud někdo nenastartuje tu svoji duchovní dráhu, nebo pokud si někdo nenajde už od svého mládí, že má ten svůj život jakoby spackaný, nad žádným člověkem Pán Bůh nezlomil hůl a nikdy nezlomí. Je to vždycky jenom na nás. A prostě někomu je dáno pochopit to dřív, někomu později, ale já jsem přesvědčený, že nehraje v tom roli, v tom hraje hrozně moc jiných aspektů a možná ten člověk, když ještě tu víru nenašel nebo do té doby neznal, tak dokáže čerpat z těch zkušeností toho hledání oproti tomu, kdo například byl vychovávaný ve věřící rodině a takřka už od mladého věku byl vychovány ve víře.

0: příklad těchto svědců, třeba stejně tak svatého Pavla, tak Jana z Boha nám může být takovým velkým povzbuzením v tom, že když se nacházíme v nějaké složité situaci a třeba se i zřekneme Boha nebo jsme od něho hodně vzdálení, tak že ten Bůh si nás může přitáhnout a ty cesty jsou různé. Já bych na to navázala, protože právě u něho možná to přitahování Bohem bylo takové postupné. Druhý takový bod, který bych chtěla zdůraznit, byl kolem toho roku 1537, kdy se setkal právě s Janem z Avily a prožil velké obrácení a takovou velkou změnu svého života. Dokážete prosím vás shrnout, co pro něj mohlo být tím stěžejním poselstvím z tohoto kázání a v čem nastala ta hlavní změna v jeho životě?
1: Každému z nás jsou dané jiné dary a svatý Jan z Boha byl radikální už od mládí ve svých skutcích. A ta promluva, ta homilie svatý Jana z Avily ho oslovila, co máme záznamy a co je teda doloženo, že pochopil tu zbytečnost nebo tu ten život, který prožíval do dnešní doby, že ho chtěl změnit. To znamená, ta radikálnost, zase si dovolím to přirovnat veřejnosti známějšího svatého Františka. Mě to tam hodně ta paralela vždycky jakoby naskočí, že každý máme a svatý Jan z Boha právě během této promluvy tu konverzi velmi silnou prožil tím, že se zřekl toho života, který žil doposavať, ale to nebylo tak, že hned v té vteřině a v té minutě našel tu svoji víru. On začal hledat. Panu Bohu se absolutně chtěl oddat a začal hledat, co má, komu má sloužit. To jeho rozhodnutí bylo právě ta chudoba, věnovat nebo darovat svůj život těm, kteří na tom nejsou tak dobře, to znamená chudým, potřebným, a zříci se blahobytu, zříci se ty kariéry, jak jsem před chvilkou říkal, prostě toho života v nějakých jistot životních.
0: Roku 1539 vybudoval v Granatě dům pro nemocné a chudé. Dokonce dostal přezdívku Chudý chudých. V čem byl jeho přístup k nemocným a chudým jiný oproti té době?
1: Ano, přesně. Chudý chudým. On sám byl, dneska bychom to řekli, že byl bezdomovec, člověk bez domova. Byl, dá se říct, žebrák. Naprosto nepředstavitelný pro dnešní společnost, že takovej člověk se rozhodl, otočil svůj život, ovlivnil společnost a dokázal se postarat o ty, kteří byli na stejné lodi jako on. To je naprosto obrovský skutek a to jsem přesvědčený, že tam ho posilovala ta víra a ten dar té radikálnosti, kterou on vždycky měl. On si vážil každého člověka, ať už v jakémkoliv postavení, a dokázal těch vztahů, které si budoval, tak dokázal využít i vůči šlechtě, kde budoval nějaké vztahy na základě duchovních dopisů, pohovorů, návštěv a za to dostával potom naturálie, finance právě na počátky a potom pokračování, provozování a financování těch chudých, který nejdřív uložil v průjezdu, neměl vůbec nic, začal úplně s holýma rukama a dneska možná by si zažádal o grant nebo by si udělal nějaký projekt, ale on neměl ani zkušenosti. Opravdu to, co bylo u toho zrodu, tak byla víra, odhodlání a že prostě chce něco změnit.

0: Zakladatele svého řádu svatého Jana z Boha nám představuje milosrdný bratr Martin Richard Macek.
1: Koho nebo čeho je patronem?
2: Především je patronem nemocných, zdravotníků, lékařů a všech, kdo se o nemocné starají. Já bych tady nechtěl vynechávat a vždycky to velmi zdůrazňuju, že i těch, kteří nejsou zdravotníci, ale starají se doma o ty svěřené, který právě prožívají nějakou slabost nebo jsou ve své konečné životní fázi, to znamená v kruhu rodiny, staří rodiče, prarodiče, to znamená všech těch, kteří se starají o ty nemocné a potřebné.
1: Janův cíl byl právě tělesnou službou získat duše ošetřovaných Kristu. V této souvislosti se objevuje heslo vašeho řádu. Můžete nám o něm říct něco více?
2: Heslo našeho řádu je to nejpoužívanější, je tělem k duši, per corpus ad animam. A já to vždycky vysvětluji, takže člověk se skládá z tělesné schránky a z duchovní schránky. To znamená, že když se o někoho starám a nemusí to být nutně někdo upoutaný na lůžko nebo nemocnici nebo nemocný, ale přiznejme si sami sobě, že každý z nás máme nějaké potřeby i zdravotní, i když malé, jeden spolukněz ho

a že může být poškozena nebo že může strádat právě i tím duchovním stavem. Právě proto máme už roky v našich nemocnicích i v zahraničí, i v naší nemocnici v Vizovicích, zároveň s vedením nemocnice, kde je primář, hlavní sestra a tak dále, zřízenou i pastorační radu, kde jsou zastoupeny odbornosti z různých vrstev. Můžou tam být sestřičky, můžou tam být účetní, prostě je to skupina lidí, která se stará o duchovní potřeby pacientů, ale i zaměstnanců. Protože nám přijde, jak jsem říkal, velmi důležité starat se i o ty duchovní potřeby.

0: ještě se zeptám na váš osobní vztah se světcem Janem Zboha.
1: Tak asi bych uvedl, že jsem ho v podstatě neznal a tím, že když jsem se o řád zajímal někdy začátkem 90. let, tak jsem ani nevěděl, že nějaký svatý Jan Zboha existuje. Je to poměrně neznámý světec v našich končinách. Ale později jsem se dozvěděl, že mi byl stále na blízku, aniž jsem to věděl, protože pocházím z Prahy a ve františkánském klášteře stojí jeho socha. Jak se tam nestala, nevím. To není tak důležité, ale blízko té sochy jsem se velmi často pohyboval. To je jeden důvod. Druhý důvod je, že je to člověk, jak jsem již uvedl, který dokázal svůj život přehodnotit a dokázal svůj život přetavit a využít ty zkušenosti i z doby, kdy ještě ta víra u něho nebyla silná, proto aby nabídnul svůj život Bohu takovým, jaký je. A to je pro mě to rozhodné. To znamená, že každý, ať už jsme v řeholi nebo v jakékoliv duchovní službě, ale i v rodině. A já jako řeholník to tak cítím, že není důležité, v jakém stavu jsem. Důležité je za něčím mít i s těma pádama stále pokračovat a důvěřovat Bohu, že ten úkol, který mi zadal, tak ten je správný.

0: čem byla jakoby ta hlavní změna v lékařské péči, kterou vlastně zavedl Jan Zboha od tehdejšího systému?
1: Určitě to byla zkušenost z Královské nemocnice, kdy on prožíval tu svoji velmi silnou konverzi, kdy začal jako pomatený pobíhat po ulicích města Granady, kde ho hospitalizovali, prostě zavřeli ho, ale my si nemůžeme představovat, že byl někde v nemocnici a že tam měl postel a že bylo všechno o něj postaráno. Tehdejší psychicky nemocní pacienti byli společnosti opovrhováni, a nejen společnosti, ale i církví. Prostě bylo na ně nahlíženo, jako že si za to můžou sami a že jsou to ti, kteří stojí mimo tu společnost. Byl hospitalizován do takové klece, když byli myti, tak něco takového, jestli člověk představí jenom, že by ostříkali hadicí, prostě hůř jak ze zvěří, asi bych to přirovnal. Tam jsem přesvědčený, že on se rozhodl a on poznal tu, kam se může nejhlouběji člověk dostat a rozhodl se a tam sklíčilo určitě to povolání věnovat se těm nejchudším z nejchudších a změnit to. Určitě ho nenapadlo a nedomyslel, kam až to dotáhne, ta jeho myšlenka. Dostal se z té královské nemocnice tím, že ho tamní biskup odtamtať na kauci vykoupil. Svatý Jan Zboha začal samozřejmě působit v průjezdě, kde položil základy ošetřovatelství tím, že pacienty rozdělil na infekční, neinfekční. Naprosto laickým rozumem, on neměl vůbec žádný vzdělání, žádnou zdravotní školu a nic. To znamená, přistupoval ke každému takovou opravdovostí, jak by

to byl asi on sám, jak by to byl před ním Ježíš Kristus, a chtěl mu dát to nejlepší. On měl dokonce takový problémy, že potom, když už měl tu první nemocnici a když už měl nějaké ty oddělení, tak samozřejmě tam přicházeli první a další nemocní. Ne každý se dokázal tomu režimu podřídit a byli tam i takzvaní první rebelové nebo takový nespokojení pacienti, co známe i z dnešních nemocnic a z dnešní doby, že jsou velmi nároční pacienti, kteří nepotřebují tak ošetření a tak dále. Tak to už bylo i tehda, ale on, ta jeho věrnost byla tak hluboká, že on chtěl pomoci všem. Nedokázal odmítnout ani ty takzvaný rebely a začalo se mu to tam rozkližovat a po poradě s duchovním potom musel nastavit nějaký pravidla, kde každý, kdo přišel do té jeho nemocnice nebo do toho ústavu, kde ty nemocné ošetřoval, musel dodržovat nějaké pravidla. To bych zase přirovnal k nějakým právům pacientů, který dneska máme celou řadu bodů. To znamená, kdo se chce přijít léčit, kdo potřebuje ošetření, léčbu, tak má samozřejmě práva, ale má i nějaké povinnosti dodržovat nějaký režim. Nemůžu chtít všecko a hned a to už tehda svatý nás Boha pochopil. Zapisoval ty nemocné, jejich věk, i jestli jsou věřící, nevěřící, odkud pochází. A tak se postupně vytvářelo všech našich potom dalších nemocnicích postupem času i evidence nemocných. A mohla se mapovat, jak se kde vyskytovala jaká nemoc, nebo jak lidi umírali, v jakém věku. A z toho se mohly čerpat další zkušenosti pro to obyvatelstvo jako takové. To znamená, nebylo to už jenom o ošetřování, ale bylo to i o zdravotním stavu toho regionu, toho obyvatelstva, kde jsme působili, v jaké nemocí.

0: Známe Františka z Assisi, známe Terezii z Lisie. Proč Jan z Boha? Protože u všech ostatních máme město, odkud pochází. Aha. Čím je zvláštní Jan, že má vlastně v tom přízvisku přímo z Boha? Nepředpokládám, že by se tak jmenovalo nějaké město.
1: On pochází z Montemornovo, on je Portugalec a první jeho působení bylo v Granadě ve Španělsku. Milně občas je přirovnáván právě k tomu Španělsku. Z Boha je přirovnán právě tou láskou k těm chudým a nemocným, že byl od Boha poslán. Jeden z našich atributů je granátové jablko. To jedno vysvětlení, proč máme granátové jablko, je, že mu malý Ježíšek to jablko podává svatému z Boha a říká mu svatý Jene, nebo Jene, v tomto granátovém jablku je tolik zrníček, kolik ty budeš mít dobrých děl, kolik vznikne nemocnicí a dalších děl. Tak to se určitě splnilo a plní se to i dál a přáli bychom si to, by to plnili i dál, ale to dílo, že je v duchu Boha, že svatý Jan byl od Boha jakoby poslán, tak dostal to přízvisko nebo ten přídavek z Boha. Jinak byl z Montemornova a působil v Granadě.

0: pořadu Dotýkání světla jsme hovořili s bratrem Martinem Richardem Mackem z Konventu milosrdných bratří v Brně.
1: Za pozornost děkuji Katka Hrušková a Luděk Strašák.

Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

Je 11 hodin neděle 23. srpna, vy posloucháte Proglas. Ze studia vás již v tuto chvíli po Natálce Fajtové zdraví Tamara Suchánková. Technické problémy s připojením na Svatý Hostin a Orelskou pouť způsobily změnu v programu rádia. A proto, protože 11. hodina v tuto dobu vždy patří dětskému pořadu Proglaso, zařazujeme reprízu Barvínku s názvem Přátelství a já věřím, že zaujme jak malé, tak velké posluchače.

0: Ahoj holky a kluci, vítejte u poslechu dalšího dílu Barvínku, tentokrát s Lenkou a Tamčou. Dnes si budeme povídat o přátelství, o tom, jak je důležité mít kamarády a přátele a jak nás mohou inspirovat k tomu, abychom byli lepšími lidmi. Připravte se na chvíle plné smíchu, moudrosti a zajímavého vyprávění.
1: Kamarádství je totiž jako kouzelný most, který spojuje srdce lidí. Když máme kamarády, cítíme se méně osaměle a můžeme si navzájem pomáhat. Skutečné kamarádství je založeno na důvěře, lásce a vzájemném porozumění. Když se s někým dělíme o své radosti i starosti, naše srdce rostou a my se stáváme silnějšími.
0: Opravdový kamarád je ten, kdo si s tebou nejen hraje, ale kdo tě podporuje, i když je těžko a s kým se můžeš smát, když je veselo. Kamarádství je dar, který si máme vážit a chránit, protože společně můžeme prožít krásné chvíle a učit se, jak být lepšími lidmi. A na to, co si myslí o přátelství děti, se Tami zeptala opět v její farnosti Panny Marie v Kroměříži.
2: Já jsem dneska si připravila povídání s vámi o tom, co pro vás znamená přátelství, kamarádství. Jestli máte kamarády, kamarádky, holky, co pro vás znamená, jestli máte někoho víc rádi, míň rádi, jak to vidí děti svýma očima. Mě by to docela zajímalo, takže první otázka, kterou střílím, co pro tebe znamená být kamarádem?
3: Nehádat se s tím, s kým jsem kamarád.
4: Zastat se ho.
3: Pomáhat. Když je smutný, tak ho potěšit.
2: Napadá vás ještě něco, co si tak představíte?
4: Neignorovat ho.
2: Všímat si ho. Je to pro vás důležité mít kamaráda nebo být kamarádem vy někomu?
5: Ano, to rozhodně.
2: Jo? Umíte si představit, že byste třeba neměli žádného kamaráda?
4: Ne.
5: No.
2: Chybilo by vám to, že? Dobře, já se zeptám jinak. Když se tak na vás tady dívám, máte každý nějakého nejlepšího kamaráda? Tak dobře, všichni jsme se shodli? Řekněte mi třeba, jaké se vám na něm líbí vlastnosti, na tom kamarádovi?
3: Vždycky mě pomůže.
2: Je s ním třeba sranda, nebo...
3: Jo, je. S tím mým nejlepším teda hodně velká.
5: Já jako teda kamaráda rozhodně beru jako hlavně někoho, komu se dá věřit.
2: Takže je to důvěra, vzájemná.
5: Ano.
2: Svěřujete se kamarádovi?
5: Ano. Ano.
2: Opravdu?
3: Ano.
2: Jako i s radostma, i se starostma?
5: Jo.
2: A když jste třeba měli něco, co vás trápilo, dokázal vám třeba ten váš kamarád pomoct?
5: Ano. Když to šlo, tak jo.
2: A jakým způsobem třeba vám pomohl? Může to někdo tak říct? Nemusíte přímo to popisovat, ale příklad?
5: Pokud se tím už někdo prošel, podělí se o zkušenosti.
2: A znáte se s některými už hodně dlouho, třeba už od školky?
3: Jo. Teda jedla s ním.
2: A kdo má třeba kamaráda teď ve škole? Vy jste čtvrtá, pátá třída?
3: Třetí.
2: Jindra třetí. Takže vy máte teďka třeba kamaráda, kterého jste potkali třeba až teď ve škole? Našli jste někoho takového?
3: Třeba můj mír.
2: A jak třeba trávíte čas s tím kamarádem?
3: Hrajeme si o přestávce. Vždycky vyběhneme.
5: Tak hrozně povídáme si.
2: Navštěvujete se třeba někdy i mimo školu?
3: Jo.
5: Když to jde, tak jo. Většinu se nám ale nezhodnou časy z kroužky.
2: A dneska, a to mě třeba zajímá, to mi povídejte. Já, když jsem byla malá, tak u nás to bylo trošku jiné. My jsme neměli mobily, neměli jsme počítače, tablety, abychom s tím mohli spolu povídat třeba i přes obrazovku. My pokud jsme se chtěli vidět, tak jsme opravdu s těmi kamarády museli jít ven. A já jsem třeba nedávno na Facebooku viděla obrázek a tam na fotce někdo vyfotil klepač. Víte, co to je?
3: Jo, to je takový na ty koberce.
2: Jo, výborně, to už je váš pravěk, jo? Prostě to byla taková železná konstrukce, přes kterou se přehodili koberce dřív a bouchalo se prakrem do nich, jo? Aby se vlastně vyprášili a pak se čisté ty koberce nosili zase zpátky. No. A tam bylo napsáno pod touhletou železnou konstrukcí, že dnešním dětem byste už těžko vysvětlovali, co všechno se dá na takovém železném klepači prožít. A já jsem si vzpomněla na svoje dětství, že úplně přesně takový jsme měli za domem a že tam jsme se setkávali s kamarádama, tam jsme si dávali sraz, že nám sloužili k tomu, že jsme po nich šplhali, u toho jsme si všechno povídali, hráli jsme tam různé hry, čekali tam na sebe. Jak to máte vy dneska? Jak se s dětma vlastně potkáváte?
3: No, zavoláme si.
2: Tedy. Zavoláme si, tím to začne, no.
3: Píšu si s ní dopis.
2: Jak si píšeš?
3: Jako
2: na papír? Opravdu?
3: Jo, takový vzkazy, to si taky píše s Mildou.
2: Hezky, já myslím, že dneska už si všichni píšou jen na počítači. Adi.
3: My se ve škole, tak.
2: Že se domluvíte ve škole? A pak jdete třeba ven i společně?
3: Jsme docela blízko.
2: To by mě zajímalo, chodíte třeba spolu ven? A čím se třeba dneska bavíte, jako děti, když jste venku s dětma někde?
6: Já fotbal třeba.
2: Fotbal třeba? Mhm.
3: Jo, elektrickýma autíčkama.
2: Holky.
7: Chodím na hřiště s mojí
2: kámoškou. Na hřiště? Tak to je fakt, že dneska jsou ta dětská hřiště bez vaz zařízená, že tam je toho spousta, že? To je zase pravda, že se za nás nebylo, no?
3: My máme blízko školy takový, jak jsou tam ty cvičení, na cvičení. Uh-huh. A my tam někdy, ale jako málo kdy jdem s kámošem.
2: Aha, no vidíte, tak to je pro mě taky zajímavé slyšet. Protože my dospělí se teď často bavíme o tom, jakým způsobem vy si vlastně hrajete, jak spolu komunikujete. Že ona nám, ta technika je samozřejmě úžasná, ale svým způsobem, že nám něco zase bere, třeba tady to. Chodíte rádi do lesa?
3: Jo, no.
5: Ano.
2: Do přírody?
5: Ale často většinou s babičkou, protože...
2: S babičkou? My rodiče nemají čas.
5: Většinou rodiče právě nemají čas a babička mě vlastně i celkově přivedla k lesu.
2: To je hezky.
5: No, s kamarády nemůžu, protože...
2: To je daleko, to je vás nikdo nepustil.
5: No právě, jakože kamarád bydlí třeba 10 kilometrů od nás, i všichni. My prostě s rodinou žijeme...
2: Mimo město, takže je to těžší. Uh-huh. Je pravdou, že dneska hodně lidé utíkají z města, že se snaží stěhovat do těch okolních, třeba blízkých obcí nebo míst, kde mají trošku toho soukromí a jsou blíž té přírodě, než tady ve městě, i když třeba zrovna Kroměříž máme krásnou, máme tady spoustu zahrad a parku, takže tady si to užijem, ale i tak není na to vyjít za město někde na kopec, že jo, do lesa a být tam. No, takže to vám děkuju, to jste mě udělali radost, že to ještě takto funguje, tak na to hlavně nezapomínejte, protože opravdu setkat se s kamarádem přímo, dotknout se ho, prožít spolu něco živého, živý zážitek, ne jenom, že si budeme povídat prostě přes internet, tak je opravdu to nejkrásnější, co si i vy ponesete. Zeptám se další otázku. Když bude váš kamarád smutný, jak byste ho dokázali potěšit?
3: Popovídat
2: si s ním určitě. Podpořit? Aha. A vy opačně třeba, když byste měli trápení a byli byste smutní. Stalo se vám to někdy třeba, že by váš kamarád vás nějak podržel, že by s váma...
3: Co zeptal, co se děje, tak já jsem to všechno řekl.
2: Jako co tě trápí a ty jsi mu to popsal. Yeah. Uh-huh. A pomohlo ti to?
3: Yeah.
2: Bylo to, jak jsi to, co jsi cítil potom, když jsi promluvil?
3: Bylo to prostě pěkný, no, že jsem od sebe, který ke mně přišel, zeptal se, bylo to pěkný a hned jsem mu udělal líp.
2: Je to tak, že ta pozornost jednoho k druhému je vždycky moc důležitá. Jo, vědět, že ten kamarád, že mu nejistou ukradení, jo, obráceně, je milé být empatický. Víte, co to je? Empatický je tak vnímat i toho druhého člověka jinak. I třeba přemýšlet o tom, co prožívá uvnitř. Jo? Na kamarádovi to poznáte, když ho dobře znáte a víte třeba, že je to normálně kopa veselá a pořád se směje a najednou jeden den přijde a je jiný, hned to poznáte. Jo, že je něco asi špatně a tak asi to pak je, jak říkal Krištof, co ti je, trápí tě něco? Chceš si o tom promluvit? Samozřejmě hned nevybalíme, tak řekni, co je. Musíme být jemní a něžní, protože sami víte, že když nás něco trápí, tak je to docela křehké a někdy se nám může stát, že o tom s tím kamarádem ani mluvit nechcem. A nebo třeba i chcem a nemůžeme se přesto dostat a pak on nám pomůže tou svou láskou, tou svou starostí a pak se nám hrozně uleví, že třeba to někomu můžete říct. Měli jste vy někdy problém s vaším kamarádem? Třeba, že by vás zklamal v něčem, nebo že by vás naštval, nebo... Ještě jste to nezažili?
5: No, já už pár zkušeností s jedním kamarádem mám. My jsme teda byli jako i nejlepší kamarádi v podstatě, ale pak už se do toho dostal do hádky, které já jsem většinou chtěl řešit, ale většinou se na mě potom vykašlal.
2: Takže to kamarádství skončilo?
5: No, ne, tak docela jako... už toho bylo tolik, že jsme se neusmířili jako úplně do zase nejlepšího kamarádství. To už se na to jako ani jeden z nás necítíme, ale furt se vnímáme jako kamarádi.
2: Jako přátelé jste zůstali. Jo, a to je hezky. Já jsem nedávno četla takovou moudrost, že my samozřejmě, když jsme tady, tak si pořád vyprávíme o tom, že si máme odpouštět, že je to úplně to nejdůležitější pro všechny. Nejenom pro nás, že odpustíme, ale i pro toho člověka, kterému odpustíme, pro toho kamaráda. Ale ta myšlenka se mi líbila, že tam bylo napsáno, že ale to neznamená, že si nemůžeme jako z toho ulevit, zanadávat, vykřičet do lesa a prostě říct nahlas, jo, mrzí mě to, bolí mě to. Samozřejmě, že ti odpouštím, ale chvilinku si dát ten čas na to uzdravení a vykřičení sama sebe. My to všichni víme, jak to má být, ale těžko se to dělá. A někdy si potřebujeme pomoct. A myslím si, že je to, jak když máte. Když představte si, mamka, když vaří a má hrnec a na tom má poklici a teď tam ta pára buble, tak co ta poklička dělá? Nazdvihává, skáče. A to jsou naše emoce, to je to, co my máme uvnitř, když nás něco rozčílí, jo, něco nás prostě tak nazvedne a teď my to chceme fakt vykřičet do celého světa, tak jak ta poklička nám to tam skáče, jo, a tak je potřeba, já vždycky říkám, do bydlí na kraji lesa, je to pesva, vyběhnout za barák na zahradu a vykřičet se z toho. Ale třeba někdo třeba má, vezme tušku papíra, vyčmárá se z toho, nějak ze sebe ty emoce dostat. Nedoporučuji do ničeho kopat a rozbíjet. To není dobrý. Není dobrý příklad.
3: No já třeba si bych si vzal balón a šel bych prostě co nejvíc. Já tam máme na hřišti lavku a já si s toho dělám branku, tak já bych do toho co nejvíc kopl.
2: Jindro, to je ale výborný nápad. Vysportovat to. Nebo vyběhat to třeba. Jo, třeba běhat a přemýšlet o tom, co se vlastně stalo. A určitě to odpuštění potom přijde, ale i my ho musíme zpracovat, samozřejmě. Je to, o tom se bavíme už spolu roky, co se scházíme, že je to jedno z nejtěžších odpustit někomu. Jo. Co si myslíte, že dělá kamarádství silným?
5: Tak hlavně je asi větší důvěra. Jakmile se prostě s tím kamarádem třeba víc poznáme, tak už víme, že se mu dá víc věřit, než třeba, já nevím, máme jiného kamaráda.
2: Než spolužákovi ve druhé lavici třeba, že bys mu to neřekl. Nedůvěřuješ mu ještě natolik.
5: Bohužel i teď někteří lidé jakože ze začátku dělají prostě, že jsou strašně důvěrní. Ale potom se to kolikrát projeví opačným směrem.
2: Jakože se tváří jako velmi dobří přátelé a pak třeba toho můžou i zneužít, toho, co řekneš? To si pamatuj, to, že to se budete učit rozlišovat celý život. Celý život budete potkávat už teď od dětství, když budete velcí dospělé potom. A mohou na vás působit třeba, že jsou strašně fajn a budou se usmívat a všechno. Ale člověk někdy naletí. Naletí a třeba vůbec si neuvědomí, že je to, nevím, třeba manipulátor. Víte, co to je takový manipulátor?
3: Že tě k něčemu třeba nutí.
2: On tě k tomu nějak, ano, ovládá tě, manipuluje s tebou, že? Tam tě vlastně přivede a vlastně třeba nutí tě, aby jsi byl takový, jaký nejsi. A nebo vlastně, aby jsi udělal něco, co bys nikdy neudělal. Jo? Tak jsou dobří manipulátoři, kteří vám třeba pomůžou, říkejme tomu tak, jo? Že vám vlastně pomůžou třeba k něčemu lepšímu překonat. Je ta dobrá manipulace sami sebe, ale na druhou stranu tyhle ti, kteří vlastně vás nějak ovládají a nebo jak říkáš, že potom můžou toho zneužít a vlastně třeba všechno, co tím dobré vůli řekneš, tak mohou zneužít proti tobě. Rozhovor, vy jste to už tady několikrát řekli, rozhovorem s člověkem, tím, že se s ním potkáváte a snažíte se ho pochopit, tak mu nakukujete do srdce, že jo? Vnímáte, jaký je. Jo, to je to ze zásadního a pak vás třeba nepřekvapí. Někdy třeba potkáte člověka, už se vám to stalo, nějakého kamaráda a na první pohled po třech větách jste viděli, že tohle asi ne. Stalo se vám to někdy?
3: Stalo
2: se ti to několikrát? No. A pak se znovu pak třeba potkáš kamaráda, kluka, holku a jenom se na sebe podíváte a říkáte, jo, Ty jo, to je on, ten by se mi líbil, to by byl třeba fajn kluk nebo fajn kámoška, jo? A nevím, jestli si to teď třeba uvědomujete, ale říkal jsi třeba Aďo, že máš teď nového kamaráda. Jaký to je pocit, když objevíš novýho kamaráda? Tak nejistý, že? Plný očekávání. Přáli byste si, aby někteří z vašich kamarádů, které máte rádi, třeba zůstali s vámi až do dospělosti?
5: Jo.
2: Mě by zajímalo, kdybychom se sešli třeba za dalších 10 let jenom, to ještě pořád budete děti, ale už velký, už budete teenagery, kdybychom si třeba za 10 let řekli, jestli ti kamarádi, o kterých jsme si povídali, ještě pořád ve vašich životech jsou. A pak za dalších 10 let. Ale můžu vám říct, že třeba moje děti určitě si z té obrovské spousty dětí, mezi kterými rostly své kamarády, i teď do dospělosti odvedly. A je pak milé, když třeba někde potkám mojho syna se svým kamarádem a teď se na něj dívám, je to už velký chlap a ten obličej tam někde vidím, že si vzpomínám, jak byl malý a nemůžu si už vzpomenout, jak se jmenuje a jsem ráda, že spolu třeba pořád mluví, že spolu pořád jsou, žijou svoje životy, ale vždycky se na sebe ten čas najdou, někdy častěji, někdy méně a potkají se, tak to je vždycky moc fajn. I já mám kamarádky ještě ze školy, ze základní a je to taky příjemné, když se potkáváme tady a už se třeba jenom pozdravíme, nebavíme se spolu, nějak jsme se už před mnoha a mnoha lety rozešli, ale víme o sobě. Tak co, chtěli byste ještě něco říct o kamarádech?
5: Já mám třeba i kamarády z vedlejší obce, které taky hodně beru. A tak tam je zas výhoda právě, že s něma se dá projít třeba objevit i nové obzory.
2: Tak jo, já myslím, že jsme dneska splnili všechno. Budeme pozdravovat opět děti do Barvínku. Uvidíme, o čem budou oni přemýšlet. Třeba jsme jim těmi našimi otázkami dali taky teď moment k přemýšlení a budou přemýšlet o svých kamarádech a o tom, co pro ně přátelství znamená a budeme se zase těšit příště na nějaké další téma. Tak můžeme děti pozdravit. Mějte se děti krásně. Ahoj!

0: Tak to nám řekli děti. A co ty, Leni? Měla jsi v dětství nejlepší kamarádku nebo kamaráda? A co dnes?
1: No, teďko, já to vezmu pospátku, od dneška. Já mám víc nejlepších kamarádů, by se tak dalo říct. Určitě jsou to 3 lidi. Teď mám rozhodně víc kamarádů, než když jsem byla dítě, ale zároveň jsou to lidi, kteří myslím si, že zůstanou už navždycky. Tu nejdéle trvající kamarádku, kterou mám, tak je holčina, s kterou jsem se seznámila na nábožku, když mi bylo asi 13. A od té doby jsme nejlepší kamarádky, takže teďkom už to bude nějakých 13 let, co se známe a zažili jsme spolu úplně všechno. I když ona už bydlí v Praze, nebo spíš ona zůstala v Praze a já jsem se přestěhovala do Brna, tak si stejně čas od času zavoláme a i když se třeba rok nevidíme, a což se občas stává, že se rok nevidíme, tak stejně navážeme, jak kdybychom se viděli den předtím a máme si co povídat pořád. No, další kamarádku, tak tu jsem vlastně potkala, až když jsem se dala dohromady s mým partnerem. A tam je to takový vtipný, protože to je zároveň mého přítele nejlepší kamarádka. A já jsem jí poznala dřív ještě, než jsem věděla, kdo je. Když jsme byli na jednom festivalu, kde jsme byli všichni v kostýmech a ona byla v kostýmech naopak jako mužské postavy a já jsem tenkrát byla jako, je, to je moc pěkný kostým, to tomu člověku hrozně
0: sluší. Já myslím, je, to je moc pěkný kluk.
1: To taky nastalo, já jsem právě přemýšlela. A je to kluk, nebo je to holka? No každopádně je to hezký kluk. A až potom, asi o měsíc později, jsme se potkali potom na skautském plese a přítel mi říká, no tohle je moje kamarádka Tereza. A já říkám, jo, aha, to je holka. Takže od té doby jsme... Já bych ji rozhodně nazvala svojí nejlepší kamarádkou, takže mám 2 nejlepší kamarádky a zároveň s tím můžu i o svém partnerovi říct, že je mým nejlepším kamarádem a což je, myslím si, jedno z nejdůležitějších věcí, že o něm můžu říct, že je můj nejlepší kamarád. Takže mám 3 takhle a vlastně nejstarší je ta Johanka a my jsme úplně stejné. Dokonce jsme zjistili, že jsme obrazy sebe sami navzájem, lépe řečeno zrcadlové kopie, protože obě máme mladšího bratra, ale ona má lepší vztah. Johanka má lepší vztah se svojí maminkou a já naopak se svým tatínkem. Takže my jsme takové kopie. Já mám také mladšího bratra, tak je to takové vtipné. No a v dětství, když se teda vrátím ještě před Johanku a když jsem byla mladší, tak jsem měla několik fakt dobrých kamarádek, ale vždycky to tak jako bohužel vyprchalo, buď tím, že se třeba odstěhovali, anebo že jsem zjistila nějaký věci typu, že za mými zády něco říkali. To jsem hodně na základce měla takový kamarády, který až třeba za rok jsem zjistila, že jako to nejsou moc kamarádi a že mi třeba nakonec pomohlo jít na střední školu, kde stejně všichni řešili to, jestli vůbec budou mít dobrý známky a žádný kamarádství se tam trochu neřešilo. Nebyla to rivalita, to rozhodně ne, ale spíš jako, že na to nebyl moc čas se tam moc kamarádit. No, na základce jsem měla podle mě 2-3 svým způsobem dobrý kamarádky a potom na střední jsem měla takovou partu, kterou jsme měli kolem sebe. Jsme si vytvořili tak jako 4 nebo 5 holek jsme byli a byla to taková ta partička těch více divných lidí z té třídy. Tak jsme se kamarádili a pak, když jsme skončili střední, tak každá šla na jinou vejšku. Některý odjeli úplně do zahraničí, 2 holčiny jeli studovat do Británie. Takže vlastně se ta parta rozpadla, ale vlastně to nebyl smutný rozpad skupinky, prostě už jsme se neviděli. A vlastně to dopadlo nejlíp, jak mohlo, že to už že tam není žádný přátelství, ale žádná špatná krev. Ty na základce většina z nich bohužel dopadla špatně, ale to tak občas bývá. A řekla bych, že jako v tom dětství to sice bolí možná trošku víc než v té dospělosti, ale zároveň to rychle přebolí. A co tvoje kamarádky, Tami?
0: Moje kamarádky, tak já mám delší život než ty.
1: To je pravda.
0: Ale budu asi budu povídat kratší dobu. Ne, myslím si, že moje dětství probíhalo asi jako dětství všech dětí i s kamarády, i tak, jak jste to slyšeli v mém povídání s dětma u nás na faře. Měla jsem taky přátelé, kamarádky, samozřejmě, že jsem

0: měnili postupem let, jak člověk roste, že bych měla na základní škole nějakou tu úplně nej, to nevím, to si myslím, že to tak jako proplouvalo, že tam dětská kamarádství jsou taková, že když přijdeš pak do druhé, do vyšší třídy, tak už zase vás zajímá něco jiného, nemáte třeba úplně společné téma, taky hodně žárlivost jedné kamarádky na druhou, já si pamatuju na základní škole, když jsme se začali třeba s kamarádkou hádat, protože přišla k nám ta třetí a ta chtěla mít to slovo, tak já jsem vždycky s brekem běžela domů a říkala jsem, o, ta kamarádka mě zradila a maminka mi vždycky říkala, moje babička už taky říkala, kde jsou dva, tam je rada, kde jsou tři, tam je zrada.
1: Tak to je docela ostrý.
0: To bylo ostrý. Ano, na druhou stranu měli naše rodiče i babičky spoustu pravd životních zkušeností. Ale takže to byl tak ten život na škole. Asi opravdu přítelkyň, kamarádku jako pořádnou jsem poznala na střední škole. Je pravdou, že už jsem měla střední školu dřív než vy a myslím si, že tehdy byly trošku jiní, že tam bylo víc toho života, víc takového toho lidství a proto se mi moc líbí i střední školy, kde se dneska k tomu znovu vrací, kde mají děti nejenom taky jsi to tu řekla hezky, ne tu rivalitu, aby byly nejlepší a výborní. A to jsem zažila u nejmladší dcery, kdy ta třída byla opravdu strašně chytrých dětí. Měli samé jako jedničky, patřili mezi nejlepší ve škole a nemyslím si, že měli dobré vztahy ve třídě. A to bylo zvláštní, jo? Takže...
1: Bohužel bych řekla, že k tomu tématu přátelství dost často patří i šikana.
0: Ano, ano, že tam vlastně probíhají pak už úplně jiné věci a že si, jak se říká, šli po hlavách, kdo byl lepší a úspěšnější. Tak to jsem já nezažila, já jsem studovala střední pedagogickou školu v Kroměříži, tam mám nádherné vzpomínky právě na to. A s tama mám i moji nejlepší kamarádku, kterou vlastně dneska jsme pořád asi nejlepší kamarádky, byla mi i za svědkyně na svatbě Jitku, i touto cestou zdravím. A naše seznámení bylo úžasné, já jsem tehdy se vrátila s rodičem, jsem byla nějakou dobu v zahraničí a když jsem se vrátila do školy, tak jsem nastoupila později a nikde v lavici prostě nebylo místo jenom vedle ní. A já si pamatuju, jak ona se tak na mě podívala a prostě řekla, no tak si sedni. Tak to bylo naše vřelé setkání.
1: Takže, ale já si myslím, že to je nějakým způsobem příznačné pro všechna dobrá přátelství, ano. Která vydrží. Když na začátku je to takový to, tak já tě teda tady vytrpím. Jo. A pak vlastně zjistíš, že jsi s tím člověkem strašně třeba podobný, nebo dokonce i stejný.
0: Zažili jsme pak krásné ty 4 roky spolu a proto nám to vydrželo i doteď. No, pak ještě kamarádství, přátelství, samozřejmě, jak je člověk dospělý a už vykročí do toho svého života, tak potkává spoustu přátel. Já se přiznám, že tak, jak třeba s dětma jsme se bavili o tom, že by kamarádi se měli potkávat a mluvit spolu hlavně víc než přes telefony a přes internety, tak u mě třeba v tomhle tom funguje zdravě Facebook. Já vím, že pro děti už Facebook je stará věc, teď jdou to Instagramy a dál, ale na druhou stranu mám tam spoustu přátel, které třeba jsou po celé republice, takže je moc nevidím i za hranicemi. A vlastně nedávno jsme se s jednou kamarádkou takto z druhého konce republiky potkali a říkali jsme, jak je to vlastně úžasné, že o sobě pořád víme. Takže jsme k sobě se rozběhli s takovou radostí, jako jo, jak se máš, ty, kde jste to tam byli, co to tam měla za fotky, to bylo super. Takže když je to v dobré míře a v dobré víře, tak si myslím, že je to úžasná věc taky. Tak to je taky kamarádství, přátelství.
1: To souhlasím, akorát teda bacha na to, jo, když teda říkáš o tom v dobré míře. Protože přesně, a třeba už jsem naopak instagramová, asi bych řekla, že možná ty děti třeba i od tebe z nábožka možná budou tiktokový nebo něco takového.
0: I vnučka už.
1: Ale já jsem spíš ještě ten Instagram, tak občas setkávám s tím, že některý lidi vlastně ani nepotřebují vidět. Protože vlastně všechno vidím u nich na jejich profilu. A ano, je to samozřejmě to, co ty lidi vybírají, ale v konečném důsledku si říkám občas, a zajímá mě to v ostatní svým způsobem. Tady vidím tak jako ten přehled, co oni si myslí, že bylo to nejlepší, co by mi říkali. No to nejlepší.
0: Na druhou stranu, každé kamarádství, přátelství začíná v rozhovoru, v nějakém komunikaci, v jakékoliv podobě. Když spolu mluvíme i my dvě, že? Tak určitě máme hezké jiné vztahy a více známe, více poznáváme, nakukujeme za skořápku toho druhého. No a pak musím říct, jako ta poslední forma přátelství pro mě asi největší je už u mě s mými dětmi. teda bohu díky, že to tak mám. Mám 4 děti, už jsou dospělé. A můžu říct, že fakt můžu říct, že jsou kamarádi a že jsme pořád jako v kontaktu. I když už se mnou nežijí doma, tak neustále bych řekla, že každý den mi píšou, něco posílají na WhatsApp, voláme si, potkáváme se, kde můžeme a úplně nejvíc miluju, když máme nějakou rodinnou oslavu nebo jsou svátky a oni všichni přijedou. Je nás teda strašně moc už teďka.
1: A jde se vám to do baráku?
0: No někdy už ne, už jsme jí na zahradě, hoši je to v zimě. Ale tam pociťuju taky, jo, tu důvěru, to přátelství, to kamarádství a já si myslím, že na to by se nemělo zapomínat, protože i být jakýmsi kamarádem a přítelem s vlastní maminkou a tatínkem je v životě dětí strašně moc důležitý.
1: A to ti můžu potvrdit naopak z té pozice toho dítěte, protože ač teda zhruba v těch letech, kdy jsem byla ten teenager, nejvíc musím rebelovat, tak jsem svoje rodiče vinila úplně za všechno, co existovalo a neměla jsem s nima dobrý vztah, tak teďkom vlastně nejvíc si to uvědomuji až teď, když jsem se odstěhovala a bydlím vlastně v Brně od září, ale vlastně jim potřebuju volat minimálně 3x, 4x za týden a volám jim třeba i hodinu, povídáme si úplně vlastně i o ničem, ale jenom to je slyšet. Chybí mi je vídat často, ale zároveň vím, že kdybych je vídala každý den, no tak to už asi nezvládnu, protože jsem přece jenom dcerou svojí matky a dcerou svého otce a čas od času si lezeme tak výsostně na nervy.
0: No, neboj se z toho vyrosteš ještě.
1: Já tomu věřím, já si myslím, ale přesně tak, jak třeba si pamatuju, že se říkávalo, že když jsme malé děti, zhruba do třeba 10-9 let věku, kdy teda začíná už u některých ta puberta už těch 10 letech, tak jsou rodiče bohy a pak v té pubertě je nenávidíme a pak zhruba se překlene ten čas a vlastně se vrátíme k tomu, že rodiče jsou bohové opět, ano. A že jako maminko potřebuju pomoct, tak se začínám dostávat do toho věku, kdy ano, děti je mi 26 a vracím se k tomu, že maminka je bůh a maminka to ví nejlíp.
0: Je to tak, Leni, a ještě, až budeš mít ještě víc teda, tak rodiče zestárnou a pak se z nich opravdu odejdou do toho věčného nebe a stanou se z nich nejenom takový ti bohové, jak říkáš, ale opravdu tam přejdou. Tak pak zjistíš, že chybí úplně nejvíc. Jo? A to si už uvědomuju i já a možná právě i z toho důvodu nějakým způsobem se snažím i všechny ty malé děti, které mám v náboženství a podobně, vést k tomu, že vlastně mít krásný vztah s rodiči je hrozně moc důležité. To je prostě alfa omega. Nakonec, i když se pohádáš s kamarádem nebo s kamarádkou, tak v podstatě máš kam běžet a říct, mami, tati, jo, mám ten a ten problém. A ten rodič už by tě měl s láskou, tak jak Bůh, že jo, protože nás má rád a více pro nás nejlepší, měl by tě utišit, vysvětlit ti to a ono to přebolí. No, tak potom mi vyzrajem, že? Takže myslím si, že to dnešní téma, které jsme se vybrali, jakože kamarádství a přátelství není jenom pro děti. Ale je i hodně pro dospělé.
1: Je to tak.
0: Pokud nás posloucháte, přemýšlejte o tom.
1: A musím říct, že za chviličku uslyšíte, když jsme se ptali na kamarády a přátelé našich kolegů, ale to až za chvilku. A tak je zajímavé slyšet a vlastně to mít i zažité, že teďkom hodně našich kolegů říkalo, že měli méně kamarádů, když byli děti a teď jich mají více. A teď je otázka, jestli to tak opravdu je, jestli máme pocit, že jsme teď mnohem více obklopeni přáteli, anebo jestli jsme schopni více vnímat tu důležitost toho mít ty i třeba jenom 3, 2, i třeba jenom jednoho přítele, kamaráda, kamarádku, přítelkyni vedle sebe. A okolik víc to třeba jsme teďkom schopni vnímat jako důležitější nebo silnější přátelství, než když jsme byli děti. Já si pamatuju, když jsem byla v té 7. třídě, měla jsem nejlepší kamarádku, ale taky si pamatuju to, že jsem byla přesně jako a všechno budu dělat s ní a všechno, i na trut svojí mamce. A pak to přešlo. Já jsem si říkala, Ježkovi v oči, co jsem to všechno jako vymýšlela, když jsem byla ta 12-letá Lenka, že si říkám, že dneska už se nenechám ovládat tím přátelstvím, že ano, když kamarádka řekne, tady ta hudebnice je dobrá, tak si z toho neudělám celý svůj novej žánr, který poslouchám. Poslechnu si to a řeknu jí třeba, není to nic pro mě, ale chápu, tobě se to líbí a nechám to bejt. Máš to tak taky tam, vy?
0: Jo, a jak je tak poslouchám tady, tak úplně tak mě jako mateřský ňahňáš. Já jsem teďka se bavila s mou nejmladší dcerou a musím říct, že má 21 let, což pro děti vás už musí být, že je to dospělý člověk, že jo? Ale pro mě je to pořád moje Anička. A představte si, že jsem našla dopis, který psala sama sobě, když jí bylo 11 let. Zkuste to, je to perfektní. Normálně si tam psala, ahoj Aničko, teď jim 11 let, bydlím tam a tam, chodím tam a tam do školy, mám tu a tu kamarádku. A jak ty to máš teď?
1: Jo,
0: je to úžasné. A opravdu mě to tak jako zastavilo, že jsem uviděla, jak je to krásný. I ten krok na ní vrátila jsem se zpátky. Děti, zkuste si napsat dopis do budoucnosti. Je to perfektní. A někam ho schovejte nebo k mamince, abyste ho třeba za několik let znovu našli a mohli si to přečíst. Je to perfektní.
1: Tak já mám tady k těm dopisům o přátelství a nebo spíš do budoucnosti o svých přátelích docela vtipnou historku. Když jsem slavila 18. narozeniny, což není dobře, není to 10 let zpátky, ale pořád už to začíná být nějak moc divně daleko, tak jsem dostala od své tenkrát nejlepší kamarádky, která byla paradoxně narozená ve stejný den, jenom o rok mladší než já, tak jsem dostala celý sešit plný různých takových vzpomíneček, co jsme měli společně od toho, kdy jsme se vlastně, my jsme se potkali na střední a kdy jsme se první den hned po zápisu vlastně na střední prvního dne, že v září, 1. září, tak jsme čekali na tu tramvaj. Ano, tramvaj, protože jsem Pražačka. A vlastně jsme se seznámili díky tomu, že se mě zeptala tenkrát úplně náhodně na to, kdy mám narozeniny a zjistili jsme, že jsme obě 26. května. Jenom já jsem o rok starší. A těm 18 nám mi teda vyrobila sešit, kde bylo třeba i tohle, by on nakreslila tam tramvaj. A mimo jiné tam bylo taky celá jedna strana věnovaná tomu, že jsem na celé střední škole, celých 6 let mojí střední školy byla zamilovaná do jednoho spolužáka. V té době, v těch 18, od těch 13 do těch 18 jsem si říkala, že to je ten ideální typ pro mě, že vysoký, svalnatý, sportovní chlapec. Velmi rychle mě to přešlo a když jsem teďkom, když jsme se stěhovali a já jsem to objevila a ukázala jsem to svému příteli, který jenom tak pro ilustraci je stejně vysoký jako já, takže je poměrně malý a je sice svalnatý, ale prostě baculatý a je spíš takový zvedač těžkých vah, než že by byl sportovec, tak se tomu strašně smál, protože měl i porovnání toho, kdy chlapec z mojí střední školy měl kudrnaté, velmi hlusté vlasy a můj přítel plešatí, takže...
0: Prostě já bych to zkrátila len tím, že úplně vidím ty holky, jak mají v těch ano. pokojích ty plagáty s těma svýma hvězdama vysněnýma a touží, že jednou takovou hvězdu by chtěli mít a pak si najdou skutečnou hvězdu, ale v srdci.
1: Je jako. To tak a přesně ten tím jsem chtěla jako dokázat to, že se to krásně může měnit ano. a vlastně mě to až rozesmálo přesně, jak si říkala, že Anička jo. psala ten dopis, tak ano. já jsem měla takovýhle celý sešit, teda psaný pro mě, ne mnou a vlastně mě rozesmálo, jak se to moc rychle jo. změnilo.
0: Jo. Mě ještě tak napadá, když tak už povídáme, už tady dlouho, už bychom měli přestat pustit nějakou písničku, ale ještě mě napadlo, že my mluvíme o všech formách přátelství, ale zapomínáme třeba, že kamarádem může být i zvířátko.
1: Je to
0: vedle dětí samozřejmě. Neupřednostňuji, ale proč ne? Někdy třeba stačí, když vás něco trápí nebo vás rozesmutní nějaký kamarád, tak prostě se rozběhnout za pejskem vaším, který ho máte doma. Prosím vás, ne na ulici, který ho neznáte.
1: Já ještě tomu přidám, že ježek je taky špatné k tulení. Taky. Ale...
0: Nebo doma máte křečka, kočku nebo něco, tak prostě přijít, potulit, obejmout, vyplakat se, postěžovat si, taky dobrá forma.
1: Je to tak.
0: Je to super.
1: A ne, nadarmo se říká, že psi jsou nejlepší přítelé člověka. Ono to možná bude tím, že nám nemůžou říct nic na to, když si jim stěžujeme, ale...
0: Ne, o kamarádech vím svoje, byla jsem teď nemocná, my máme francouzského buldočka Viktora a věrnějšího opatrovníka jsem neviděla.
1: A to je potřeba. Když teda, Tamaro, mluvíš o těch zvířátkách a o tom přátelství, my se vrátíme k tomu, co jsem před chvilkou říkala a pustíme si, co o kamarádství říkají naši kolegové. Tak mám tady kolegu Dana a Dane, Jaké máš vzpomínky na přátele z dětství, po případě máš nějakého, který přetrval doteď?
2: Tak z různých vzpomínek mám spoustu. I kamarádů takových vždycky větších byly v různých etapách mého života několik, tak vždycky nějací byli hlavní. Já jsem se před nějakým časem, myslím tak možná před 5 lety, zamýšlel nad tím právě, jací byli důležití lidé v mém životě, jací kamarádi a hlavně, jaký měli třeba na mě vliv. A zjistil jsem, že v tom jsou vlastně ti kamarádi něco, co si nosím pořád sebou, protože některé jejich manýry, jejich způsoby jsem přejal do svého chování, jsem zjistil. Myslím si, že se to hodně týká zvláště oblasti žartování, že některé vtípky, které jsem kdysi mě strašně pobavily u nějakých kamarádů, tak teďka občas používám podobně také a taky to funguje. A dokonce se mi třeba tak dostali pod kůži, že opravdu už to považuji za svůj, jo, za součást mé osobnosti. Takže takových kamarádů jsem měl víc.
1: A máš nějaký třeba vtipný zážitek, který si doteď pamatuješ s nějakým ze svých kamarádů?
2: Mě teda napadá třeba jeden kamarád ze základní školy, který jednak byl výborný házenkář, výborný fotbalista a strašný vtipálek, ale opravdu hrozný. A třeba si jen tak vzpomínám, jak jsem jednou velmi výjimečně, já jsem nejedl ve škole svačiny, ale jednou jsem měl koblihu a teď jsem si tak jako do ní zakousl a teď jsem si tak vychutnávalo, on ke mně přiskočil, zmáčkl tu koblihu a ona na mě udělala blá.
1: Teď tady mám svého kolegu Jirku. Jirko, jak ty jsi to měl v dětství s přáteli? Máš doteď nějaké přátele, kteří vydrželi doteď, nebo máš nějakou vtipnou historku s přáteli z dětství?
3: Vtipnou historku nemám, ale úplně jsi mě zarazila tou otázkou, jestli mám nějaké kamarády nebo přátele z dětství teď. Tak já to mám zamotaný. Já jsem na základní škole měl spolužačku, kamarádku a vlastně její sestřenku jsem si vzal. Takže my se vídáme doteď vlastně na rodinných oslavách a vždycky se pozdravíme, řekneme si, jak to jde a mimochodem je teďka těhotná. Takže
1: přátelství vydrželo až do teď.
3: Přesně tak, takže já jsem se takhle dostal ke své ženě současné.
1: Takže vlastně z přátelství rovnou do manželství, to je ideálka.
3: Jo, přesně tak.
1: Teď tady mám našeho nejvzácnějšího kolegu, to je náš zvukař Roman. Romane, jak ty to máš s přáteli z dětství? Zůstali ti doteďka nějací nebo naopak máš třeba nějakou vtipnou historku?
4: No, my jsme byli na základce hodně dobrá parta, třída, takže na to strašně rád vzpomínám, ale už tak nějak moc se nepotkáváme, protože já hodně času trávím vlastně s tím, co mě baví. To jsou počítače, to je tady rádio a samozřejmě hodně trávím času s rodinou, protože to je věc, na kterou jsem strašně dlouho čekal a když jsme se s manželkou poznali, tak to bylo skvělý. Takže toho času na ty přátele moc nezbývá, no.
1: Ale tak zase je pravda, že přátelství v rodině, my jsme se o tom i s Tamarou bavili, je vlastně to jedno z nejlepších. A druhá věc, ty počítače jsou taky dobrý kamarádi, ty neodmlouvají.
4: No, neodmlouvají, ale dovedou vzít taky hodně času a někdy si člověk říká, jestli to má vůbec smysl, protože člověk chce něco udělat, něco jako dobře naprogramovat, aby to bylo úplně jako dokonalý. A ono mu to nefunguje a potom 2 hodiny to řeší a potom zjistil, že někde zapomněl napsat nějakou závorku nebo něco podobného.
1: No tak v tom případě je to asi s těma počítačema stejný jako s kamarádama.
4: Jo.
0: A teď, milé děti, je řada na vás. Zatímco bude hrát další písnička, přemýšlejte o svých kamarádech. Co vás spojuje? Možná máte nějaký vzkaz pro svého kamaráda nebo kamarádku. Napište nám. Rádi vaše vzkazy příště přečteme.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Dnes jsme si ukázali, jak důležité je mít přátelé a jak nás mohou inspirovat. Přátelství nás učí být lepšími lidmi a pomáhá nám překonat těžké chvíle. Pamatujte, že pravé přátelství je malý zázrak a když se o něho budeme starat, poroste s námi.
1: Děkujeme, že jste s námi dnes byli. Těšíme se na vás příště v dalším díle Barvínku. A nezapomeňte, buďte k sobě laskaví a hledejte krásu v přátelství kolem vás.
2: Tak ahoj!
0: To byla repríza pořadu Barvínek, která vyprávěla o přátelství a my máme čas ještě na dvě písničky dopolední modlitby a myšlenky na den.

tuto chvíli vás zvu k poslechu myšlenky na den papeže Františka dnes s názvem Za koho pokládáme Ježíše. To vše v podání Martina Holíka.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. V Matoušově evangeliu se Ježíš ptá učedníků, a to je dobrá otázka, za koho lidé pokládají syna člověka? Tak se můžeme ptát i my, co lidé říkají o Ježíšovi? Obecně o něm mluví dobře. Mnozí ho vidí jako velkého učitele, jako výjimečného člověka, dobrého, spravedlivého, důsledného, odvážného. Ale stačí to k pochopení toho, kdo je? A především, stačí to Ježíšovi? Zase, že nikoli. Kdyby byl jen postavou z minulosti, jako byli pro tehdejší lidi Mojžíš, Eliáš, proroci, byl by krásnou vzpomínkou minulosti. To Ježíšovi nevyhovuje. Proto hned přidává rozhodující otázku. Ale vy, za koho mě pokládáte vy? Kým jsem pro vás nyní? Ježíš nechce být protagonistou dějin, ale vašeho, mého dneška, ne vzdáleným prorokem. Ježíš chce být Bohem, který je blízko. Kristus je Bohem přítomnosti. Drazí bratři a sestry, na cestě života nejsme sami. Kristus je s námi a pomáhá nám na naší cestě. Právě Petr to chápe a díky milosti volá. Ty jsi Kristus, ty jsi syn živého Boha. Nenechme se odradit, pokud se nám někdy vrchol křesťanského života zdá být příliš vysoko a cesta příliš strmá. Hledejme vždy Ježíše, který kráčí vedle nás, přijímá naše slabosti, sdílí naše úsilí a pokládá svou pevnou a laskavou ruku na naše slabá ramena. S ním nablízku se také obracejme jeden k druhému a obnovujme svou důvěru. S Ježíšem už není nemožné to, co se nám samotným zdá nemožné. S Ježíšem můžeme jít vpřed. Kéž nám Maria, matka cesty, pomůže cítit svého syna živého a přítomného vedle nás.

0: Progresu přejeme srdečně krásné nedělní poledne a zveme k modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
2: A přebývalo mezi námi.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Připojíme modlitbu před jídlem.
1: Bože, ty ve své nekonečné dobrotě upevňuješ jednotu těch, kdo jsou při jídle zhromážděni kolem stolu. Požehnej nás i tyto své dary a dej, ať naše společné stolování pomáhá vytvářet a oživovat společenství tvé církve. Prosíme o to skrze Krista, našeho pána.
3: Amen.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen. Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je krátce popolední a já vás vítám u nedělní hudební siesty. Dnešní sváteční poledne otevřeme vznešenou a elegantní hudbou německého baroka. Georg Philipp Telemann patřil k nejplodnějším skladatelům všech dob a jeho smysl pro melodii a lehkost je dodnes fascinující. V podání Musica Antiqua Köln si poslechneme jeho ouverturu svitu e-moll. Tato forma francouzského typu kombinuje majestátní úvod s řadou barokních tanečních vět. Přinese nám klid i ideální naladění pro nedělní odpoledne. Diriguje Reinhard Goebel. Příjemný poslech.

Slyšeli jsme svitu E-moll, ouvertúru Georga Philippa Telemanna, dirigoval Reinhard Goebel. Slyšeli jsme ji v podání muziky Antiqua Köln. Od baroka se posuneme do období vrcholného českého romantismu. Josef Suk starší napsal svou fantazii G-moll pro housle a orchestr opus 24 na prahu 20. století v roce 1902. Je to dílo plné vášně, technické virtuozity, ale také hluboké lyriky a melancholie, která byla Sukovi tak vlastní. Skladba nemá pevnou formu klasického koncertu. Rozvíjí se svobodně jako fantazijní proud plný nečekaných zvratů a nádherných dialogů mezi sólovými houslemi a orchestrem. Vychutnejme si toto mistrovské dílo české houslové literatury. Uslyšíte ji v podání České filharmonie, solo na housle hraje Josef Suk, diriguje Václav Neumann.

Slyšeli jsme fantazii G-moll pro housle a orchestr Josefa Suka v podání České filharmonie, kterou dirigoval Václav Neumann. Solo na housle hrál Josef Suk. Závěr dnešní hudební siesty bude patřit Vítězslavu Novákovi a jeho slavné slovácké svitě opus 32, při které se inspiroval kouzlem moravského venkova, konkrétně rázovitým slováckem. V pěti programních částech před námi ožije malebný obraz jednoho nedělního dne. Svitu otevírá hluboká a usebraná věta v kostele, v níž zaznívá zvuk varhan a evangelického chorálu. Přes hravé momenty mezi dětmi, lirické setkání zamilovaných a temperamentní veselí u muziky. Doputujeme až k závěrečnému, hluboce klidnému obrazu s názvem V noci. To uslyšíme v podání Státní filharmonie Brno. Dirigovat bude Karel Šejna a já vám přeji krásný umělecký zážitek.

0: Dozněla slovácká svita opus 32 Vítězslava Nováka v podání Státní filharmonie Brno. Dirigoval Karel Šejna. Tóny noci z Novákovy slovácké svity udělali definitivní tečku za dnešní hudební sjezdou, ve které jsme společně prošli pestrou hudební krajinou. Od barokní elegance Georga Filipa Telemana přes vášnivou i melancholickou romantičnost fantazie G-moll Josefa Suka až po malebné obrazy moravského venkova Vítězslava Nováka. Dnešní nedělní hudební výběr pro vás připravila hudební redaktorka Kateřina Grafová.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den, 5 minut po

0: No a jako vždy bych vás velmi ráda pozvala i k dalšímu sledování hudebních pořadů. Soaré ve 21 hodina 15 minut dnes večer podruhé připomene 70. výročí založení Filharmonie Brno. Tentokrát se zaměříme na období, kdy ji řídil charismatický dirigent Aldo Ceccato a ohlédneme se také za jejím vývojem po roce 2000. V pořadu zazní vedle ukázky s Aldem Ceccatem také nahrávky Filharmonie Brno s Petrem Altrichtrem, Denisem Russellem Davisem, Enochem zu Guttenbergem a Sirem Charlesem Mekerezem. Pořadem vás bude provázet opět Kateřina Gráfová. No a po soaré navážeme koncertem vážné a duchovní hudby. Zazní dvě slavná díla od německého barokního skladatele Georga Friedricha Händla, konkrétně utrechtské Tédeum a Jubiláte. Zbývající čas věnujeme nejméně slavnému skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi a jeho smyčcovému kvartetu číslo 19 C-dur, známému také jako disonantní.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Milí posluchači, je půl druhé neděle 23. srpna a vy posloucháte Proglas. Ze studia vás zdraví a příjemné odpoledne přeje Tamara Suchánková. Do nedělní pohádky nám zbývá ještě necelá půl hodinka a taky vyplníme písničkami a informacemi o pořadech.
1: Od stvoření duhy poznáme se, nevím, zda paměť to unese. Kolik nádechů, kolik bezradných gest. Když jsme se hledali na konci svých cest, u zdinářku malovali truchlivě zeď. V prosbě naučili jsme se prsty plést. Věděla jsem, co mě nikdo neučil, možná mi Bůh ve spánku zprávu doručil. Když si někdo někdy moc mě miloval, se vším mě bral, se sudičkou

Víš, odkud pocházím, i to, že jsem křtěna. Doneseš starou Bibli, v ní nová jména. Vím, co všechno. Tiše, na mě znáš. Vím, co řekneš, i co se nezeptáš. Půjčíš mi staré sny, já tobě nový snáš. Osud nás kroutí, jak kliku starý ver klikář. Vím, já to vím, neptejte se jak, jak víte, že na nádraží přijede vlak. Jak znáte, že houslím patří slák,

Pojďme se podívat na dnešní den do kalendáře. Ten katolický ukazuje na svatou Růženu z Limy, peruánskou mystičku, terciářku dominikánského řádu. Zemřela v tento den roku 1619. Stala se patronkou Peru, Filipin a západní Indie, ochránkyní zahradníků a obchodníků s květinami. Mezinárodní den na paměť obchodu s otroky a jeho zrušení připomíná noc na dnešek roku 1791. Před 235 lety v současném Haiti a Dominikánské republice vypuklo povstání, které vedlo k zániku transatlantického obchodu s otroky. 175 let nás dnes dělí od úmrtí spisovatele Aloise Jiráska. Kdo má dnes svátek? No, svátek má Sandra. Jméno z italštiny znamená ochránkyně mužů. O, Sandry, tak to myslím bude pod této informaci velmi populární jméno. Takže přeji vám krásný svátek, užijte si ho i s touto požehnanou nedělí.

Dospíval nám Vladimír Merta písničku Lodě bez lodivoda. My se pojďme podívat, co nás dnes ještě na Proglasu čeká. Tvoří spolu nerozlučný tým Veronika Wolgemutová, její kůň Sagi a kobylka Alice. Jezdí v rámci hyporehabilitace za seniory a pacienty v paliativní péči. Když Veronika utrpěla těžký úraz, terapeutem se jí stal právě kůň. To jí motivovalo k založení charitativního projektu Asistenční jednorožec, se kterým objíždí hospice, domovy seniorů i nemocnice a společně tak přináší úlevu, smích a své klienty motivuje k pohybu a komunikaci. Čím je koňská návštěva pro pacienty prospěšná a má hyporehabilitace vědecké základy? To vše se dozvíte dnes v Charitolku v 16 hodin a 55 minut. O čtvrt na 8 večer nás Milan Tesař provede aktuálním kolem hitparády s pořadovým číslem 1536. Libanon je stát na Blízkém východě. Na severu sousedí se Sýrií, na jihu s Izraelem. Svou rozlohou a počtem obyvatel se řadí spíše k menším zemím, ale jedná se o území s nezanedbatelným, jak historickým, tak i náboženským významem. Nejen o Libanonu a maronické církvi pohovoří v pořadu před kostelem ve 20 hodin 15 pater Jan Vojnar a jáhen Pavel Ramík. No a pro věrné diváky televize Noe mám pozvánku na 20. hodinu 5. minutu a první díl dvoudílného televizního filmu Marie z Nazaretu, sledující život Panny Marie od zvěstování až po ukřižování jejího syna se všemi jeho radostmi i bolestmi a také lidi, kteří ji obklopovali. Na prvním místě to byl její manžel Josef, Marina přítelkyně Magdaléna a také ostatní další, kteří patří k tomuto příběhu. Po skončení filmu jste ve 21 hodin a 25 minut zváni ke sledování hudebního pořadu v jedinečné atmosféře tohoto výjimečného místa. Zazní písní Jiřího Pavlici a Hradišťanů, které vyrůstají z lidové tradice i autorské tvorby a už po desetiletí připomíná, že kulturní dědictví není jen minulost, ale i živou součástí každého z nás. Záznam koncertu ze zahrady Smíření na Břevech vznikl při příležitosti oslav 20. výročí vysílání televize Noe a vy dnes ve 21.25 můžete také zhlédnout. Tolik pozvání k pořadům televize Noe, my se vrátíme k nám do Radia Proglas, kde nás čeká Markéta Foukalová a písnička Dešť. Tak ne, vidím, že si to tady počítač rozmyslel, takže to bude jiná písnička, ale to vůbec nevadí.

Dospíval nám anglický písničkář James Harris baladu s názvem Gold, no a teď už slibovaná Markéta Foukalová a její písnička Déšť.

Sam sebe poputika, to když se občas jen tak ztratím, v zrcadle v očích vidím jen strach, že to, co bylo,

vždycky někoho unést. Vždycky zůstane pocit, že to tak je, že to tak bude. Na umrzlé cestě začí hoštít.

tak se zpátky zase vracím. Na ta místa, kde jsem žil, vzpomínky se často ztrácí.

Často sebe ptám se, čí jsi. Je to pěkná řádka let.

0: Je 14 hodin a na vlnách Proglasu je pro vás připravena nedělní pohádka. Ta dnešní Danieli Fischerové bude vyprávět o pánovi, který si myslel, že si může nepoctivým způsobem zajistit slávu i bohatství. Jak se příběh jmenuje a kdo ho napsal, vám hned na začátku prozradí Dušan Baur.
1: Daniela Fischerová o talířku, který věštil počasí.

0: Meteorolog Šimsa měl už týden dovolenou. A zas si připadal spíš jako Šimsa než jako meteorolog. Když zrovna dovolenou neměl, tak věštil počasí do rádia. Ale měl ukrutnou smůlu. Nikdy mu nic nevyšlo. Ať bádal, jak bádal, ať celý den měřil, vždycky nakonec řekl nesmysl. A to pak lidé hrozně nadávali. Běhali do rozhlasu a hulákali tam.
1: Kde je ten váš Šimsa? Sem s ním, ať ho roztrhnu jak hada. Mělo být jasno a podívejte se, leje jako z konve. To, že je vědec, utopte ho v louži. Skákací koleno našeho dědy má lepší rozumy než on.
0: A tak byl Šimsa rád, že je zas jenom Šimsa a nikdo se ho neptá, jestli bude pršet nebo ne. A jednou z rána vyšel před chalupu. V trávě udělala kotrmelec velká černá kočka, blýskla po něm jedním zlatým okem a sekla ocasem. Šimsa už chtěl zmizet, ale v tom mu padl pohled na kočičí misku. No, byl to jen takový odřený a starý talíř s vodou, ale nebe zrcadlil tak krásně, že se i Šimsa zastavil. Na vodě pluly mráčky jako peří, byly huňaté jak zaječí uši, měly růžové caplíčky od červánků a ducali se jako beránci.
2: Oblačnost kupovitá.
0: Zamumlal profesionálně Šimsa a podíval se k nebi, aby to viděl ve skutečnosti. Ale jen co to udělal, leknutím mu málem sjeli brejle z nosu, protože nebe bylo celé vymetené. Slunko pražilo jak pánev a nikde obláček.
2: To jsem blázen, tak co se v té misce odráží?
0: Ale v tom po něm kočka loupla druhým okem a vycenila zuby jako krokodýl. Šimsa z ní měl vítr, tak vzal radši nohy na ramena a kočka jedním bohatýrským hltem ty mráčky vypila. A v noci Šimsa skoro nespal. Sotva začalo svítat, vymrštil se z peřin a běžel k mističce. Tak kde jsou ty mráčky? Mrkl do talířku. Obláčky jsou pryč. Z misky dýchá lehká mlha a na okraji svítí bílé jiskřičky.
2: To mě podrž, to je snad jíní. Kde se tu bere jíní? Vždyť máme 10 nad 0.
0: A podíval se k nebi, nebem pluly mráčky, byly jako peří, huňaté jak zaječí uši, z caplíčky od červánků a ducali se jako beránci.
2: No tohle, to tam přece bylo včera. Ten talířek snad věští počasí.
0: Z křoví vyskočila kočka, výhružně švihla fousy, ale Šimsa už na nic nečekal. Tak, jak byl v pyžamu, vběhl na poštovní úřad a třesoucí se rukou chytil sluchátko.
3: Halo, halo, to je rozhlas? Poslyšte, bude zítra mlha? A bude synovatkou nebo ne?
1: Co? Mlha? A synovatkou navíc? Ale pane Šimsa, vám se to zas plete, není listopad.
3: No dobře, tak jsem popleta. Ale zítra bude mlha a klidně všude hlaste, že to říká Šimsa. Nazdar, poklona.
0: A další noc už nespal vůbec. Běhal od okna k oknu, lezl z postele a zas do postele a nemohl se dočkat, jestli mu to vyjde, anebo jestli si zase urval pěknou ostudu. Jen se rozednilo, běžel před chalupu sláva. V trávě zářila bílá krajka jíní a mlha byla hustá jako kožíšek.
2: Mlha, sláva, ten talířek je prorok, to je senzace.
0: Nakoukl do kočičí misky a zas uháněl rovnou na poštu.
3: Halo, rozhlas? Tak co, je jinovatka, je?
1: Je a dokonce s mlhou. Pane Šimsa, jak vy jste na to přišel? Tady to včera nikdo nevěděl.
0: Šimsa se nadmul, až mu v gatích praskla guma.
3: To je toho. Umím to. No a? Já vím vůbec různé věci. Třeba zítra bude vítr. Pánové, jsem přece vědec, ne? To je trefa. A mám počasí v hrsti, už nemusím bádat a nemusím měřit, vždyť já už vlastně nemusím dělat vůbec nic. denně mrknu do talířku a vědu, tu ať si strčí každý za klobouk.
0: Ale v tom si vzpomněl, že mu končí dovolená. A jestli chce vážně mít počasí v hrsti, měl by si misku odvést do Prahy. A tak se rovnou vydal za dědečkem, u kterého tady bydlel v chalupě.
3: Poslyšte, dědo, prázdniny končí a mě se bude stýskat. Dejte mi nějakou hloupost na památku, tak třeba tenhle talířek.
0: Děda se usmál, popotáhl z fajfky a potměšile mrkl na Šimsu.
4: Tak, zrovna talířku se ti zachtělo, hochu. A proč talířku?
3: To víš, já ti to povím a ty mi nic nedáš. Tůdle, ani sám nevím. Pro nic za nic, jednoduše se mi líbí.
4: Jo, no, já ti nepovím. Já se musím zeptat kočky, jestli bude svolna. Konec konců je to její talířek.
3: Co? Ptát se kočky?
0: Pomyslel si Šimsa, říká si chudák děda mluví pěkně z cesty, ale radši mlčel a šel si zabalit. A když měl všechno zabaleno, přišel ještě jednou, ale děda už mu z dálky mával faječkou.
4: Kde pak? Kočka říká, že ti misku nedá. Miska nebude.
0: Šimsovi hrklo, všechno v něm trochu splasklo, co pak si vůbec počne bez misky.
3: Dědo, co to povídáte? Jak víte, co chce nějaká kočka? Co pak s vámi mluvila?
4: A ne snad. Naše kočka mluví, ty jsi z toho nevšiml? Ty chytrej. To se ví, že než s každým, ale se mnou, jo?
3: Jo, to zrovna. To ti mám věřit, celej nakřivo. No, snad Čičinka nebude tak přísná. Já jí pošlu z Prahy bednu syrečku.
4: Co, Čičinka? To myslíš naši kočku? Ha, ha, ha, ještě, že tě neslyšela, hochu. To je kočka jako parní válec a hlavu má jak dub. Těmi syrečky by tě leda skoulovala. Ona tě asi nemá zrovna v lásce. Tak už radši běž.
0: Co měl Šimsa dělat? Měl poslední příležitost. Tak už se neptal, jako orel chňapnul po kočičí misce a skočil do auta. Rozjel se tryskem. Ale jen co vyjel, vyrazila z domu černá kočka a rozběhla se za ním silnicí.
5: Ty jsi čáku, ty tatrmane, těš se na kočičí pomstu, mňau, to si vypiješ.
0: Šimsovi se na vteřinku zdálo, že to snad huláká ta kočka. Dokonce to mělo takový ohavně umňoukaný hlas, ale hned ten nápad zahnal.
3: Šimso, snad nevěříš na mluvící kočky.
0: Řekl si dupl na plyn a už byl ze vsi pryč.

0: Když přijel do Prahy, dal talířek domů a klusal do rozhlasu.
1: Dnes bude pošmourno, lezavo a budou zápst nohy. Jo, a všem vědcům zavolejte, ať vypnou přístroje a jdou se třeba klouzat. O počasí teď rozhoduju já.
0: Ještě se pokochal pohledem, jak všichni vyvalili oči a krásně slavně dupal ze schodů. Už nemusí nic dělat, zaleze do postele, má celý den volno. Šťastně došel až domů a odemkl si byt. Prásk. Z bytu vyjela meluzína a fujavice mu strhla čepici. Místo tepla od nosu kousla pěkná zima a vítr trhal hrnky z polic jako švestky ze stromu. Šimsa se lekl, vběhl dovnitř a zamkl. Jen aby sousedi nic neviděli. Z misky se lila mlha jako kaše a Šimsa na ní hodil pokličku. Ale miska poskočila, meluzína do ní kopla a pokličkou práskla Šimsu do nosu. Pak ječivě zakvílala, roztřískala vázu, praštila Šimsu ještě jednou a konečně proletěla okenním sklem ven. A přesně v tu chvíli zazvonil telefon.
2: Co je?
0: Šimsa zakoktal právě praštěný pokličkou a ohmatával si bouly. Na druhém konci se ozval drsný a umňoukaný hlas.
3: Tak co ty, Šašku? Stačí? Vrátíš tu misku nebo ne?
2: Kdo volá?
3: Kdo? Kdo asi? Komu si ukradl misku, ty tajtrlíku, co?
2: Kočce, ale ta neumí volat. Vy jste ten děda, co?
3: Chytrej Šimsa. Já že neumím volat. Tudle. Šimsa zas neumí věštit počasí.
2: No dovolte.
0: Šimsa vybuchl, ale nohy mu ujeli po náledí, které mezi tím namrzlo na koberci a on si kecl rovnou na zadek.
3: Já tě varuji, Šimso. Buď naval misku, nebo si přišij uši dvojitou nití. Utrhnu ti je.
0: Druhý den šel Šimsa do rozhlasu celý zmrzlý. Nos měl jako mrkev na čele bouly a v krku angínu.
4: Bude ziba, beluzída, blá, birdý bráz.
5: Ale pane Šimsa, kde jste přišel krýmě, teď venku přece ještě nemrzne.
0: Šimsa jenom mávl rukou a odvrávoral pryč. Bál se vrátit se domů, ale v bytě bylo ticho. V misce pluly černé mraky, bylo trochu dusno, no ale jinak nic. Šimsa s úlevou lezl do postele, když najednou se ozval telefon.
3: Misku, už toho mám dost.
4: Ale já debůžu, já mám agidu.
3: Debůžeš? Jo, tak ty debůžeš. Tak poslyš ty, Kašpare, buď mám misku do večera tady, nebo si pro ní přijdu sama a nadělám z tebe horušku bánku. A jestli si myslíš, že neumím jezdit vlakem a to dokonce první třídou, tak se pleteš. Jako se žádný zloděj kočičích misek ještě nepletl.
0: Šimsa se střesavkou vplížil do postele. Malér, pomyslel si, radši zamknu byt, ale ani nevlezl pod peřinu. Miska zařinčela jako na poplach. A bum, bytem zařvala strašná rána. Ze zdi spadla půlka knihovny.
2: Pomoc! Výbuch!
0: Zaječel Šimsa a zajel pod postel a v tom viděl, jak ze stropu šlehl blesk tlustý jak noha od piána, v pokoji to třesklo jako v peci a spadla druhá půlka knihovny.
4: Bouřka, biska věští bouřku, do to dopadne.
6: Haló, pane Šimsa, co to vyvádíte? Vzpamatujte se!
0: Křičela sousedka zvenku.
4: Ještě tohle. Jde jenom, že mě bací hrom ve vlastním bydě. Ještě se to všichni dozvědí. Klid, já si jen tak hraju. Nic se neděje.
6: Jo, vždyť se dům třese jak ratlík. Co to tropíte?
4: Dělám kotrmelce, zachovejte klid.
0: A jen to řekl, blesk rozžhavil pokoje, dům se zakymácel jako suchý strom. Sousedi zaječeli, hrom zařval jak tygr a Šimsa se zamkl. To je hrůza, šlamastika. Kvílel tiše a vítr mu dělal z bytu odpadkový koš. Kolem tancovali blesky, talířek řínčel a Šimsa bědoval.
4: Kočko, zmiluj se, kočko, kočko, zastav to!
6: Pan Šimsa se zbláznil. Pomoc, sanitku!
4: Kočko, odpust mi to, já tu misku vrátím, jen si proti přijď.
0: A jen to řekl, zet mi zasršel jiskry a co si stálo na Římse. Byla to kočka jako parní válec a provrtávala Šimsu zlatým zrakem. Šimsa ucouvl.
4: Čiči, jsi to doopravdy ty?
0: Kočka ani nemukla měkce, jak Levhart se skočila z okna a začala se plížit k Šimsovi.
4: Čičo, promiň, jsi ta kočka z Doldílho, ty viď.
0: Kočka zas ani muk jen jemně zasyčela a vystrčila dráp.
4: Pomoc, detrhej mi uši, tu máš mističku.
0: Kočka došla k němu, stoupla mu na nohu tlapkou, že už nebylo kam couvnout. Šimsa vyjekl, ale v tom do něj sjel blesk, nebo ho snad kočka sekla packou, to už nevím, ale najednou před ním vyletěly jiskry, potom to zhaslo a on se svalil jako bůh.

0: A když se zas probral, stály nad ním všechny paní z domu.
1: My jsme vylomili dveře, nezlobte se, ale vy jste hrozně vyváděl.
2: Kočka, vzala si tu misku nebo ne?
1: Co? Jaká kočka? Jaká miska? Nic takového tady nebylo.
2: Jenže, co když to nebyla ta pravá? Jestli já dal tu misku jiné kočce, tak mě ta pravá zakousne jak myš.
0: Sousedky na sebe mrkly a udělali si kroužek na čelo.
1: Chudák pan Šimsa, dočista se zbláznil a koukněte na ten pokoj, jaká je tu spoušť.
0: Ale Šimsa se bál marně, žádná kočka si pro misku už nikdy nepřišla. Druhý den se strhla hrozná bouřka, byly velké blesky, ale Šimsa už ležel pod peřinou a klidně srkal čaj. A když se bouře vyzuřila, vysvítlo slunko a byl ještě krásný podzim, nikde ani mrak. Šimsa dal výpověď u počasí, stal se pošťákem, potom krejčím a nakonec dokonce námořníkem. Žil dlouho a zažil spoustu dobrodružných věcí, ale žádnou kočku, která umí mluvit a jezdit první třídou, už teda nikdy neviděl.

Pohádkový příběh meteorologa Šimsy vám vyprávěl Dušan Baur. Hlas z rádia a ze sluchátka byl od Lucie Endlicherové. Meteorolog Šimsa byl Pavel Chaloupka, děda Stanislav Beránek a kočka Dana Holubová. Sousedsky promluvila Stanislava Havlíčková.

0: Jste u nás jako doma. Proglas.
1: De facto síla je v nás, do plachet foukat se snaž, najdi si pláž. Všecko to špatný už jsme...

Je 14 hodin 30 minut neděle 23. srpna. Vy posloucháte Proglas a od mikrofonu z brněnského studia vás zdraví a příjemné odpoledne přeje Tamara Suchánková. Opět je to náš čas určený pořadu blahopřání a taky vám, abyste mohli popřát svým blízkým, přátelům k narozeninám, meninám nebo jiným výročím. No nebo si jen tak na někoho vzpomenout a vzkázat mu něco hezkého. Víte, jak to opakuju každý týden, že dobrých slov je dnes stále poskrovnu a je potřeba té lásky přidávat a pěkně zatápět. Dnes nám přišlo přání jedno, překvapivě. Já potom přidám ještě jedno, no ale tak doufám, že budete mít možnost zavolat a třeba někomu popřát přímo osobně do živého vysílání, pokud najdete odvahu. Tak pojďme se podívat. Dnešní přání poletí paní Milušce Rybenské. Milá Miluško, všechno nejlepší, dostatek zdraví a životního optimismu, hodně božího požehnání a elánu do dalších let ti k tvým krásným narozeninám přeji Matrasovi a Sahulovi. My se, milá paní Miluško, přidáváme k tomuto přání, no a posílá písničku, kterou vám vaši blízcí vybrali.

doznělo naše přání. A protože jsem říkala, že dnes jich písemně moc nepřišlo, využiju toho já. Já jsem se totiž včera byla účastna úžasné oslavy narozeniny mých dvou vnuček, Adélky a Barunky. Adélka 18. srpna měla 9 let a Barunka ta bude mít 2. října 7. Nicméně jsem si řekla, holky, že by bylo super, kdybych vám popřála přes rádio. Tak jsem přemýšlela, co vám k tomu všemu, co jsme vám už včera přáli, ještě dnes přidala. Chtěla bych vám asi říct to, že jsem moc ráda, že vás mám, že jsem díky vám babičkou, že je to nejkrásnější období života, které si teď prožívám právě díky vám. No a vybrala jsem písničku, která už je opravdu hodně stará. Říkala totiž moje maminka, vaše prababička, že právě ve chvíli, kdy já v nemocnici jsem se drala na svět, tak vedle sálu v takové malé místnosti měly sestřičky zaplé rádio a že tam tato písnička hrála. A tak mě doprovázala celým životem. Chytila jsem na pasece motýlka od Heleny Vondráčkové, tak já vám ji pustím, protože vy jste takový moji dva motýlkové a já se od vás taky létat stále učím.

Tak to byla Helena Vondráčková a motýlek mým dvěma báječným vnučkám, kterým touto cestou posílám aspoň vzduchem sladkou pusou. Už se na vás večer těším. No, moji milí, dnes jste toho víc neposlali, ale to nevadí, já chápu, je léto, dovolené a spousta jiných povinností. V každém případě budeme se těšit, že další blahopřání bude mít písemných přání víc. Takže pro toho, kdo by chtěl do příště někomu popřát, pište nám na adresu Radio Proglas Pelikova 20/2C Brno 62:00 nebo můžete e-mailem na adresu blahoprani@proglas.cz nebo přímo přes formulář na stránkách Radia Proglas v oddílu slovesné kontaktní pořady. V tuto chvíli zapínám linku k nám do studia Proglasu v Brně. Vy můžete začít volat. Telefonní číslo je 739 850 345. 739 850 345. Pro ty méně odvážné máme i SMS bránu s číslem 775 132 132 a můžete svá přání nebo pozdravení psát i sem a já je potom přečtu. No, tak to si myslím, že už je teď všechno a my to máme Karla Zicha, Kolik je lodí.

0: To byl Karel Zicha, my se pojďme podívat, kdo slaví narozeniny dnes. 66. narozeniny slaví morální teolog profesor Albert Peter Rettmann, předseda sdružení Ackermann Gemeinde, někdejší proděkan katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. 70 let se dožívá někdejší fotbalista a hlavní trenér české reprezentace Karel Jarolím. No a 68. narozeniny má písničkář Karel Plíhal. Je to náš známý český folkový a jazzový kytarista, skladatel, textař, hudební režisér, který na kytaru hraje vlastně už od 15 let. No tak já jsem si právě od něj pro vás také vybrala jednu písničku. Já myslím, že ji všichni znáte.
1: Už za tři čtvrtě století lásko budem slavit stovku. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku. Na staričkým gramofonu pustíme si Floydy. Zavoláme kámošům na všechny.

Už za tři čtvrtě století nám bude lásko 100 let. Nejspíš budem utahaní jako pérka rolet. Na stařičkým gramofonu pustíme si kvíny.

spíš ročník 2020. S každým hltem budeš aspoň 10 roků ztrácet. A když ti bude 25, bude láhev prázdná. A ty budeš jako

0: to byl oslavenec Karel Plíhal a já už to mám první volající. Dobrý den.
1: Přeji krásnou neděli. Tady Marie od Přibyslavy. Chtěla bych popřát hodně zdraví, radosti, božího požehnání, lásky, pohody a naděje všem zaměstnancům Rádia Proglas, vám, paní Tamaro, a vaší rodině, všem zaměstnancům televize Noe, všem lidem, kteří teď toto rádio poslouchají, hlavně všem nemocným, smutným, osamoceným, všem, kteří leží v nemocnicích, na odděleních následné péče, v hospicích a v domovech důchodců, všem, kteří se o ně starají, také všem kněžím, dále paní Lidušce Blechové a synovi Pavlíkovi do Doubravice nad Svitavou, také Zbyňkovi Švehlovi a jeho mamince k hranicím na Moravě, paní doktorce Dvořáčkové a její rodině do Žďáru nad Sázavou, všem klientům Fokusu v Havlíčkově Brodě, Karlu Kárníkovi, Pavlíku Drbalovi, Davídkovi, Luborkovi, Pavlínce Petrušce, také do jižních Čech Janu Rytířovi a jeho mamince, do Drahelčic Dáče Hybenové a její mamince, Ivance Policarové a její rodině do Újezdu nad Lesy, do Prahy Kristýnce Bérkové a jejímu manželovi, Janě Kupkové, Janě Rybářové, Honzíku Krpcovi, všem členům Mariánské legie v Praze i paní Dagmar Mestekové i Natálce a všem ostatním. Na všechny myslím v modlitbě, přeji krásné požehnané dny a děkuji za povzbudivé vysílání Rádia Proglas.
0: Paní Marie, jako vždy nezbývá mi, než i vás srdečně pozdravit, poděkovat vám za to, že nám pravidelně voláte a vzpomenete si na všechny, které vždy vyjmenujete s velkou láskou. Kéž by si tak i ostatní vzpomínali. Je to tak. Paní Marie, přeji vám krásný čas. Užijte si i s námi, jsem ráda, že nás posloucháte a posílám písničku nejen všem těm, které jste vyjmenovala, ale taky hlavně vám. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

31 let by se dnes dožila Anička Slováčková, celým jménem Anna Julie Slováčková, česká zpěvačka a moderátorka pořadu pro děti. Pocházela z umělecké rodiny, její maminkou byla česká herečka, moderátorka Dagmar Patrasová, tatínkem český saxofonista, hudební skladatel Felix Slováček. Její odchod byl pro všechny, pro celou scénu i muzikálně velmi smutný. Anička všem chybí, její milý úsměv a taky její písničky. A tak pošleme jí dnes jednu písničku i spolu s modlitbou. Mám tu duet příště, který si zaspívala s Davidem Gránským.

Tak to byl Jiří Šlitr a jeho píseň Co jsem měl dnes k obědu, rok 1966. Pojďme se teď podívat, kdo ještě včera oslavil narozeniny. Když nakouknu do našeho kalendáře, vidím, že 81. narozeniny oslavil včera anglický dominikán, kněz a teolog Timothy Radcliffe, bývalý hlavní představený kazatelského řádu. 95. oslavil katolický filozof z okruhu žáků Jana Patočky, znalec středověkého a raně novověkého křesťanského myšlení, profesor Stanislav Sousedík. Svátek včera oslavili Bohuslavové, dnes slaví svátek Sandry. Už jsem říkala, že Sandra je jméno z italštiny a znamená ochránkyně mužů, takže pánové, hledejte Sandry. Ale já myslím, že to nejsou jenom ty Sandry.

Docela všední, obyčejný den a Vlasta Průchová, rok 1958. No, dneska tak trošičku jedeme historii. Co trošičku, řekla bych docela dost. Já bych vám velmi ráda připomněla opět telefonní číslo, kam byste mohli teoreticky zavolat a třeba někoho pozdravit. Číslo sem ke mně do studia je 739 850 345 739 850 345. Můžete ne někomu popřát, ale třeba jenom tak říct něco hezkého. No a pro ty méně odvážné máme SMS číslo 775 132 132 a i tam můžete něco napsat a já vaše vzkazy velmi ráda přečtu. Koho tu máme dál? Žalman a spol, náhradní víkend. Tak to mám ráda.

0: Dozněl nám Pavel Žalman, Lohonka, a já už jsem mezi tím spojila další hovor, takže v tuto chvíli vítám v živém vysílání naši posluchačku. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Libuška z Uherského Brodu. Já vám přeji pěkné odpoledne. Tak chtěla bych popřát, měli svátek útky Helenky a chtěla bych popřát Helence, tady, myslím, že Dolní Lhota je to, ano, u Luhačovic. No a byla v květnu naší průvodkyní duchovní v Bosně Hercegovině, která teda dělala duchovní doprovod. Takže jí přeji všechno dobré, hodně zdraví, hodně štěstí, boží požehnání, taky sluníčkové dny a Panna Marie, ať jí provází při těchto cestách na takových dalekých, v dalekém rozsahu, kde skutečně ona má moudrost duchovní. Takže jí to přeji z Uherského Brodu Libuška. A taky přeji i celé její rodině, včetně rodičů.
0: To je.
1: Ano. A prosím o pěknou písničku. No a přeji taky do Proglasu, taktéž vám pevné a stále zdraví, boží požehnání, no a samé dobré lidi okolo. Tak.
0: Jste moc milá, já vám děkuji za tento krásný příspěvek. Já jsem se, přiznávám, tady ťukala a snažila jsem přesvědčit počítač, aby mi našel písničku, co jste chtěla, ale nepovedlo se mi to, takže nevadí, říkala jste tak. Pěknou písničku. Tak je tu právě v tuto chvíli Hana Hegerová a krásná píseň Žila jsem správně.
1: Ano, děkuji vám. Mějte se hezky.
0: Já vám taky děkuji.
1: S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, naslyšenou.

v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

To byla Marie Rotrová, Čas pro mou lásku. A já bych v tuto chvíli chtěla pozdravit všechny účastníky celostátní oralské poutě na svatém Hostýně, která probíhá včera a dnes. A také bych chtěla moc pozdravit naše kolegy z Rádia Proglas, Jardu a Lenku, kteří tam jsou. Můžete je navštívit v krásném modrém stanu s velkým znakem Rádia Proglas a můžete si s nimi popovídat a popřípadě si dát i dobrou kávu. Takže pozdravuju na Hostýnek a posílám Léto s tebou a Jirku Schillingera.

To byl Jirka Schellinger a rok 1975. Teď se posuneme ještě dál do roku 1960. Poslechneme si Pavlínu Filipovskou a písničku Včera neděle byla. Tak si ji můžeme natrénovat na zítřek, co říkáte?

nevoláte. Připomínám číslo 739 850 345. No a tak toho využiju, abych vás pozvala na dobrý film. Toto léto chodím hodně do kina s mými vnučkami, takže už jsem viděla řadu filmů pro děti, ale taky jsem šla s mým mužem na jeden film s názvem Bojovník. Je to český film režisérského dua Vojtěcha Friče a Tomáše Dianiška, který měl premiéru teď 13. srpna. Zavede vás do prostředí smíšených bojových umění. Možná, že řeknete, jak se ti může líbit film, který je z prostředí MMA, kde se prostě lidé bijou, perou. Víte, četla jsem i spoustu špatné kritiky, ale ten film má krásnou linku, která mě v jednu chvíli přivedla až k slzám. Moc bych vám přála tento film vidět, protože se tam opravdu vypráví velmi hluboký příběh vlastně toho hlavního hrdiny. Jsou tam zajímaví herci, určitě znáte Hanu Wagnerovou, Elišku Balcerovou, Martina Fingera, no a vlastně tím hlavním je Milan Ondrík a můžu vám říct, že je to fakt dobrý. Běžte se podívat. Teď je to právě v kinech. No a tuto další písničku, když teda vy nic neposíláte, tak já posílám k nám domů, protože vím, že ji má můj muž velmi rád, tak ta běží pro tebe, Peťo.

0: Písničku Jednoho dne se vrátíš nám dospívala Věra Špinarová a já už mám další volající. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena Slučínská a chtěla bych nechat zahrát všem, kteří jsou teď sami, kteří jsou zdraví, nemocní, taky paní Marii, která tam ráda telefonuje, pane Renému, který tam ráda telefonuje, taky vám, paní Tamaro a všem zaměstnancům Radia Proglas. Hodně zdraví a božího požehnání.
0: Děkujeme. Já děkuju vám a já vám přeji nejen teď krásnou neděli, ale i všechny ty další dny, nás už se trošku ochladilo, tak už nám snad bude všem dýchat lépe. Mějte se moc hezky a zase zavolejte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

A tu další písničku bych ráda poslala všem řidičům, kteří jsou právě teď na cestách, protože jsem na nich taky každý den, tak vím, jak je to těžké, zvlášť na té jedničce. To je opravdu o život a velmi pevné nervy, obzvlášť kolem Brna. Takže všem vám na cestách šťastný návrat domů nebo do míst, kam míříte.

To byl Karel Gott a adresát neznámý. No a další písničku bych velmi ráda věnovala všem učitelům, vychovatelům, kterým zítra začíná přípravný týden. Takže milí učitelé, vychovatelé a všichni, kdo pracujete ve školství, držíme vám pěsti, hlavně vám přejeme spoustu božího požehnání a trpělivosti s těmi našimi dárečky a posílám vám písničku. Ono trošku toho čaje na Srí Lance by neuškodilo, tak třikrát do roka, co říkáte.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady, a ty počti si, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu, rychle pan Svoboda dostal se do spisu, ač není podpisu.

a svoboda je čistej. Lepší na něj dávat pozor, kdo si má být jistej. Včera se stěhoval pryč od nás svoboda na nějakou samotu, někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na tuty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí,

0: Pomalu se nám blíží 16. hodina. Já už vidím, jak se to za sklem ve studiu pohybuje Jožka Vůrek, který převezme vysílání po mně a převede vás celým večerem. No a v tuto chvíli si pojďme pustit něco veselého. Co říkáte? Snadné je žít? MIG 21 a Jirka Macháček.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti země

Když ti osud tvé dny sčítá, když je sčítá a pak odečítá, když si tě Bůh

0: No a to už je konec dnešního blahopřání. V tuto chvíli už za mnou přišel Jožka Javírek do studia, tak jsem ráda, že ho vidím a že po mně převezme mikrofon.
1: Ahoj Tamčo a
0: doufám,
1: zdravím
0: že se těšíš. Všechny.
1: Moc se těším, ano, ano.
0: Posluchači, na tebe určitě taky, no já se s vámi loučím. V pátek se uslyšíme při myšlence na den, no a opět v neděli, tak se mějte krásně, naslyšenou.

Před malou chvílí bylo 16 hodin a od mikrofonu už vás vítá Josef Javůrek. Prožíváme neděli 23. srpen 2026 a katolický kalendář ukazuje na svatou Růženu z Limy, peruánskou mističku. Svátek má Sandra, jméno z italštiny znamená ochránkyně mužů a na Proglasu už začíná pořad písniček z archivu. Hned ta první se jmenuje What I Say, co bych řekl. A zpívá ji Karel Gott, byla nahrána v roce 1965 a doprovází orchestr divadla Semafor.

Tak to byl Karel Gott a známá píseň What I Say z repertoáru a z dílny Raye Charlese. Teď už nám zaspívá Hana Zagarová. Píseň se jmenuje Studánko stříbrná. Doprovází Karel Wagner se svým orchestrem a zavítáme do roku 1975.

Hana Zagorová a Studánko stříbrná. Hned po ní bude zpívat Valdemar Matuška píseň Falešný hráč z roku 1966. Píseň vyšla na albu Valdemar Matuška s Bohem lásko.

0: Tak to byl Valdemar Matuška a jeho falešný hráč z roku 1966. A ještě než si pustíme další píseň, tak vás pozvu na pozdější odpolední vysílání Radia Proglas. Tvoří spolu nerozlučný tým. Veronika Volgemutová a její kůň Sagi a kobylka Elis jezdí v rámci hyporehabilitace za seniory a pacienty v paliativní péči. Když Veronika utrpěla těžký úraz, terapeutem se jí stal právě její kůň. To ji motivovalo k založení charitativního projektu Asistenční jednorožec, se kterým objíždí hospice, domovy seniorů i nemocnice a společně přiváží úlevu, smích a své klienty motivují k pohybu a komunikaci. Čím je koňská návštěva pro pacienty prospěšná a má hyporehabilitace vědecké základy, to se dozvíte v Charitolku v 16 hodin a 55 minut. A teď už píseň Zůstali jsme doma. Zpívá Vlasta Redl a Jaroslav Samson Lenk. A také Slávek Janoušek, rok 1988 a vyšla na albu Redl Janoušek Lenk Zůstali jsme doma.
1: Barevných slov nám na cestu svítí, sto barevných věd a lákavej cíl.

To byl Slávek Janoušek, Vlasta Redl a Jaroslav Samson Lenk, Zůstali jsme doma. Další pozvánka na naše vysílání od 7:45 večer nás Milan Tesař provede aktuálním kolem hitparády s pořadovým číslem 1536. A teď už dík, že smím pár přátel mít. Bude zpívat Pavel Bobek, na klavír Miloš Šnop a na kytaru Michal Janík. Píseň byla nahrána v roce 1974 a vyšla na Bobkově antologii na CD 1. Jenom dodám, že tato píseň je velký hit převzatý od skupiny Bee Gees s textem Pavla Vrby.

Zpíval nám Pavel Bobek, dík, že smím pár přátel mít, rok 1974. A posuneme se o 5 let naspět do roku 69. Zpívat bude Hana Hegerová, Tak být Madonou. Hraje sbor Zdeňka Šulce a Václav Zahradník se svým orchestrem a skladba vyšla na CD Habka Petr, Zlatá kolekce.

Libanon je stát na Blízkém východě, na severu sousedí se Sýrií, na jihu s Izraelem. Svou rozlohou a počtem obyvatel se řadí spíše k menším zemím, ale jedná se o území s nezanedbatelným jak historickým, tak i náboženským významem. Nejen o Libanonu a maronické církvi pohovoří v pořadu Před kostelem ve 20 hodin a 15 minut pater Jan Vojnar a jáhen Pavel Ramík. A teď už poslední písnička z našeho archivu. Je to skupina Olympic a Proč to děláš, rok 1990, a vyšla na albu Olympic Oh Yeah.

16. hodinou a 30. minutou začínají synkopy na kanapy, nedělní půlhodinka s jazzem. Dnes si představíme album Bean Dantes francouzsko-korejského tria Vakan, které tvoří pianistka Francesca Han, kontrabasista Pierre Fenichel a bubeník Fred Paska. Album vychází z první části slavného románu Alexandra Dumase Hrabě Monte Cristo, v níž Edmond Dantes během vězení na zámku Yves postupně prochází proměnou, která jej nakonec přivede k nové identitě. Hudebníci jednotlivé skladby chápou jako obrazy, zachycující jeho vnitřní dobrodružství, napětí, izolaci a proměnu. Jejich jazz přitom pracuje s jasnými melodickými liniemi, zasazenými do komplexních struktur. Na úvod si poslechneme skladbu The Void Ahead, prázdnota před námi.

Posloucháme ukázky z alba Being Dantes. Vakan je trio rovnocenných hudebníků, v němž se klavír, kontrabas a bicí vzájemně doplňují a jejich role se během jednotlivých skladeb proměňují. Důležitým tématem alba je izolace hlavního hrdiny. Ve vězení se mění jeho vnímání času. Okolní zvuky, například kroky dozorců nebo zvuk moře, získávají nový význam a vnitřní svět začíná nahrazovat svět vnější. Následuje skladba Dantes 2.

Album Being Dantes vzniklo z nápadu převést literární příběh do čistě hudební podoby. Tři hudebníci se nesnaží jednotlivé scény z Dimasova románu doslovně ilustrovat, ale prostřednictvím rytmu, harmonie, melodie a zvukových barev zachycují různé etapy Danteovy vnitřní cesty. Jednou z 11 původních kompozic napsal bubeník Fred Paska. Jmenuje se Acacia.

Being Dantes je současný jazzový projekt, ve kterém se literární inspirace proměňuje v samostatný hudební příběh. Vedle Pierra Renichela, Francesky Han a Freda Pasky stojí za výslednou podobou nahrávky také jejich společná práce s prostorem, tempem a napětím. Album vznikalo na přelomu let 2024 a 2025 ve studiu Recall a vyšlo u francouzského vydavatelství Hanji. Na závěr dnešních synkop na kanapy si poslechneme ještě dvě skladby. Spinning Top, Káča a La Mare, Příliv. Synkopy na kanapy pro vás dnes připravil Milan Tesař.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas. Je možné radost předat dotykem? Náš dnešní host tvrdí, že ano, a ví, o čem mluví. Se svým parťákem Sagim totiž ročně navštíví stovky pacientů a najezdí za nimi kolem 2000 kilometrů. A o tom, jestli je Sagi, který miluje mrkev a spánek v jakémkoliv množství, opravdu zázračný, budeme mluvit v následujících minutách. Ze studia dnešního Charitalku zdraví Naděžda Hávová. A zdravím taky terapeutku, chovatelku a zakladatelku charitativního projektu Asistenční jednorožec a držitelku ocenění Laskavec za nezištnou pomoc Veroniku Volgemutovou. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem v dětství milovala Pipi dlouhou punčochu. Mimochodem Astrid Lindgrenová ji napsala, nebo respektive vydala před 80 lety. A milovala jsem nejenom tu opičku pana Nelsona, ale já jsem milovala i jejího koně Alfreda, protože on byl bílý s černými puntíky. Jak vypadá Sagi? Má puntíky?
1: Sagi je tmavý hnědák, má jednu bílou ponožku a potom má na čele malinkou bílou hvězdičku, kterou, když jsme na návštěvách v zařízeních, tak vždycky objevujeme s klienty.
0: Kde jste se Sagim seznámili?
1: Sagiho jsem úplně náhodou koupila, když už jsem koně nechtěla, protože už tehda jsem si říkala, že s koňmi, že už budu jenom tak jako rekreačně, a úplnou náhodou během jednoho telefonního hovoru jsem se rozhodla ho koupit.
0: No a kde se vezme ten impuls, že člověk, který si říká, s koňmi už dost, chce to hodně času a péče, ale najednou si řeknete, a přece jenom.
1: No jako všechno, mně přijde, že se děje náhodou, tak i náhodou přišel tady ten telefon a já jsem se asi během 5 sekund rozhodla, že ho prostě a jednoduše koupím.
0: A Sagi ho jste předtím viděla? A nebo ne? Nebo to bylo jenom tak po telefonu?
1: Sagi, majitelka, byla moje trenérka, která mě dřív trénovala a věděla jsem, že je hodný, a to bylo všechno a jednou jsem na něm seděla v lese.
0: Mhm. Co si tak člověk říká s koněm, když je sám s ním v lese?
1: Myslíte na koni nebo vedle koně?
0: Bo, a je v tom rozdíl?
1: Myslím si, že jo.
0: Tak jaké to je, když jste vedle koně? A jaké to je, když jste na něm?
1: Já strašně ráda chodím, protože do našeho týmu patří ještě malinká ponička, tak chodím vedle nich i na Sagim a Elinka vedle nás. Tak člověk si hodně povídá, protože je tam sám a jenom ty zvířata snesou všechno. A když je na koni, tak tam to je, že občas jako vyskočí srnka, tak podobně, tak je to občas i veselější.
0: Pozná kůň, že máte třeba splín nebo smutnou náladu? Pozná to?
1: Moc dobře.
0: Hmm. A jak to dá najevo?
1: Třeba konkrétně u Sagiho, tak si myslím, že ten mě má přečtenou úplně od začátku až do konce, tak když za ním přijdu s nějakou jako smutnou náladou nebo mám třeba nějaké jako starosti, tak ke mně přijde a začne mě olizovat hlavu.
0: Vy máte se Sagim jeden hodně silný společný zážitek. Vy jste před pár lety sama poznala, jak takové stvoření dokáže uzdravit. Jak to tehdy bylo, Veroniko?
1: Myslíte ten negativní zážitek společný?
0: Myslím ten společný negativní zážitek, který dal nakonec vzniknout tomu všemu hezkému a dobrému.
1: Přesně tak. No, bohužel se nějakou záhadou stalo, že jsem se Sagiho seskočila, protože se splašil, doteď nevím, jestli po nás někdo střílel, nebo se stalo něco jiného.
0: A to bylo v lese? A
1: to bylo na poli, kde vlastně šikmé pole, které končilo okresní silnicí. A tak jsme hodně rychle běželi polem dolů a blížila se silnice. Já jsem se rozhodla teda, že koně opustím, ale bohužel dost špatně.
0: Hmm. Co se vám tehdy stalo? Vy jste si polámala nohu?
1: To bych úplně detailně neříkala. Jako byla jsem taková, jako když se pro vás proběhne, když hodně spadnete a proběhne se po vás kůň. Tak tam.
0: Každopádně byla jste zraněná. A on to Sagi dobře poznal. Poznal, kde přesně jste zraněná. A začal vás vlastně léčit.
1: No, to je už hodně opakovaný příběh.
0: Právě ale klidně nám řekněte ještě
1: jednou. Náš společný, kdy to bylo vlastně po prvním propuštění z nemocnice, kdy mě hrozně bolela zlomená noha. Myslela jsem si, že to je zlomenina. tak mě muž dovezl ke koním, abych přišla na nový myšlenky, tak jsem tam u něho seděla, Sagi u mě stál, nechtěl mě ani dovolit se moc hýbat, olizoval mi nohu. No a další den už pro bolesti jsem odjela do nemocnice a v celé noze jsem měla trombózu. Hmm.
0: Tak je to zachránce?
1: Asi ano.
0: Tak už víme, jak jste se potkala se Sagim, jak jste se potom potkala s Alice a jak Alice vypadá. Protože ona je úplně jiná, já to vím, já jsem ji viděla na fotkách.
1: Ano, já začnu tím, Elinka je malá, vejde se tak pod stůl velikosti Bernardína, malá, tlustá a je to kobylka, takže úplně s jinou náturou. A jak jsme se potkali, tak protože na Sagiho už bylo hodně práce a chtěla jsem rozšířit tým, ale potřebovala jsem koně menšího, nejlíp poníka, aby se vešel do výtahu, do pokoju, kam se Sagi třeba úplně nevešel, protože třeba zrovna z výtahu mu dost často kouká hlavička, takže, ne, takže nemůžeme jezdit do vyšších pater. No a hledala jsem po celých Čechách hodného poníka, ale poníci úplně nejsou jednoduchý stvoření, takže jsem hledala a úplnou náhodou jsem vlastně zjistila, že pod Svícnem je tma přímo u nás na farmě jeden poník, který nemá úplně co dělat a dali mi k dispozici, že ji můžu vyzkoušet a přišla jsem do výběhu. Elinka přišla, má krásný modrý oči a jak se chovala, protože měla takový jako hezký rozestup a taky jako respekt, tak jsem si říkala, že to je ona.
0: Pokračujte, Veronika.
1: No a tak dopadl výběr. Sice potom jako roční práce, kde jsem si říkala, že ten můj pocit, že asi nebyl úplně nejlepší, ale nakonec se potvrdilo, že jo.
0: A teď ještě k tomu, že poníci nejsou úplně jednoduché povahy. V čem se liší od těch vyšších parťáků, od těch vyšších koní?
1: To je přesně ta výška, co zmiňujete.
0: Tak komplexy?
1: Ano, oni dost často mají napoleonský komplex a potom vlastně dost často si za to můžeme my, protože poníky necháváme malým dětem a ne úplně s tou výchovou, protože ty děti úplně nemají některé zkušenosti, tak ty poníci jim trošičku přerostou přes hlavu a občas jsou to tak jako občas třeba kousnou a podobně. Ne všichni samozřejmě, ale u těch poníků prostě tam je to jako častější, že si jako na ty děti zkouší a dovolují.
0: My se o Sagim a Alice bavíme právě proto, že chceme teď pokračovat v hyporehabilitaci. Já jsem to ještě před chviličkou pletla, než jsme přišli do studia. Hypoterapie, hyporehabilitace. Pojďme se usadit v těch termínech. Čím se to liší?
1: Tak, hypoterapie, to když si představíme, tak jsou to většinou děti. Na koních se polohují, tam je potřeba přítomnost fyzioterapeuta, doporučení lékaře, široký tým, který pomáhá jak s voděním koní, tak polohováním dětí a podobně. Je to nesmírně náročná práce, ale je to rozdílná oproti hyporehabilitaci. My konkrétně děláme právě hyporehabilitaci v kontaktní terapii. A je to o tom kontaktu, není to o ježdění, ale o kontaktu a dotyku právě těch pacientů nebo klientů s koněm.
0: A výsledky? Může být jeden společný výsledek, to znamená zlepšení
1: určitě,
0: stavu pacienta?
1: Určitě. Hypoterapie, tam jsou úžasné výsledky právě u malých dětí. A hyporehabilitace právě v té kontaktní terapii, tam vidím zejména právě v hospicích a nemocnicích i u seniorů, tak co se týče emoční zlepšení a i vůbec jako hybnost, ale ty emoce, ty jsou tam úplně asi největší.
0: Já nevím, ale každé zvíře asi tuhle schopnost někoho posílit a udělat mu dobře nemá. A nebo by se naopak ta schopnost třeba dala v každém probudit? Co myslíte?
1: Já si myslím, že ty zvířata to taky nemají všichni. Oni daleko víc se dokážou na nás nacítit. My to musíme taky samozřejmě i vnímat, ale třeba musím říct, že Sagi ten je opravdu jako jen jeden, protože ten jak dokáže cítit u lidí i zdravotní potíže, to třeba i včera v nemocnici jsem to konkrétně viděla, tak to je jeden z mála.
0: A co se včera v nemocnici odehrálo?
1: Přijela pacientka, byla na vozíku, já nikdy nevím zdravotní stav. Hladila si Sagiho, Sagi si opřel hlavu a jenom jsem hlavu o jednu nohu a jenom jsem se pacientky zeptala, nemáte náhodou něco s kolenem? A paní říkala ano, neříkali jsme konkrétně co, ale říkala ano, že přesně to koleno tam, kde Sagi má hlavu, je ten problém.
0: Co myslíte, Veroniko, mohla bych se o to též pokusit třeba u svojí kočky, která se nerada lísá k lidem, protože je to nalezenec a nemá příliš důvěru? Jak vůbec ve zvířeti probudit zájem o druhého, o člověka, notabene. A jak tedy zjistit, jestli skutečně ty schopnosti léčit, anebo aspoň potěšit má?
1: Já bych ty zvířata vůbec nenutila právě do toho kontaktu. To je právě vidět u toho Sagiho, protože on miluje lidi a přítomnost lidí. Já to i vidím, když třeba jdeme lesem a náhodou potkáme chodce, tak on už k ním míří. Teda někteří to úplně nenesou, vždycky se ptám, jestli můžeme. Ale když ty zvířata nevyhledávají ten kontakt, tak bych je rozhodně do toho vůbec nenutila.
0: A jak fungují Elis se Sagem dohromady?
1: Jako sourozenci. A ze začátku Sagi měl takový, on trošku žárlil a občas má potřebu Elinku vychovávat, ale Elinka se úplně jako teď už nenechá.
0: Vy navštěvujete pravidelně nemocnice, hospici, domovy seniorů, věnujete se průběžně dotykové terapii. Co všechno Sagi a Eli zvládají dnes, jak velký posun společně s vámi v tom týmu během let udělali?
1: Sagi, ten vlastně byl už od první návštěvy úplně, musím říct, jako geniální, protože ten mně přijde, že se snad narodil, pro tuhle práci. A Elinka ta musela být trošičku, protože já jsem si ji pronajela v jejich 12 letech. A takže tam jsme museli, tam fakt procházela roční přípravou, kde si zvykala vůbec na jako povely, aby věděla, jak přistoupit třeba k vozíku, k berlím, k lůžku. U lůžka má trošičku problém, že tam úplně nedošáhne, protože je vysoký pro ní. Ale už
0: a kolik váží, že byste ji nadzvedla? To nejde.
1: Ne, ale vyřešili jsme to tím, že teďka trénujeme, že má takový stupínek a před ním asi vyleze na stupínek a došáhne tak na lůžko.
0: Jaké jsou ty první reakce pacientů, když za nimi přijdete se Sagem nebo s Elinkou?
1: No vždycky úžasný, no. Jako nikdy jsem nezaznamenala, vždycky jsou překvapení, že třeba Sagi je tak velký, anebo že nevěřili, že opravdu přijde kůň.
0: A strach tam nikdy nebyl?
1: Je tam. No ale ten plně respektujeme, vždycky se klientů ptám vůbec, jestli můžeme se jako přiblížit, protože občas personál má snahu jako za každou cenu, ale do toho my nejdeme a vždycky nechávám ty klienty třeba koukat z dálky. No a když potom vidí, jak u ostatních, tak vždycky se zeptám, jestli to třeba nechcou zkusit, že by měli takovej, jako že by to dokázali. A i včera právě v té nemocnici, tak paní, že ne. A zkusili jsme, že spolu jsme se chytli za ruku a potom nechtěla odejít samozřejmě.
0: A teď mi řekněte, já tomu rozumím, že pacienti i čekají a těší se, až se třeba opakovaně za nimi vrátíte. Co zdravotníci?
1: No tak to je kapitola sama pro sebe, protože mně přijde, že někdy ještě větší ten dopad má právě na personál nebo zdravotní personál, než někdy na ty pacienty nebo klienty.
0: No tak to je pozitivní zpráva. Veroniko, co všechno musíte mít, abyste tuhle práci, hyporehabilitaci, mohla dělat, abyste se mohla vydat za pacienty, abyste mohla uzdravovat? Je na to nějaký speciální kurz, speciální terapeutický nebo rehabilitační certifikát? Jak dlouhá cesta vede k tomu, když už někdo má koně nebo si ho pořídí, aby se potom opravdu mohl vydat do hospice?
1: Já děkuju za tuhle otázku, protože řada třeba zařízení nebo lidí to neví. Koně jsou certifikovaní právě na tuhle práci, mají za sebou zkoušky, jak vlastně v kontaktní terapii přímo u nás ve stáji, protože pro koně je to jednodušší, když jsou v domácím prostředí, ale potom i pro návštěvní terapii, kde vlastně dojíždí do úplně cizího prostředí. A samozřejmě u doprovodu je taky jako důležitý vzdělání, kde já se právě specializuji právě na paliativní péči, takže právě komunikace s paliativníma klientama, se seniory. A vlastně to vzdělání je fakt důležitý a hlavně ten výcvik koně, protože ten trvá, jak vzdělání koně, tak i člověka, ten pořád a pořád pokračuje, protože na čem pracovat.
0: Jak vypadají takové zkoušky potom?
1: Zkoušky koně musí být zvyklí na jakékoliv prostředí, na úzké prostory, potom když vlastně chodíme do vnitřních prostor, tak tam bych zahrnula úplně všechno.
0: Prostě nesmí se vyplašit.
1: Přesně tak. Tam i vlastně oba dva koně máme jak kdyby naučenou i jako reakci, právě když dojde k nějaké stresové situaci, by to dokázali sami zpracovat. Protože když potom už jsme u klienta, může dojít úplně k čemukoliv, tak aby věděli, jak to zpracovat a aby to bylo hlavně bezpečné jak pro ty pacienty a klienty, tak i pro koně.
0: Pro koho jsou potom větší nervy, když dojde k něčemu nenadálému, neobvyklému. Kdo vydrží víc v klidu? Sagi s Elinkou a nebo vy? Nebo tam je jak to je?
1: Tam je to o týmu. Nám úplně se nějaká jako nenadálá situace...
0: Asi já, skoro nemůže přihodit?
1: Já nemůžu říct nenadál. My jsme třeba pracovali konkrétně v domově Surrider, kde asi 30 metrů od tam probíhala stavba a Sagi ani nehnul uchem a prostě se soustředil na klienty. Jiný kuň třeba by to vůbec takový prostředí nedal. Stalo se nám i, že třeba klientky, protože začalo trošku krápat, tak proti Sagi mu vystřelili deštníčky a ne každý kuň by to zvládl. A Sagi vlastně má jeho reakce jenom, že sebou tak jako cukne a to je veškerá jeho reakce. A vlastně to je i můj úkol, abych mu zařídila a zajistila bezpečný prostředí pro tu práci. Já bych to přirovnala k tomu, když jdete na nějakou terapii nebo k psychologovi, tak taky nejdete do hlučné kavárny. Většinou je to tichý, příjemný prostředí a to i vyhovuje právě těm koním, aby ta terapie byla taková, jaká má být.
0: Byl by Sagi tak klidný, kdyby nebyla klidná jeho cvičitelka, jeho majitelka?
1: Asi jo. Jako musím říct, že při těch návštěvách to jsou takový, jako vždycky říkám, že jsem tak jako mimo čas, protože se soustředím na toho koně, na prostředí a na ty klienty. A ono je to, to by člověk i musel jako zažít u toho. Je to takový jako zvláštní okamžik, jako stoprocentního soustředění jak mě, tak toho koně. Hmm.
0: Když přijdete do centra nějaké paliativní péče nebo k pacientovi, který je v paliativní péči, nepochybně to v každém vyvolá silné emoce. Určitě i v Sagim, i v Elis cítí to zase jinak, než když jdou třeba do běžného domu pro seniory. Jak zvládáte vy, Veroniko, emoce?
1: Pro mě jsou to emoce jak s člověkem, tak já i vidím toho koně, jak neuvěřitelně právě pracuje, zejména Sagi s klienty v paliativní péči. Tak ač člověk by si řekl, že je to smutný prostředí, tak tam se všichni jako usmívají, jako bavíme se. Někdy jsou to jako samozřejmě emoce, že u lidí to vyvolá třeba, že pláčou, tak vždycky jim řeknou, že je to úplně v pořádku. Počkáme, vždycky odjíždíme a lidi se okolo smějí. A otázka byla, jak je to pro mě. Já to mám jako okamžiky tady a teď a domů si to nevozím. Protože kdybych tady tu práci nemohla dělat a bylo by to pro mě náročný, tak,
0: tak bych ji nedělala,
1: protože by mě to taky mohlo... jako zničit, jestli můžu říct, asi tak.
0: Občas se stává, že člověku se do jeho práce, do jeho profese vsouvá rutina. Někdy je to dobře, protože děláte věci dobře a bezmyšlenkovitě, ale jsou profese a myslím, že je to zrovna ta vaše, u které rutina nemá svoje místo. Aspoň si to myslím. Jak to je? Mýlím se nebo ne?
1: Tam myslím, že rutina ani jako neexistuje. Nepřijde. Každá ta návštěva je něčím, si říkám, tak zase dneska něco úplně jako jinýho, nový příběh. A zase mi koně ukázali, co jako dokážu, jak mě překvapili, protože někdy třeba Sagi, já, jak už jsem říkala, tak říkám, já už tam jsem úplně zbytečná, protože jak si třeba stoupne, že já vůbec nemusím už, dá se říct, takřka nic dělat, protože přesně ví, co a jak, jak se zachovat, jak si stoupnout, že někteří klienti potřebují, aby úplně třeba k ním sklonil hlavu, aby se vůbec nehýbal. Takže jsem tam tak jenom do počtu. A teď jsem zapomněla, jaká byla otázka.
0: Jestli je rutina ve vaší práci vůbec platná, nebo měla by místo, ale myslíme, že se shodujeme, že ne, že každá chvilka je unikátní. Rozumím tomu. Pamatuje si Sagi klienty, které navštívíte, když za nimi jdete opakovaně?
1: To bych úplně neřekla. Pamatuje si ty prostředí. Aha. Když už jezdíme třeba konkrétně hospic Dobrého pastýře, tak vždycky tam přijde, rozhlídne se, ano, tady vím, kde jsem. A naopak třeba ty klienti si ho pamatují. Když přijdeme do nějakého zařízení, tak znovu vidí, že to je Sagi. A co mě třeba naposledy potěšilo, že klient přijel a měl fotku Sagiho, svoji fotku a Sagiho z minulé návštěvy. A tak mi donesl ukázat, že jí má u postele.
0: To jsou jedinečné okamžiky. Rozumím, proč tuhle práci děláte. Řekněte mi, v čem je ale ta rehabilitační návštěva s koňmi pro pacienty prospěšná? Co v nich stimuluje? Jaký přináší třeba ten lékařský efekt?
1: Tak u některých klientů, protože máme opravdu třeba klienty, kteří jsou na tom opravdu vážně, a u některých klientů nebo pacientů je výkon jenom to, že třeba zvednou tu ruku k tomu koni. Měli jsme pacientku, která byla čerstvě po mrtvičce a trošičku se snažila rozpohybovat tu část těla, takže rehabilitační, tam jako jednoznačně. A poté jsme měli i mladou slečnu, která měla svalové spazmy v ruce. A díky tomu teplu samozřejmě jsme dopomohli ke kontaktu s koněm a jak je ta kůže koně nebo kůně vlastně má teplotu, tak krásně povolila svaly a krásně natáhla ruku a potom ho sama i hladila.
0: Mm-hmm. Tahle hyporehabilitace má nějaké vědecké základy taky? Nebo
1: určitě, jsou studie, a kterou jsem teda, nemůžu říct, že by to byla studie, ale přímo naživo, tak jsme byli v Mnichově Hradišti, a to je pobočka nemocnice, v Klaudiánově nemocnice v Mladé Boleslavi na oddělení LDN. A když jsme byli s Elinkou, tak sestřička se dovolila, protože jsme tam měli menší skupinku seniorů, a jestli by mohla u té návštěvy změřit tlak. A začala sestřička měřit tlak a všichni pacienti měli úplně vzorový krevní tlak.
0: To se rovná zázraku.
1: A právě říkali, ale já mám normálně vysoký a dneska nemusím ani ty léky na tlak. A právě i dokázáno, že koně dokážou právě snižovat krevní tlak.
0: Jak často jste, mluvili jsme o tom samozřejmě, že cílíte především na pacienty v paliativní péči, jak často jste právě konfrontována se smrtí?
1: Teď jako musím říct, že na návštěvě mi žádný pacient nezemřel.
0: Myslím tím, že přijedete jeden týden, druhý týden znovu navštívíte hospic a ten, koho jste tam hledala minule, už tam náhle není.
1: Já si myslím, to patří k naší práci. Vím, že s těmi klienty se hodně často už nepotkám, ale naopak je úplně skvělý, když se v tom hospici naopak potkáme. A pro některé právě ty klienty je to takový jako do budoucna, že třeba se těší na tu návštěvu a snaží se, aby tam byli.
0: Já už jsem v úvodu řekla, že ročně najezdíte skoro 2000 kilometrů, možná, že i přes 2000 kilometrů po celé České republice. Jaké je to cestování se dvěma koňmi?
1: Kromě D1 vlastně fajn.
0: A jak to vypadá? Je za vámi za autem takový ten vozíček na koně, takový ten přívěsný, a Elinka se veze na zadním sedadle?
1: Díky dárcům, my máme auto, nemáme vozík, ale právě auto, který je bezpečnější na tady ty dlouhé cesty. Je to taky, jako dá se říct, obytňák, ale obývají ho koně. Takže buď to cestuje Sagi nebo Elinka.
0: Nikdy ne spolu?
1: Na návštěvě v cizím prostředí oba dva je neberu. A protože tam opravdu je potřeba jeden člověk a jeden kůň. A někdy právě, co jezdíme, tak jak jsem mluvila o vzdělávání, tak jezdíme pravidelně na kurzy, tak to jezdí společně.
0: Kolik máte žádostí o návštěvy? Musíte odmítat?
1: Spoustu odmítám, ale snažím se to, protože díky tomu, díky České hyporehabilitační společnosti, tak se rozšiřuje počet kolegů, kteří tady tu práci dělají. Takže co máme na severní Moravě, tak předávám kolegům na Moravu, a co máme třeba v severních Čechách, tak nebo západních Čechách, tak na západní Čechy.
0: A jak dlouho se tak na Veroniku Wolgemutovou, na Sagiho nebo na Elinku čeká?
1: Dlouho. Dlouho. Musím říct, že máme zařízení, které s náma vlastně už spolupracují 5. rokem. Ti měli vlastně odvahu to začít, takže tam jezdíme každý rok. A nová zařízení přibíráme, ale zařízení si musí dost často počkat, protože ty koně, aby to na ně nebylo moc, tak ta pravidelnost je taky, že maximálně každý kůň jde jednou týdně na terapii, na návštěvu, takže je potřeba trpělivost.
0: A z jakých prostředků funguje charitativní projekt Asistenční jednorožec?
1: Taky děkuju za tenhle dotaz, protože návštěvy pro zařízení jsou zdarma a díky dárcům, díky firmám, díky grantům, kteří nás podporují, tak můžeme jezdit na

0: Tohle je pro mě největší adrenalin právě žádat o granty a čekat, jestli nám to vyjde nebo nevyjde.
1: Pro koho je náročnější ta vaše práce? Pro Sagiho, Elenku nebo pro vás?
0: Já si myslím, že pro všechny. Ty koně si taky potřebují odpočinout. Pro mě taky, musím říct, že třeba po vlastně denní návštěvě, když přijedeme, tak po takovým jako nadšení z cesty, jak to všechno dopadlo, jak ta terapie probíhala, postarám se o koně, tak člověk je rád, že jde spát.
1: Vy jste držitelkou jezdecké a cvičitelské licence. Můžu říct, že jste žokejka?
0: Žokejka, to bych jezdila do stihy a to bych se v životě neodvážila. Ne, jezdkyně.
1: Jezdkyně.
0: Dá se říct jezdkyně, ale taková jako teď už hodně rekreační. Dřív jsem závodila, ale to už je taky moc velký adrenalin.
1: A už byste se k tomu nikdy nevrátila?
0: No, příští týden jdu na závody.
1: A jak se trénuje takhle? Se Sagim trénujete?
0: Se Sagim, jedeme na drezury, ale to je takový jenom, aby jsme trošku vyjeli z lesa a aby měl trošičku změnu. Pro ně on bude trošičku koukat, protože 2 roky jsme na závodech nebyli a bude hledat klienty, nebo kde jsme to zastavili, ale aby měl trošičku zpestření.
1: Já budu držet palce, ať to všechno dopadne, ať získáte medaily. Děkuji. Dávají se medaile, poháry?
0: Dávají se floty, to jsou taky mašličky a my jedeme spíš na účast.
1: Potřebuje Sagi, abyste se na něm projela? Nebo stačí, když se prochází?
0: Já teda hodně s ním chodím právě na ruce, protože bereme sebou i Elinku a abych i já byla trošičku v kondici, ale i kůň potřebuje právě, chodíme do lesa, jezdím na něm jak na jízdárně, tak do lesa, aby právě byl ve fyzické kondici. Nejde to, že by byl ve výběhu a já bych ho jenom zbalila, jeli bychom na cesty. Si myslím, že jako i člověk potřebuje trošičku fyzickou námahu, aby se držel i ve svalech. Dobrou stravu potřebuje, má i fyzioterapeuta, takže myslím, doufám, že se mají dobře.
1: Už jsem to zmínila, já jsem majitelkou jedné nalezené kočky, ale kdybych se teď rozhodla a jsem úplně nadšená z toho, co říkáte, navíc velká milovnice tady mého oblíbeného koně Alfreda z Pipy dlouhé punčochy, kdybych se rozhodla, že chci jednou dělat to, co vy, mám ve svých letech dneska ještě vůbec šanci?
0: Tak tady ta práce si myslím, že se dá dělat úplně v jakémkoliv věku.
1: I bez zkušenosti s koňmi?
0: No, je potřeba se to jako naučit. Jo, jak člověk musí mít určitý výcvik, tak i kůň musí mít výcvik. No. A zdravý rozum.
1: A jak bych mohla začít? Koupit koně po telefonu?
0: No, ne. Bych navrhla, protože řada lidí si jenom koupí koně jenom tak. A myslím si, že co se týče koní, tak tam to je celoživotní vzdělávání. A třeba docházet někam za koněm, postupně se seznamovat, vzdělávat se. Člověk může jezdit, tady k té práci vlastně není úplně potřeba, aby jezdil. Naučit se pracovat s koněm, naučit se číst ty koně. A spousta vzdělávání a myslím si, že potom jet třeba s někým, kdo dělá tu práci. A myslím si, že v době teďka internetu, že se dá najít hodně podkladů, jak se tady k té práci dostat.
1: Žádají vás, Veroniko, o radu? Potenciální hyporehabilitační pracovníci chtějí vědět, jestli je to tenhle kůň, se kterým jednou můžou jezdit, se kterým můžou pracovat.
0: Ano, jednu dobu to bylo hodně, že jsem potom je předávala vlastně na Českou hyporehabilitační společnost, protože úplně nebylo v mých časových možnostech, abych všem odpověděla. Ale v červnu shodou okolností chystám takový jako malý právě kurz pro lidi, kteří by tu práci chtěli dělat nebo dělají a budou tam i naše zkušenosti, jak právě s výcvikem a vypadá to, že i se mi podaří sehnat jeden akční senior, který tam s námi bude a budeme s ním právě, budu ukazovat, jak pracovat právě u klientů.
1: Veroniko, co je to simulátor stáří? Jak funguje a kdo by si ho měl vyzkoušet?
0: Simulátor stáří, ten mě přivedl, protože jsme si potřebovali na sebe taky vydělat nějaký peníze a dá se říct, že k simulátoru stáří mě dovedla i moje vlastní zkušenost, jak jsem byla polámaná, tak jsem zjistila, že ač jsem nebyla úplně nejstarší, tak třeba sejít pár schodů pro mě byl úplně jako denní výkon a i ty návštěvy mě inspirovaly k tomu, že by si lidi mohli vyzkoušet, jaký to je, když se nemůžete pořádně hýbat, když nemůžete pořádně ohnout ruku, nemůžete si pořádně sednout A tady ten oblek si na sebe můžete oblíct a on vám tak jako napodobí, jaký to je, když nejste úplně pohyblivý.

0: jsem se dívala na video, jak to vypadá. Viděla jsem to na studentech, kterým jste to asi ukázala. To jsou takové speciální brýle, které vám možná rozostří vidění a jsou to nejrůznější závažíčka, jestli to tak můžu na ruce, na nohy. Mm-hmm.
1: A je to i takový jako ortézy, který vám napodobí, že třeba nemůžete úplně ohnout pořádně ten loket, koleno, že nejde ohnout, záda, že tam je i zátěž na zádech, potom i přidávám třeba zátěž na břicho, že si člověk může vyzkoušet, když přibere 20 kilo, jaký to bude. A konkrétně u těch studentů jsem myslela, že puberťáci řeknou, že jako je to nezajímá, ale tam byl takový jako krásný wow efekt, kde potom si to různě jako pomáhali si ze schodů, zkoušeli si to a bylo hezký, když potom ty studenti říkali, jo, tak teď chápu, proč babi si stěžuje na tohle a na tohle.
0: Veroniko, proč to všechno vůbec děláte? Vždyť jste koně přeci ze začátku nechtěla.
1: Proč tohle dělám? Protože mě to dává hodně velký smysl a možná tím vracím to, že jsem ráda, že tady jsem.
0: Mě dává úplně smysl to, co říkáte. Moc mě těší, že jste přišla dnes do studia Charitóku. Držím palce, ať vydrží zdraví, no a ať vydrží pořád tolik energie, jako máte, ať ji dokážete nejenom rozdávat, ale taky brát zpátky. Mějte se moc hezky.
1: Děkuju moc.
0: Naším hostem dnes byla ve studiu Charitóku zakladatelka charitativního projektu Asistenční jednorožec, držitelka ocenění Laskavec za nezištnou pomoc a taky terapeutka, chovatelka a hyporehabilitační pracovnice Veronika Wolgemutová. A Naděžda Hávová se těší zase příště.

0: zařazení podomáckého broušení drahých kamenů na Trutnovsku na světový seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO usiluje Krajské muzeum v Turnově. Pro takzvané kamenářství nyní dokončuje podklady pro nominaci. Česko má zatím ve světové databázi 10 zápisů. Z Libereckého kraje je tam výroba vánočních ozdob ze skleněných foukaných perliček, sponiklé je ruční výroba skla a bižuterie. Podle emeritní ředitelky Turnovského muzea Vladimíry Jakoubějové to dosvědčuje, že Liberecký kraj patří mezi významná centra tradičních ručních řemesel.
1: Myslím si, že Liberecký kraj jako takový, na to, že to je nejmenší kraj v celé republice, takže má oproti těm jiným výhodu, že hlavně v těch oblastech pod horami, kde nebyla taková pracovní příležitost, tam to řemeslo prostě zůstalo a je tam pevně ukotvené.
0: Historie zpracování drahých kamenů v Turnově a okolí je dlouhá zhruba 7000 let, sahá až do pravěku. I v současnosti je region enklávou kamenobrusičských mistrů, kteří představují řemeslnou špičku ve svém oboru a podílejí se na prestižních zakázkách pro významné příležitosti, podtrhla exředitelka muzea Vladimíra Jakoubějová. Připomněla restaurování vzácného relikviáře svatého Maura, vytváření kopií korunovačních klenotů růžence z českých granátů a vltavínů pro papeže Benedikta XVI. Nebo repliky strahovského evangeliáře.

0: V prostorách Městského muzea v Rýmařově na Bruntálsku probíhá výstava s názvem Jindrovi k narozeninám. Vznikla u příležitosti životního jubilea světoznámého fotografa, pedagoga a organizátora kulturních akcí profesora Jindřicha Štrajtra. Potrvá do neděle 6. září.
1: Výstava odráží autorův vztah nejen k hradu Sovinci, ale i k celému Rýmařovsku. Expozice nabízí výběr toho nejlepšího, jak z jeho černobílého fotografického cyklu Vesnice je svět, tak i výběr z cyklu nového, barevného, který je zde vystaven úplně poprvé. Součástí je i panelová výstava na Rýmařovském náměstí.
0: Upřesnil náš redaktor v kraji Antonín Žolnerčík.

0: S dějinami československého samizdatu seznamuje výstava, kterou zahájilo Muzeum komunikace ve Frankfurtu nad Mohanem. Otevřená bude do 24. ledna. Je součástí Roku české kultury, který předchází říjnovému frankfurtskému knižnímu veletrhu. Česko bude letos jeho čestným hostem. Reprezentovat nás bude přes 70 autorů a autorek. Na otevření expozice byl i zpravodaj ČTK v Německu Jaromír Mrhal.
1: Výstava německému publiku přibližuje dějiny literatury, která vznikala v utajení a byla během komunistické diktatury v Československu na zdory státní cenzuře tajně rozmnožována a šířena. Představuje spisovatele, umělce a opoziční skupiny, kteří za bývalého režimu nemohli publikovat. Zvláštní pozornost přitom věnuje dramatikovi a pozdějšímu prezidentovi Václavovi Havlovi. K vidění je například i psací stroj Konzul či Cyklostyl, který sloužil k rozmnožování textů.

0: Na YouTube kanálu Czechperiment je nově ke zhlédnutí dokument věnovaný invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a jejímu vlivu na českou společnost i další generace. Jde o první snímek projektu Národní konstelace, který pomocí psychologického experimentu zkoumá, jak českou společnost ovlivnily zásadní události moderních dějin. Samotný experiment se uskutečnil v červnu v Praze. Účastníci společně s odborníky pracovali se systematickými konstelacemi a zaměřili se na čtyři klíčové momenty moderních dějin. Vyhnání Němců z Československa v roce 1945, okupaci v roce 1968, sametovou revoluci a rozpad Československa. Výsledkem budou celkem čtyři dokumentární filmy a krátké formáty na sociální sítě. Pro Glasu to řekl dokumentarista Jan Látal ze společnosti Czechperiment, který za projektem stojí.
1: Cítíme nějakým způsobem, že česká společnost se trošku zamrzla v minulosti. Máme tendenci koukat hodně do zpětního zrcátka a poutají nás nějaké události, které jsme zažili a nemáme je zpracovaný. A tady ta konstelační práce nebo systemické konstelace slouží k tomu, aby lidi mohli právě nahlédnout sami sebe i třeba svoji minulost nějakým novým světlem a tím ji pochopit a třeba i odpustit a jít dál. Takže my jsme se rozhodli, že vlastně se podíváme na nějaké čtyři důležité milníky naší historie pomocí systemických konstelací, a to v účasti 100 lidí v hale. Tím, kdo ty konstelace vede, Ivan Verný, což je psychoterapeut a psychiatr, který žije ve Švýcarsku a byl jeden z prvních, který konstelace do Čech přivedl, a spolupracuje na tom taky Paměť národa.
0: Experiment probíhal v hale číslo 14 v Holešovické tržnici, kde vyznačili obdélník o rozměrech přibližně 30x15 metrů. Do něj vstoupilo 100 lidí, popisuje dále Jan Látal.
1: Vstoupili tam ne sami za sebe, ale reprezentovali tam určitý symboly, které se pojí k těm jednotlivým událostem. Takže tam bylo třeba vojsko nebo strana KSČ, případně tam byly osoby jako Dubček, Jan Palach v 68. A tito lidé pak měli za úkol nějakým způsobem na sebe reagovat a vztahovat se a vytvářet vlastně jako nový vazby mezi sebou a říkat, jak se v těch nových vztazích cítí a krze to vlastně se nějakým způsobem posouvat dál kupředu časovou osou.
0: Dokumentaristy Jana Látala jsme se také zeptali, co má projekt přinést široké veřejnosti.
1: Rádi bychom, aby skrze to, že uvidí vlastně ty dějiny v jiném světle a mohli je třeba nějak pochopit taky z jiného úhlu pohledu, tak aby tam došlo k nějakému smíření a třeba i nějakému jako novému narrativu ohledně toho, kým jsme, kdo jsme a kam jdeme.
0: Shrnul na Proglasu za tým experimentu Národní konstelace Jan Látal. Celý projekt je možné finančně podpořit prostřednictvím platformy Donio.

0: až bude zase světlo, báseň přejde.
1: Krátce před 18:00 večerní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Pochází z pera papeže Františka a nese téma Za koho pokládáme Ježíše? Čte Martin Holík.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. V Matoušově evangeliu se Ježíš ptá učedníků, a to je dobrá otázka, za koho lidé pokládají syna člověka? Tak se můžeme ptát i my, co lidé říkají o Ježíšovi? Obecně o něm mluví dobře. Mnozí ho vidí jako velkého učitele, jako výjimečného člověka, dobrého, spravedlivého, důsledného, odvážného. Ale stačí to k pochopení toho, kdo je? A především, stačí to Ježíšovi? Zase, že nikoli. Kdyby byl jen postavou z minulosti, jako byli pro tehdejší lidi Mojžíš, Eliáš, proroci, byl by krásnou vzpomínkou minulosti. To Ježíšovi nevyhovuje. Proto hned přidává rozhodující otázku. Ale vy, za koho mě pokládáte vy? Kým jsem pro vás nyní? Ježíš nechce být protagonistou dějin, ale vašeho, mého dneška, ne vzdáleným prorokem. Ježíš chce být Bohem, který je blízko. Kristus je Bohem přítomnosti. Drazí bratři a sestry, na cestě života nejsme sami. Kristus je s námi a pomáhá nám na naší cestě. Právě Petr to chápe a díky milosti volá: Ty jsi Kristus, ty jsi syn živého Boha. Nenechme se odradit, pokud se nám někdy vrchol křesťanského života zdá být příliš vysoko a cesta příliš strmá. Hledejme vždy Ježíše, který kráčí vedle nás, přijímá naše slabosti, sdílí naše úsilí a pokládá svou pevnou a laskavou ruku na naše slabá ramena. S ním nablízku se také obracejme jeden k druhému a obnovujme svou důvěru. S Ježíšem už není nemožné to, co se nám samotným zdá nemožné. S Ježíšem můžeme jít vpřed. Kéž nám Maria, matka cesty, pomůže cítit svého syna živého a přítomného vedle nás.

Bylo 18 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme neděli 23. srpen 2026. Katolický kalendář ukazuje na svatou Růženu z Limy, peruánskou mističku, terciářku dominikánského řádu. Zemřela v tento den roku 1619. Stala se patronkou Peru, Filipín a západní Indie, ochránkyní zahradníků a obchodů s květinami. Svátek má Sandra, jméno z italštiny znamená ochránkyně mužů. V následujících minutách, konkrétně v 18 hodin a 15 minut, se můžete těšit na zpravodajský přehled Radia Vatikán ve slovenštině a v 18 hodin a 25 vás pozvu do společenství modlitby růžence, tentokrát za všechny rodiny.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.
1: Za několik okamžiků v 18 hodin a 15 minut nabízíme zpravodajský přehled Radia Vatikán ve slovenštině.

0: Bylo 18 hodin a 30 minut. Nyní vás na Proglasu zveme do společenství modlitby růžence. Dnes se budeme modlit za všechny rodiny. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Norbert.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuved nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přivedi do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusti nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přivedi do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. A nyní už vítám u rozhlasových přijímačů všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček a ten bude jako vždy patřit pohádce, písničkám, ale také modlitbě.

Dnešní pohádka je o tom, jak se nevyplácí důvěřovat všemu, co dospělí říkají, a také v ní bude řeč o zvláštním druhu bílého kamene jménem alabastr.

0: Mně se tak nechce do školy,
1: řekl ráno Edík tatínkovi.
2: Ale musíš. Každý musí pracovat. Já jdu do zaměstnání, maminka jde do zaměstnání a ty jdeš do školy. To je tvoje zaměstnání.
1: Když se odpoledne vracel Edík ze školy, uviděl, jak se v jedné zahradě rozvaluje pan Douděra na lehátku. Přeskočil plot a šel rovnou k němu.
3: Vy taky pracujete?
1: Pan Douděra zamžikal očima a pak se dopálil.
4: Co tobě do toho, uličníku? A vůbec, jak se sem dostal do mé zahrady? Já pracovat nemůžu.
3: A proč?
4: Máš peníze? Nemáš. Tak vidíš. Kdybys měl peníze, tak bych ti postavil alabastrové město se zlatými kopulemi a smaragdovými klikami.
3: Co je to alabastr?
4: Hleď, neotravuj a zmyj smrade.
1: Ale Edíkovi to alabastrové město nešlo z hlavy. Doma se zeptal tatínka.
3: Co je to alabastr?
2: No, to je něco jako polodrahokam. Jako bílé sklo, ale sklo to není, je to bílý kámen.
3: To musí být krása, běloučké město. Úplná nádhera.
1: Edík vybral všechny peníze, co měl v pokladničce, a donesl je panu Douděrovi.
4: Už jsi tu zás?
3: No, přinesl jsem vám peníze na to město z alabastru.
4: Ukáž. To bude tak namosazný knoflík ke dveřím. Já jsem totiž stavitel, víš? Vagon zlata budu potřebovat na to město z alabastru.
1: Ale peníze zhrábl do kapes. Edík posmutněl. Doma vzal své nové brusle, co dostal k Ježíšku, zlaté hodinky od dědečka, svou sbírku známek, všecko to prodal a peníze odnesl panu Douděrovi.
4: No jo, ale vagon zlata to není.
1: A tak Edík měl starosti. Začal nosit prázdné lahve do obchodu a hledal ty lahve i v popelnicích. Sebe menší peníz, co měl od rodičů, dával stranou na to město z alabastru. A pan Douděra jen dostal peníze od Edíka, vypravil se na nákup. Ovšem kupoval uherský salám, šunku, dorty, ananas. Pak jedl a tloustl a tloustl. Jednou, když šel Edík s plnou taškou prázdných lahví po nábřeží, uviděl u zábradlí vílu. Ano, vílu. Měla na sobě kabátek s kožešinkou, rozpuštěné vlasy, na nohou holinky. No, v únoru je i vílám zima na nohy. Byla tam a tančila. Tančila, nebo jen házela rackům kousky salámu do vzduchu. Najednou se ale obrátila k Edíkovi a povídá.
3: Chceš taky? Kam jdeš s těmi lahvemi?
1: A podávala mu kousek salámu.
3: Jdu je prodat. Já potřebuji peníze. A na co potřebuješ peníze? Na město z alabastru. A kde ho chceš postavit? No to já nevím, ale pan stavitel to ví. Pan stavitel? No to bych ráda věděla, kde to město bude stát. No tak já tě k panu Douděrovi dovedu.
1: A šli. Po cestě vyprávěl Edík víle, jak prodal brusle, hodinky i tu svou sbírku známek. Když přišli k panu Douděrovi, zeptala se ho víla.
3: Kde bude stát to město z alabastru, pane staviteli?
4: Nebude stát.
3: Jak to, že nebude stát?
4: Potřebuji vagon zlata. Vagon zlata, rozumíš?
3: Rozumím. Máte ho mít.
1: Řekla víla, sundala z prstu zlatý prsten a zatočila jim.
3: Staniš se, co se státi má.
1: A tu se v dálce objevil malý vozíček. Koleje si před sebou předsunoval, vzadu zasunoval, byl pořád větší a větší, až se před vílou zastavil plný vagón zlata.
3: Tady máte, co potřebujete. Dejte se teď do práce.
1: Pan Douděra skoprněl leknutím. Stál tu s otevřenou pusou a vystrašeně zíral na tu hromadu zlata. Ale za chvilku se vzpamatoval. Podíval se drze na Vílu a povídá.
4: Postavím, co bych nepostavil. A víš jak? Půjč mi svůj prsten. Já taky umím čarovat.
1: Víla mu podala prsten bez váhání. Pan Douděra jim zatočil a řekl.
4: Staniš se, co se státi má.
1: V tu chvíli prsten upustil na zem. Ruka se mu totiž zcvrkla v kopítko. Šaty na něm popraskaly, oči zarostly sádlem. O, hrůzo hrůzoucí, stal se z něho vepř domácí, zakvičel a utekl se schovat do roští. Edík ucítil, že mu kapsa nějak stěžkla. Nahmatal v kapse peníze. Víla se na něj usmála a povídá.
3: To je na ty tvé brusle, na hodinky a na tu tvou sbírku známek.
1: Víla sebrala svůj prsten, sedla si na nárazník vagónu, zamávala Edíkovi na rozloučenou, zatočila prstenem a povídá.
3: Staniš se, co se státi má.
1: Vagón se znovu sám rozjel, vzadu si koleje předsunoval, vpředu si je zasunoval, byl pořád menší a menší, až tam v dálce Edíkovi zmizel z očí.

Taky vám ten alabastr vrtá hlavou? Tak já jsem zjistil, že je to druh kamene jménem sádrovec a vzniká usazováním třeba v moři. Může být bílý, růžový i hnědý. Nevím, jaké by z něj bylo město, ale asi zářivě bílé. Ale tolik ho asi ani na světě není, aby z něj někdo stavěl domy. Pokud vím, tak se z něj dělají tak maximálně sochy. Zítra večer uslyšíte předposlední příběh z pohádek o vlastnostech Fridy Pistoriusové, a to o lakomosti. Dnešní pohádka je u konce, ale já vás, děti, zvu ke společné modlitbě. Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Děkuji ti, Bože, že tě mohu znát, že se s tebou mohu potkávat v modlitbě, v přírodě i v lidech kolem sebe. Díky za to, že jsi pánem mého života. Amen. A teď už mi nezbývá nic jiného, než vám, děti, popřát krásnou dobrou noc. Zítra nám začíná nový týden, tak do něj vykročte pravou nohou a užijte si zbytek prázdnin. Dobrou noc a posílám Samba Reggae.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Posloucháte Proglas a 15.36. kolo hitparády. Vítá vás Milan Tesař. Proglas je nekomerční rádio, které žije jen díky vašim dobrovolným finančním příspěvkům. A stejně jako Proglas by nemohl existovat bez finanční podpory vás, svých posluchačů, nemohla by hitparáda pokračovat bez vašich hlasů. A tak děkuji vám všem, kteří jste svým hlasováním do tohoto kola přispěli. Stručně zopakuji pravidla. Vyberte si 3 písně z naší nabídky. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Připsat můžete jakékoliv postřehy, nápady, tipy na novinky a cokoliv dalšího zajímavého. Nicméně stačí samotné hlasování, samozřejmě s podpisem a nejlépe celou vaší adresou. To proto, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Začínáme na 12. místě s hráčkou na violu, skladatelkou a zpěvačkou Julií Goetz. Z alba Note Audio jsem vybral skladbu Kontinenty.

0: happy for it.
1: Rozhovor s Julií Goetz jste mohli slyšet v našem pořadu Jak se vám líbí v červenci. Znovu bude Julie účinkovat v tomto pořadu v říjnu, kdy si pustíme záznam vystoupení zpěvačky Terezy Richtrové z našeho studia. Ji totiž Julie také doprovází. My jsme na 12. místě poslouchali píseň Kontinenty. V rámci ankety jsem se vás ptal na vaše největší hudební zážitky letošního léta. Růžena ze Slovenska napsala, jaký byl pro mě zatím největší hudební zážitek tohoto léta. Letos jsem především absolvovala dva jazzové festivaly, Trnavský Jazzik a Jazzy Fest v Liptovském Mikuláši. Oba festivaly byly skvělé a svůj jednoznačně nejlepší zážitek si netroufám určit. Na Trnavském Jazziku se mi nejvíce líbil výborný koncert zpěvačky Julie Kozákové s projektem Manuša 2. Na Jazzy Festu pro mě bylo zlatým hřebem vystoupení kytaristy Mahana Miraraba, perkusionisty Bernarda Schimpelsbergera a zpěvačky Simony Hulejové. Já Růženě děkuji za inspirující odpověď. Na Slovensko zamíříme i s písní na 11. místě. Nevzpomínám si, kdy naposledy a jestli vůbec v naší hitparádě bodoval Petr Naď. Nedávno mi ale Milan Adamec, houslista, kterého jsem dříve znal díky jeho spolupráci se zpěvačkou Miriam Kaiser, poslal jednu nově zaranžovanou píseň Petra Nadě, na které se jako aranžér podílel a ke které naprogramoval elektronický doprovod. Nahrávka mě zaujala a tak ji zkouším nabídnout i vám. Petr Naď a Němé jazera ve verzi Set Scores Fantasy Rework.
2: Vůbec tak odjíst na začátok sám, najít tu cestu.

Posluchačka Anička napsala: výraznou letošní hudební událostí pro mě byl koncert Pavla Čatka na celostátním setkání mládeže v Ostravě, ale podobně významnými a hezkými hudebními zážitky pro mě dokážou být poslech oblíbené hudby doma nebo v autě na cestách, nebo také hudební doprovod při mši svaté. Já děkuji a nabízím 10. místo. Filip Pícha je kapelník skupiny Tajné slunce, ale nedávno vydal své první sólové album Je později, než si myslíš. Z alba, na kterém spolupracoval s Martinem Kišperským, jsem vybral píseň Koberec.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy, ale je to těžká věc. Nedaří se mi sehnat ten koberec. Spoléhám dál na metro a autobus, ale tím pádem mám život.

Nové písně nám dnes přinesli Julie Goetz, Petr Naď s doprovodem Milana Adamce a Filip Pícha v produkci Martina Kišperského. Na téma letních akcí

napsal posluchač Jaroslav. Výborný je již tradičně letní festival Open Air u Café Prah v Brně. Já i v tomto případě děkuji za tip a posouvám pořad k 9. místu. Belgická ženská skupina Hela a píseň Strider, Bojovník.

Z novinek na hudebním trhu vám doporučím nové album finské skupiny Melkutus Party v čele s hudebnicí Jenny Venäläinen. Album se jmenuje Machty. Obrázky zo Slovenska je společná nahrávka souboru Spektrum Kvartet, Ulianky, Noga Band a dnes už zmíněné zpěvačky Simony Hulejové. Slyšel jsem tento projekt před časem v Bratislavě naživo a i album rozhodně doporučuji. Folkrockový písničkář Mirek Baldrich vydal album s názvem Motýly a skupina Ty syčáci vydá 1. října nové album Dlouhá, široká a bystrozraká. 8. je dnes písničkář Stanislav Kahuda a nová verze jeho písně z 90. let Zlatý prase.

cestách. Řekla mi padej, tak jsem z okna padal. Řekla mi vystřel, no a teď jsem vrah. Máte-li zájem za čtyři vůry, vyřežu loďku

co pro vás chystáme v rámci pořadu Jak se vám líbí. V pátek 21. srpna večer budeme opakovat rozhovor s Jakubem Čermákem o albu Společný jmenovatel. V pondělí vám představíme skupinu Končina. V úterý bude mým hostem slovenský jazzový pianista Miloš Biháry. K rozhovoru se skupinou Moře dní o jejím novém albu Barevná továrna vás pozveme ve středu večer a ve čtvrtek bude naším hostem akordeonistka a písničkářka Klára Veselá. V týdeníku Slyšte lidé se v sobotu 22. srpna budu věnovat ambientní a příbuzné hudbě v rámci volného cyklu Krajiny zvuku. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. Teď posloucháte Hitparádu na Proglasu a sedmá je Markéta Irglová s písní The Season.

Dnes se vás v rámci ankety opět po nějakém čase ptám na to, které hudební pořady Proglasu vás zaujaly a čím. Budu rád za jakékoliv reakce. Skupina Papíroví draci zůstává na 6. místě s písní Hladiny.

Posluchač Marcel napsal, to, že vystoupení druhé trávy s hosty Michalem Pavlíčkem a Michalem Nejtkem na folkových prázdninách v Náměšti nad Oslavou bude vynikající, jsem věděl dopředu a opravdu jsem si ho užil. Na maratonu hudby v Brně mě zaujal Miloš Bihari Django Gypsy Jazz Trio. Skvělí muzikanti, výborná muzika. Na prázdninách v Telči mi dodala energii Sidy Tobias se svojí výbornou kapelou a asi úplně největším zážitkem a překvapením pro mě bylo v červnu vystoupení cymbálové muziky Harafica na Kunovském folklorním festivalu. Skupinu jsem měl možnost slyšet před mnoha lety a tehdy jsem si říkal, že je dobře, že mladí lidé pokračují v tradici. Od té doby kapela udělala velký pokrok, už se nejedná jenom o tradici, ale daří se jí skvěle propojit s novými hudebními proudy. Dynamické originální vystoupení a pro mě velký zážitek. Já i Marcelovi moc děkuji za sdílení zážitku. Na koncertě druhé trávy s Michalem Pavlíčkem v Náměšti jsem byl také a opravdu to byl skvělý večer. Miloše Biháriho na maratonu hudby jsem sice kvůli jinému programu nestihl, ale viděl jsem jej v červnu v Ostravě a o rok dříve v Bratislavě a i proto jsem jej na maraton dobrý pozval. Mimochodem, rozhovor s Milošem Bihárym, a už to tu dnes zaznělo, vám nabídneme v úterý 25. srpna v 19.15. Pátý je Mňau Mňau Band a píseň Z denda a oheň v krbu plál.

Zvu vás na koncerty. V klubu Jazz Dog v Praze představí 26. srpna své nové EP skupina Duende. Dále tam zahraje 12. září britský hudebník Stuart McCallum a 14. září francouzsko-česká skupina Les Gardomba. Anna Vaverková, Maržary a Iggy Majerov vystoupí 28. srpna na palubě Cargo Gallery v Praze. Festival Trampský širák proběhne ve dnech 4. a 5. září v Hanesově mlýně u Štoků u Havlíčkova Brodu. Účinkují například Robert Křesťan a Druhá tráva, cymbal klasik Karel Kahovec, Tomáš Klus nebo Pacifik. Skupina Poutníci hraje 4. září v Třeboni, 5. září v Žatci a 24. září v Pozlovicích u Luhačovic. V Dobré čajovně na Václavském náměstí v Praze proběhne 10. září memoriál Ireny a Vojtěcha Havlových. Účinkují například Vladimír Merta, Václav Havelka, Adéla Mede nebo Zuzana Dumková. Příští rok, 23. ledna, se v Nymburce uskuteční už podruhé benefiční koncert pro Radio Proglas. Zahrají Jan Žamboch, Jan Běťák, Mňau Mňau Band, Lotrek a Nevermore a Kosmonaut. Po 6 kolech dnes měníme píseň Radůze. Skladbu Stříbrná dýka vybírám z dvojalba Nebe je odemčené.

Posluchač Zbyněk napsal, při dovolené jsme měli štěstí, že jsme stihli i dva koncerty v Podloubí u nadačního domu Josefa Plívy ve Svitavách. Rozálie se při jednom z nich prezentovala v skutku jadrnou upřímností, kterou směřovala k sobě i do publika. Byl to velmi živý zážitek v nádherném prostředí. Já Zbyňkovi děkuji a pošlu mu odměnu. Ze všech hlasujících jsem vylosoval Terezu Siudovou, která od nás také dostane dárek. Třetí je dnes Petr Linhart a píseň Urbex až na ex. Ta vyšla v roce 2020 na albu Nezvěstní, ale my budeme poslouchat její dříve nevydanou verzi z roku 2015 z doby natáčení alba Rozhledna.

Ještě vás zvu na koncerty. Mohelnický Folkfest se koná ve dnech 27. až 30. srpna v Mohelnici. Na festivalu zahrají například COP, Epidemie, Alan Mikušek, Benjo Band Ivana Mládka nebo Devítka. Bluegrassová skupina Sunnyside zve do restaurace U vodárny v Praze na Vinohradech na 3. září. Pro změnu v brněnské části Vinohrady v areálu školy Bzenecká se 4. září koná vinohradské vozíkohraní na podporu Ligy vozíčkářů. Zahrají Lumeny nebo Radimec and Old Horses. Na programu bude i charitativní bazárek nebo akce pro děti. Od 11. do 14. září se v Hradci Králové uskuteční 2. ročník Mezinárodního festivalu hudby a architektury Jaroslava Svěceného Architóny, který propojí koncerty s výjimečnými prostory města. Vystoupí mimo jiné Jaroslav Svěcený, Jiří Rajniš, Žofie Kotalíková, Lukáš Somr a Virtuózi Pragenzes. Místo 2. Ivo Viktorin Trio a Když ji potkal.

jak tedy dopadla naše anketa s nejlepšími letními zážitky. Nejvíce pomyslných bodů nazbírali dva festivaly Prázdniny v Telči a Maraton hudby Brno. Zatímco Telč je už mnoho let tradiční prázdninovou destinací a v podobných anketách vede opakovaně, jsem rád, že si mnozí z vás už našli cestu i na festival v Brně, na kterém mám tu čest se už několik let výrazně podílet. Z akcí nehudebních jste nejčastěji uváděli nedávné celostátní setkání mládeže v Ostravě. Vítězem 15. 36. kola hitparády na Proglasu je písničkář Semiš a Růže v kopřivách.

světlami na zahradě růže v kopřivách. Není možné, aby růže rostla všude,

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl. Opracím se zády k světu, v mysli mám jen jednu větu,

Stala se věc neobvyklá, za které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však preč.

že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

Ještě doplním, že do tohoto kola neprošly Soňa Horňáková, trio Dunie a Yokohana, tedy samé ženské hlasy. Tady je přehled písní, pro které můžete hlasovat. Uzávěrka je ve středu v poledne.

0: když vedou všechny cesty do Říma. Chtěl bych si s Janem Žižkou o samotě promluvit mezi čtyřma očima.
1: Osmička, Zlatý prase, Stanislavka Huda.
0: Máte-li zájem za čtyři můry, vyřežu
1: Sedmé místo, Markéta Irglová, The Season.

0: stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách, i přesto, že krásná byla, rostla tam.
1: První místo Semiš, Růže v kopřivách.
0: Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však preč.
1: Psát nám můžete na adresu hitparada@proglas.cz nebo vyplňte formulář na adrese hudbaproglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí a na příště se těší Milan Tesař. Zvuk dnes měli na starosti Šimon Vítek a Roman Kabelka.
0: Ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Libanon je stát na Blízkém východě. Na severu sousedí se Sýrií, na jihu s Izraelem. Se svou rozlohou přibližně 10,5 tisíce kilometrů čtverečních a s 5 miliony obyvatel se řadí spíše ke státům menším. Jedná se však o území s nezanedbatelným jak historickým, tak i náboženským významem. O Libanonu, jeho svědcích a v neposlední řadě o maronické církvi hovořím dnes v ostravském studiu se dvěma pozorným posluchačům již důvěrně známými hosty. Prvním je farář z Dobratic, pater Jan Vojnar.
1: Chvála Kristu.
0: Druhým je pak Pavel Ramík, trvalý jáhen.
2: Chvála Kristu.
0: Oče jené, maronická církev, neodmyslitelně spjatá se svatým Šarbelem.
3: Musíme se vrátit až k roku 313, kdy císař Konstantin Veliký oficiálně uznal křesťanství a pronásledování skončilo. Krvavé mučednictví, dříve taková jediná, nejosvědčenější cesta ke svatosti, bylo nahrazeno takzvaným bílým mučednictvím, které zahrnovalo následování Krista skrze evangelní rady. Čistota, chudoba, poslušnost a tak dále. No a v polovině 3. století v Egyptě se kolem postavy svatého Antonína Velikého rok 251 až 356 formuje hnutí poustevníků, řecky anachoretaj. Překládá se to, kteří zbloudili, zabloudili na poušť. Až do té doby starověkých pouštních otců sahají duchovní kořeny maronické církve. Anachoretismus skrze úplné zřeknutí se světa, čistotu, přísnou askézi, modlitbu a pokání si klade za cíl radikálně napodobovat Krista. Byla nalezená a mnoha životy osvědčena taková nová cesta ke svatosti. Že nejenom v Egyptě tvořili velkou skupinu následovníci svatého Antonína Velikého, ale také i v Sýrii se rozvíjela tato duchovní cesta ještě radikálnější a v druhé polovině 4. století žije v provincii Sýrie poustevník Maron, který je považován za duchovní otce mnišského hnutí a zakladatele maronické církve.
0: Oče jené, jak asi vypadal život pouštních mnichů? Co si můžeme pod tím představit?
3: Svatý Maron a jeho žáci, jeho následovníci, žili samotářským životem pod širým nebem. Oddání rozjímání, neustále modlitbě, četbě písma svatého. A už jen ten samotný pobyt pod širým nebem se mohl stát dostatečně těžký. Totiž spali na zemi, snášli v zimě chlad, v létě spalující slunce. Asketové se tím však nespokojili. Nosili pod hábitem cilicium, to je žiněnou košili, kající oděv, nejčastěji z kozí kůže, těžké železné řetězy, opásky. A toto umrtvování bylo chápano jako pokání za vlastní hříchy a zadosti učinění za hříchy druhých. Po smrti Marona jeho následovníci založili klášter mezi Antiochií a Alepem, který se postupně stal takovým duchovním centrem rostoucího společenství věřících. Pro věrnost učení katolické víry, především závěrům Chalcedonského koncilu roku 451, byli krutě pronásledováni. Tady by nebylo od věci říct, že Chalcedonský koncil především definoval vyznání víry, to, že v Ježíši Kristu je božská i lidská přirozenost. Odpůrci tohoto chalcedonského koncilu, východní křesťané, monofyzité, tvrdí, že jenom božská přirozenost je v Ježíši Kristu. Vlastně tyto odpůrci křesťané pozabíjeli až 350 maronitů v roce 517 pro tuto věrnost vyznání víry závěrům Chalcedonského koncilu. Od tohoto roku až do muslimské expanze v 8. století se přemístují maroničtí křesťané ze Sýrie na jih do Libanonských hor a mnoho místních obyvatel tam přijímá křesťanství. Ačkoliv formální potvrzení jednoty s Římem proběhlo v roce 1182, maronité nikdy společenství s Petrovým nástupcem v Římě nepřerušili.
0: Oče Jene, z jakých pramenů vycházela maronická liturgie?
3: Bohatství maronické liturgie, ale také hluboké spirituality je svázáno samozřejmě s pronásledováním křesťanů, ale přímé dědictví sahá až do nejstarší křesťanské tradice pocházející z Jeruzaléma, kolébky křesťanství. Poskytují živé svědectví o tom, jak křesťanská víra vypadala ve svém původním prostředí a v celém kulturním kontextu. Maronická církev představuje takové unikátní živé svědectví o nejranějším křesťanství. Zachovali autentické prvky víry, které se praktikovaly již v době apoštolů. A jejich liturgie patřící k západoselské tradici obsahuje anaforu, to je liturgickou modlitbu, připisovanou svatému Jakubovi, bratru páně, a prvnímu biskupovi Jeruzaléma. Mimochodem, taky teologové se domnívají, že byl bratrancem pána Ježíše. Je synem Marie Kleofášovi. Otec byl nazýván ať už jménem Kleofáš nebo Alfeus. Marie Kleofášova byla blízkou příbuznou Panny Marie. Podle jedné z legend byl Jakub mladší svým vzhledem podobný Ježíšovi.
0: Maronická církev patří k východním církvím. Víme, že liturgie východních církví se naprosto liší od liturgie západní. Jaký rozdíl bychom našli u těch maronitů? Na to se ptám Jana Pavla Ramíka.
1: Maronická církev je ve společenství katolické církve, která zahrnuje či združuje dalších 23 východních církví a mezi ně patří právě i maronická církev. Ano, jedná se o východní církev, východní spiritualitu, a ta je svým způsobem dost odlišná od spirituality západní. Měl jsem možnost být osobně přítomen maronické mše svaté, která je dnes běžně slavena v jazyce arabském. Nicméně liturgická modlitba se do dnešních dnů říká v aramejštině, čili v jazyce, ve kterém mluvil samotný pán Ježíš. Celá mše svatá je protkána velice hlubokými gesty, vyjadrujícími úctu k tomu, co se teď právě děje, a vyjadrujícími posvátnost všech těch úkonů. Mše svatá je doprovázena nádhernými orientálními melodiemi a musím říct, že i když od mše svaté, na které jsem měl možnost být přítomen, uplynulo půl roku, neustále mám v sobě ten hluboký zážitek z doteku ducha celé té liturgie. Skutečnost je taková, že v latinské církvi, čili západní římské, je kladen důraz na formu. Forma je základní a pod tou formou každý věřící, který je přítomen liturgickému obřadu, hledá duchovní hloubku. Ve východní tradici je ten postup přesně opačný. Tam je důležitá duchovní hloubka, dotek každého jednotlivce, každé jednotlivé osoby s Bohem, stvořitelem, vykupitelem, spasitelem.

0: Ne jakožto povinnosti, ale po touze, protože je to jejich hluboká touha po setkání s Bohem.
1: Liturgie nějakého východního obřadu bývají dosti dlouhé. Liturgie svatého Jana Zlatoustého třeba trvá i hodiny. Jak dlouho trvá maronická mše svatá?
0: Tak jako známe v západní církvi recitovanou mši svatou nebo misa solemnis, to jsou dvě rozdílné formy, jedné a téže mše svaté a kromě jiného jsou rozdílné i délkou. Velmi podobné je to i v maronické církvi. Já osobně jsem byl přítomný takzvané recitované maronické mši svaté, která svou délkou přibližně odpovídá naší mši svaté, čili trvá možná tak zhruba 3/4 hodiny. Slavnostnější verze je určitě delší, ale musím říct, že i tato recitovaná mše svatá se dotýká srdce a duše člověka a je nesmírně krásná. Ten, kdo pravidelně navštěvuje naše latinské mše svaté a zná důvěrně strukturu naší mši svaté, najde tutéž strukturu i v maronické mši svaté. Není to nic podivného, je to právě jeden ze spojujících prvků mezi východní a latinskou liturgií i v tom, že je kladena rozdílnost na hloubku prožívání a na symboliku, zpěv a melodii.
1: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem o maronické církvi, svatém Šarbelovi a dalších libanonských svatých hovoří v ostravském studiu pater Jan Vojnar a trvalý jáhen Pavel Ramík. Otec Jan říkal, že až do muslimské expanze v 8. století se maronité přemístěvali ze Sýrie na jih do libanonských hor. Tak libanonské hory jsou hory velmi vysoké, nehostinné prostředí.
2: Ano, tyto křesťané věrní římským koncilům a všeobecné církvi se snažili zachovávat víru během staletí muslimské nadvlády a museli tu věrnost katolické víře deklarovat. Bylo to staletí pronásledování, útlaku a přijali těžkou fyzickou práci, zemědělskou práci v horách. V nepřístupných horách, kde osmanská nadvláda nemohla s nějakou technikou sem dostat. Tyto maroničtí křesťané projevili opravdu statečnost. S těžkou fyzickou prací byla spojena jejich kontemplativní modlitba. Modlili se v tichosti, ve vnitřním usebrání. Projevovali hlubokou lásku k Panně Marii. Byli inspirováni askézy pouštních otců. Tato askéze jim byla cestou k Bohu. Kontemplace, ticho, asketická disciplína a jedinečné liturgické prvky, které už byly zde vzpomenuty, prvky maronického ritu, jako používání kadidla, svící, hodně se dotýkají svatých předmětů, ale i zachování a používání aramejštiny jazyka Ježíše Krista je přesně definovala duchovních kořenech, které si v srdci přinesli. Takovou malou vzpomínku si dovolím ještě, když jsem loni stál na začátku údolí svatých, jak říkají Vady Kadiša, před klášterem svatého Antonína Kozhaja, který je jeden z nejstarších klášterů, kde svatý Šarbel také navštěvoval své strýce. Zadíval jsem se na jednu jeskyni ve skále s dřevěnými malými dveřmi a v té chvíli ten, který nás tak nějak vedl, říkal, tady přijížděli v minulosti i dodnes přijíždějí maroničtí patriarchové. Po tom žebříku dřevěném vystoupí do té jeskyně, vytáhnou za sebou žebřík, zůstanou tam s chlebem, s vodou, s Bibli, týden, 10 dnů. Takové duchovní cvičení prožívají maronickým patriarcha, můžeme ji přirovnat dnešnímu nám známému biskupu v latinské církve, ale tím nechci říct, že bych prostě pochyboval, že také naši biskupové

0: odcházejí do ticha a do meditace, aby byli s Bohem a načerpali duchovní síly.
1: Oče Jene, v souvislosti s biskupy mě napadá vzpomínka na zesnulého ostravského biskupa Františka Václava Lobkovice, který byl šlechtic, byl to kníže. Víme o něm také? Chodil někam se postit do poustevny?
0: Děkuji za tuto otázku. Otec biskup František byl taky skaut, ale to bych nepřičítal jenom této jeho skutečnosti. Určitě nosil ve svém srdci, ve svém nitru hlubokou touhu po setkávání s Bohem v tichu. Osobně jsem slyšel od pána, který pochází z Podlise, že často právě otci Františkovi propůjčoval takovou malou dřevěnou chatku, kde se otec František zavřel na několik dnů k modlitbě, kde prostě měl nějaké prosté jídlo s sebou a tam přebýval. Ale také jsem slyšel, že před diecézním setkáním na Prašivé 1. července přijel dříve na Prašivou, ne proto, aby se ubytoval v tamnějším hotelu, ale aby prožil jednu noc seníku, který je vedle kostela svatého Antonina Paduánského na Prašivé.

0: Dosud jsme tedy hovořili o maronické církvi, o liturgii, spiritualitě. S maronickou církví máme neodmyslitelně spjatého svatého Charbela. Jaké místo zaujímal on v duchovním životě maronické církve a dodnes je uctíván mimo Libanon, známý na celém světě? Jahen Pavel.
1: Jeho význam dalece přesahuje hranice Libanonu a úcta k svatému Charbelovi se rozšířila postupem času na všechny kontinenty. Možná bychom si mohli položit otázku, co dnešní lidi přitahuje na životě svatého Charbela. Odpověď je, myslím, zřejmá. Je to právě hluboce kontemplativní, skrytý a asketický způsob života svatého Charbela. A to je přesně to, co oslovuje lidi napříč kulturami a napříč náboženstvími. Můžeme si všimnout, že svatost svatého Charbela se odehrávala naprosto skrytě. V tichu, bez pozornosti světa, naprostém odevzdání sama sebe a zázraky, které se na jeho přímluvu udaly ještě za jeho života, nebyly to hlavní, čím se jeho život vyznačoval, ale byly to ve skutečnosti jen důsledky jeho způsobu života. A myslím si, že právě tichost, pokora, skrytost, pokání, askeze, kontemplace je přesně to, co dnešní lidi oslovuje. Naše doba je přetížena informacemi, hlukem, požadavkem na osobní výkonnost, ale život svatého Charbela ukazuje na přesný opak. Skutečností je to, že dnešní lidé jsou fyzicky přetíženi, psychicky přetíženi, trpí spoustu lidí různými psychickými nemocemi, depresemi, podobným způsobem, protože náš život je prostě hektický. Bohužel my sami si mnohdy život komplikujeme tím, že nepřemýšlíme nad tím, co je smyslem našeho života. Domníváme se, že si život ulehčíme tím, že budeme hromadit věci. Budeme podávat větší výkon. Ale život svatého Charbela ukazuje něco jiného. Ukazuje skrytost a obrovský duchovní dopad této skrytosti. Je třeba si uvědomit, že není nutné být slavný, aby člověk něco změnil. Když se podíváme na život svatého Charbela, vidíme život skrytý, tichý a kontemplativní. A myslím si, že právě toto je lék na dnešní dobu. Odejít z hluku světa a přemýšlet nad smyslem našeho života. Odkud jsem se vzal, proč tu jsem, kam mířím, jestli to, co dělám, je správné, jestli způsob, jak to dělám, je dobrý.
0: V úvodu pořadu jsem říkal, že budeme hovořit o Libanonu, o maronické církvi a také o svatých, kteří jsou ozdobou maronické církve. Očejene, o kterých svědcích vzešlých z maronické církve byste chtěl pohovořit?
2: Děkuji za tuto otázku. Farnost v Dobraticích i kostel svatého Filipa Jakuba je mimořádně obdarován. Lodní, když jsem se vrátil z poutě z Libanonu, přivezl jsem relikviář prvního stupně svaté Rafky a když 4. května letošního roku, roku 2025, přijel do našeho chrámu maronický kněz Antoine Bachalani z Libanonu, přivezl relikvie blahoslaveného Stefana a svatého Nimatulaha Kasabi al-Hardini. A třeba toho bych nejdříve zmínil. Je to kněz a učenec, kterého svatořečil papež Jan Pavel II. Narodil se roku 1808. Od raného věku jej fascinoval život v klášteře a duchovní tradice. Projevoval mimořádné nádání pro studium a hlubokou zbožnost. roku 1828 vstoupil do kláštera svatého Antonína Kozaja a přijal řeholní jméno Nematulach. Překladuje to dar boží. Roku 1830 složil řeholní sliby a zavázal se k životu v chudobě, čistotě a poslušnosti. Pak studoval filozofii, teologii. Roku 1833 přijal kněžské svěcení a působil jako ředitel scholastikátu a profesor morální teologie. Právě mezi jeho studenty patřil i budoucí světec Charbel Machlouf a mnozí tvrdí, i když platí, že prostě není žák nad svého učitele, že svatý Charbel v mnohem, alespoň tady v té morální teologii, předčil svého profesora. V roce 1845 byl jmenován generálním asistentem opata v klášteře Panny Marie v Tamiche. Třikrát byl takto zvolen vždy na dobu 3 let. Odmítl nabízený úřad generálního opata. Často byl nalezen, jak v kaplí klečí s pažemi ve tvaru kříže. Vedl velice hluboký asketický život. Vynikal také v řemeslné činnosti, zvláště ve vazbě knih. Žil v nevídané pokoře, věnoval se vroucí modlitbě. Byl takovým potvrzením té správné spirituality duchovní cesty, kterou si zvolil svatý Charbel Machlouf. Svatý Charbel byl u jeho smrti, doprovázel jej modlitbami, zemřel roku 1858, 14. prosince v Kvifanu, byl blahořečen roku 1998 a roku 2004 pak svatořečen. Podrobnosti o tomto svědci také máme na internetových stránkách na webu naší dobratické farnosti.
0: Otec Jan před chvílí jmenoval i blahoslaveného Stefana Nehmého. O něm víme co?
1: Tak blahoslavený Stefan Nehmé není doposud svatořečen, nebo zatím má postavení blahoslaveného v církvi. Byl to maronický řeholník, který žil v letech 1889 až 1938 a patří mezi velmi významné duchovní osobnosti maronické církve. Jako člen libanonského maronického řádu byl známý především svou hlubokou zbožností a neunavnou pomoci trpícím. Narodil se 8. března 1889 v obci Lehvet v Libanonu a dostal jméno Yusuf Nehme, čili Josef Nehme. Pocházel ze 7 dětí a otec se ztratil už ve 14 letech. Později vstoupil do řeholního života, studoval v maronické škole Panny Marie Milosti Plné v Libanonu a v roce 1905 vstoupil do noviciátu libanonského maronického řádu. První sliby složil 23. srpna 1907 a přijal jméno Stefan. Doživotní sliby pak složil později, a to 13. dubna 1924. Je známý svou řemeslnou činností, pracoval ve stavebnictví jako tesař, byl nesmírně zručný a svědomitý. Vykonával velké množství především manuálních činností v klášteře, v práci, na polích, v zahradách, nejenom ve svém klášteře svatého Cypriána a Justiny v Kvifanu, ale v mnoha dalších okolních klášterech, kde si jeho práci vyžadovali právě pro jeho zručnost. Během první světové války, která se ozývala i právě v Libanonu, byl velmi známý službou těm nejpotřebnějším, nebál se obětovat a sloužil těm nejpotřebnějším. Známá je jeho spiritualita, pocházela z velmi jednoduché repetitivní modlitby. A to Bůh mě vidí. Vynikal nejenom svou pracovitostí, kterou každodenně vykonával s mimořádnou pílí a pokorou, ale taky nesmírně hlubokou mariánskou úctou. Postupně se stal vzorem řeholní života v maronické církvi. Zemřel 30. srpna 1938 ve svém klášteře v Kvifanu a 10. března 1951 bylo zjištěno, že jeho tělo nepodléhá rozkladu. A tak se jeho hrob přirozeně stal poutním místem pro mnoho věřících. Mnoho věřících dodnes hledá jeho přímluvu a prosí o uzdravení. Jako ctihodný byl prohlášen 17. prosince 2007 papežem Benediktem a blahořečení proběhlo 27. června 2010, tedy vlastně velmi nedávno, právě v klášteře svatého Cypriana a Justiny v Kvifanu.

0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem o maronické církvi, svatém Šarpelovi a dalších libanonských svatých hovoří v ostravském studiu pater Jan Vojnar a trvalý jáhen Pavel Ramík. Oče Jene, v dobratickém kostele přechováváte ostatky svaté Ravky. Tak něco o této maronické světici?
1: Celým jménem svatá Rebeka Šabak Arhrajis mě tak trošičku přirostla k srdci, protože jsem si ji loni z Libanonu její relikvie prvního stupně přivezl. Narodila se ve vesnici Himlája 1832. V pouhých 7 letech přišla o matku. Jako postulantka vstoupila do kláštera Panny Marie, kde pracovala nejdříve v kuchyni kněžského semináře, začala s výukou v dívčí škole, po řeholních slibech, slavnostních řeholních slibech roku 1862 učila ve škole studentky a byla velice oblíbená. Po krizi, která v kongregaci nastala roku 1871, se modlila, aby jí Bůh ukázal správnou cestu. Zjevil se jí svatý Antonín Veliký, ten, který zemřel roku 356, a dokonce dvakrát od něj dostala stejný pokyn vstup do libanonského maronického řádu. A tak přijala hábit novicek v klášteře svatého Šimona v maronické vesnici Aitu. Řeholní sliby složila roku 1872. Přijala jméno své matky Ravka. Překládá se jako Rebeka. Co je důležité, možná bychom si mohli pamatovat o první říjnové neděli roku 1885, o svátku Panny Marie Růžencové při modlitbě před nejsvětější svátostí prosila Krista, aby jí dal účast na svém vykupném utrpení. Modlila se: Můj Pane, proč jsi mě opustil? Proč stojíš ode mě daleko? Co pak jsi na mě zapomněl? A odpověď na její prosbu přišla v zápěti. Nesnesitelně jí rozbolela hlava, následně se bolest soustředila do očí. Pak přišla Rebeka o zrak zcela a přidala se bolest v levém rameni. Tuto bolest snášela pokojně a modlila se. Nesla tuto bolest v rameni jako účast na Ježíšově zraněném rameni. Připomínala sestrám: Nezapomínejte na Ježíšovu šestu ránu, na bolest jeho ramene, které neslo kříž našich těžkých hříchů. Svatá Ravka se dožila 82 let a z toho 29 let s vírou v Ježíše Krista, s láskou a radostí trpělivě snášela slepotu, ochrnutí, bolest ramene a další nemoci jako účast na tajemství Kristova vykoupení. Zemřela roku 1914 a mnoho zázraků se událo tím způsobem, že prostě jim k tomu posloužila zem z jejího hrobu. Samozřejmě skrze hlubokou víru v její přímluvu. Papež Jan Pavel II. 17. listopadu 1985 prohlásil za blahoslavenou a pak roku 2001 ji svatořečil.
0: V katolické církvi známe stovky, tisíce svatých, si připomínáme jejich životy. Kolik svatých vzešlo z maronické církve? Oče Jene?
1: Tak jestli dobře počítám a neopomenu zakladatele svatého Marona, tak bych napočítal nejspíš 7, doufám, že to je správné číslo, protože taky patriarcha stejného jména Maron je svatořečen A loni, kdy jsem byl v Libanonu, tak se chystaly velké oslavy blahořečení Antoine Tarabay, taky maronický mnich, poustevník z mariánského řádu, který žil v klášteře v údolí Wadi Kadisha, údolí svatých.

0: Už mnohokrát na Proglasu zaznělo, že každého 22. dne v měsíci se v Dovraticích koná den úcty svatého Šarbela. Jak takový den úcty probíhá, oče Jene?
1: Především jsem pokaždé až dojat, že Pán Bůh posílá mnoho lidí z farnosti, z okolí, ale i z daleka, a pokaždé se naplní kostel věřícími, kteří touží promodlit své problémy, těžkosti, starosti, odevzdat je Pánu Bohu, prožít vnitřní uzdravení, jeho hledají odpovědi v otázkách, je možnost duchovního rozhovoru během tohoto odpoledne, je možnost prožít přímluvnou modlitbu, svátost smíření a každý druhý měsíc také přijmout svátost pomazání nemocných. Podle počtu někdy o 15:30 jsem dispozici k svátosti smíření. V 16 hodin modlitba svatého Růžence, korunka k svatému Šarbelovi, pomazání olejem svatého Šarbela, zhruba v 17 hodin mše svatá. Vždy se snažím v homilii připomenout a přiblížit spiritualitu svatého Šarbela, v čem bychom jej mohli následovat. A pak děkujeme v adoraci Pánu Bohu, kterou také prožíváme na způsob vnitřního duchovního uzdravení. Lidé píšou své prosby na lístečky, vkládáme je do mše svaté jako intence, před adorací čteme poděkování. Chci připomenout, že vždy všechno je zveřejňováno na našich farních webových stránkách, ale nejenom informace. Jsou tam krásné katechéze o těchto svatých, které jsme teďka vzpomínali, proto abychom se s nimi více seznámili, abychom je nabídli také druhým lidem jejich přímluvu. A zároveň už teď je na stránkách informace o probíhajících duchovních cvičeních s panem Raimundem Náderem, laikem, který přijíždí z Libanonu do Polska od 30. dubna do 3. května, a bude-li více zájemců z České republiky, bude zajištěn i překlad z angličtiny do češtiny. Jsou to duchovní cvičení pro rodiny, včetně dětí. Ve větším počtu loni těchto duchovních cvičení se zúčastnilo asi 190 osob. Srdečně zvu a nechme Pána Boha, ať On nás provází a také dokážeme svým duchovním životem, horlivým duchovním životem odpovědět na milost, která se nám nabízí, která se nás dotýká prostřednictvím svatého Šarbela ostatních libanonských svatých.
0: Oče Jene, na závěr pořadu alespoň jednu myšlenku svatého Šarbela.
1: Svatý Šarbel připomínal a říkal: svatost se vám nepoštěstí, svatost je volba, o ní musíme usilovat. A připomínal, že lidé žádají zázraky, aby uvěřili, znamení, aby uviděli, zprávy, aby slyšeli a pochopili, cestu, po které by mohli jít a dosáhnout spásy a štěstí. Zázrakem je nejsvětější svátost, znamením je kříž, zprávou je evangelium a spása přebývá v církvi. Tolik z myšlenek svatého Šarbela z publikace Hany Skandar, kterou vydala karmelitánské nakladatelství.
0: O maronické církvi, svatém Šarbelovi a dalších libanonských svatých hovořili v ostravském studiu farář z Dobratic pater Jan Vojnar a trvalý jáhen Pavel Ramík. Od mikrofonu se loučí a při dalších pořadech Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

0: Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby večerních chval. Spolu se mnou se bude modlit
1: Pavel Šnirch.

0: Nejprve si připravíme příslušné stránky z breviáře. Máme 21. neděli v mezidobí. Texty z prvního týdne žaltáře, strana 922 v novějším vydání, 922 nebo 821 ve starším, 821. Antifona ke kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba budou z neděle na straně 803, 803 v novějším vydání, nebo 712 ve starším vydání, nebo 712. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Aleluja.
0: Stvořiteli světa, Bože, nebe, země, také moře, Ty, jenž věrné osvěcuješ, Duchem svatým zapaluješ, račiš nás dnes osvítiti světlem své božské milosti.
1: Ty, který jsi nazval světlo dnem s přicházejícím večerem, nauč nás tebe chválití, tvou dobrotu velebití. Noční hrůzy zažeň od nás, když se modlíme, uslyš nás.
0: By duše naše nebyly nepravostmi obtíženy, ani zlobou naplněny, a tak života zbaveny. Myslíce na věci časné, bychom nepřišli o věčné.
1: Dej nám tvou vůli hledati, věcí nebeských žádati, a varovati se všeho, co je duši škodlivého. Dej po tvých cestách choditi, a tak života dojíti.
0: Žádáme si tvé pomoci, Bože, Otče všemohoucí, Ty i se svým milým Synem, spolu také svatým Duchem, jsi naším jediným Pánem až na věky věků. Amen.
1: Hospodin řekl mému Pánu, seď po mé pravici. Aleluja.
0: Hospodin řekl mému Pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
1: Že zlomoci ti podává Hospodin ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Splodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.
1: Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova.
0: Hospodin je po tvé pravici, potře krále v den svého hněvu.
1: Cestou se napije z potoka, proto povznese hlavu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, až na věky věků. Amen.
2: Hospodin řekl mému Pánu, seď po mé pravici. Aleluja.
1: Země se zachvěla před tváří Páně. Aleluja.
0: Když vytáhl Izrael z Egypta, Jakubův dům z cizáckého lidu,
1: stal se Juda boží svatyní, Izrael božím panstvím.
0: Moře to vidělo a prchlo, Jordán se obrátil nazpět.
1: Hory poskočily jako berani, pahorky jako jehňata.
0: Co je ti moře, že prcháš, Jordáne, že se obracíš nazpět?
1: Hory, proč poskakujete jako berani, pahorky, proč skáčete jako jehňata?
0: Země třes se před Pánem, před Bohem Jakubovým, jenž mění skálu v bažinu, křemen v prameny vod.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Země se zachvěla před tváří Páně. Aleluja.
1: Pán náš Bůh všemohoucí se ujal království. Aleluja.
0: Aleluja. Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
1: Aleluja. Chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
0: Aleluja. Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království. Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
1: Aleluja. Neboť nadešla Beránkova svatba. Jeho nevěsta se připravila. Aleluja.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, až na věky věků. Amen. Pán náš Bůh všemohoucí se ujal království. Aleluja.
0: Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli těšit druhé v jakémkoliv soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás.

0: Požehnaný jsi, Bože, na klenbě nebes, jsi velebený a plný slávy na věky.
1: Požehnaný jsi, Bože, na klenbě nebes, jsi velebený a plný slávy na věky.
0: Požehnané je tvé slavné svaté jméno.
1: Jsi velebený a plný slávy na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Požehnaný jsi, Bože, na klenbě nebes, jsi velebený a plný slávy na věky. Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi. A co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi. Klanějme se Kristu Pánu, on je naše hlava a my jsme jeho údy. A s jásotem volejme.
1: Pane, přijď tvé království. Náš spasiteli, stále obnovuj svou církev jako znamení jednoty lidského pokolení.
0: A jako působivé tajemství spásy pro všechny národy.
1: Neopouštěj nikdy našeho papeže a sbor biskupů.
0: A dávej jim dar jednoty, lásky a míru.
1: Dej, ať se křesťané pevněji spojí s tebou, svým pánem.
0: Aby svým životem svědčili o tvém království.
1: Uděl dobrotivě světu mír.
0: Aby všude zavládlo bezpečí a klid.
1: Popřej zemřelým slávu vzkříšení.
0: A nám dej účast na jejich blaženosti.
1: Pane, přijď tvé království.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli. Uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Milí posluchači, vítám vás při poslechu Soaré, které je dnes už podruhé věnované Filharmonii Brno. Oba pořady vznikly u příležitosti 70. výročí založení orchestru. V minulém díle jsme slyšeli nahrávky šéfdirigentů, kteří Filharmonii Brno vedli v druhé polovině 20. století a rozloučili jsme se Dvořákovým Stabat Mater pod taktovkou Leoše Svárovského. Dnes se vrátíme do druhé poloviny 90. let, do období, kdy se orchestr znovu nastěhoval do opraveného besedního domu. Filharmonie tedy opět hrála ve svých nádherných historických prostorách. Na zdařilé rekonstrukci besedního domu měla zásadní podíl varhanice profesorka Alena Veselá. Jako tehdejší rektorka JAMU dokázala přesvědčit odpovědné úředníky o nutnosti záchrany této kulturně mimořádné budovy. S úspěchem tak zajistila potřebné finanční prostředky. Po návratu orchestru do besedního domu stál v jeho čele po dobu 2 let Otakar Trhlík, dlouholetý dirigent brněnského rozhlasu. Velký přelom přišel v roce 1996, kdy Filharmonie Brno vystoupila na festivalu Pražský podzim. Orchestr tehdy řídil charismatický italský dirigent Aldo Ceccato a jeho pojetí Beethovenovy 7. symfonie zanechalo silný dojem nejen na posluchače, ale i na samotné hráče orchestru. Ředitel Filharmonie Brno Julius Kessner po tomto koncertu zahájil s Aldo Ceccatem jednání a o rok později se Ceccato stal novým šéfdirigentem orchestru. Během 3 let svého působení si získal mezi filharmoniky mimořádnou oblibu. Společně s novým ředitelem Bohušem Zoubkem se zasloužil také o vznik letního hudebního festivalu pod širým nebem na Špilberku, který se stal pevnou součástí brněnského kulturního života. K významným událostem Filharmonie s Aldo Ceccatem patřil i koncert pro papeže Jana Pavla II., uskutečněný v roce 2000 ve Vatikánu. Umělecký záběr tohoto dirigenta byl velmi široký. Vedle světového repertoáru se intenzivně věnoval také dílům Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Teď si společně s Aldo Ceccatem a se Státní filharmonií Brno poslechneme ukázky ze stravinského baletu Pták ohnivák.

Po roce 2000 vstoupila Filharmonie Brno do další etapy své historie. Orchestr tehdy spolupracoval s řadou hostujících dirigentů. Mezi ně patřil Kaspar Richter nebo Leoš Svárovský. Změna přišla v roce 2002, kdy se novým šéf-dirigentem Státní filharmonie Brno stal Petr Altrichter. Během jeho uměleckého působení se novým ředitelem stal David Mareček, který pozitivně ovlivnil směřování brněnského orchestru. Filharmonie se vydala na koncertní turné po Japonsku, spolupracovala s britským skladatelem Richardem Blackfordem, podílela se na nahrávání filmové hudby a vystoupila také na festivalu v anglickém Cheltenhamu. David Mareček, který dnes působí ve stejné funkci v České filharmonii, nabídl posluchačům v Brně zajímavou alternativu k tradičnímu koncertnímu prostředí Janáčkova divadla. K pořádání symfonických koncertů pro velké nástrojové obsazení tehdy využil rozlehlé prostory nově otevřené Vaněk galery. Jednou z nejvýznamnějších událostí tohoto období bylo v roce 2008 zahájení festivalu Pražské jaro. Filharmonie Brno se pod taktovkou Petra Altrichtera představila slavnostním provedením Smetanovy Mé vlasti. Tento okamžik měl mimořádný historický rozměr. Brněnští filharmonici zahajovali Pražské jaro po dlouhých 51 letech. Poprvé se této pocty dočkali v roce 1957 pod vedením Břetislava Bakaly. Filharmonii Brno s dirigentem Petrem Altrichterem si připomeneme i v následující ukázce. V jejich provedení uslyšíme čtvrtou větu ze 7. symfonie cis-moll Sergeje Prokofjeva. Tato věta nese označení vivace.

Po období spojeném se jménem Petra Altrichtera se v roce 2009 novým šéfdirigentem orchestru stal Aleksandr Markovič, srbský dirigent, který své šestileté působení ve Filharmonii zahájil koncertem na letním festivalu na Špilberku. Aleksandr Markovič se soustředil na hudbu 19. století, zvláště pak na tvorbu Gustava Mahlera. Pod jeho taktovkou v Brně zazněly Mahlerovy symfonie v mnoha pozoruhodných provedeních. V některých z nich vystoupila Soňa Červená, která k hudbě recitovala literární úryvky a verše. Životní příběh a archivní rozhlasové nahrávky této slavné pěvkyně připomenul i jeden díl Soaré, který si můžete pustit v audioarchivu Rádia Proglas. Od roku 2018 stojí v čele Filharmonie Brno Dennis Russell Davis, americký dirigent a klavírista, který má za sebou bohaté mezinárodní zkušenosti. Řídil například New Yorkskou filharmonii a dlouhodobě vedl Brucknerův orchestr v rakouském Linci. Dennis Russell Davis se s brněnskými filharmoniky poprvé setkal při nastudování Schnittkeho faustovské kantáty a symfonického díla Planety Gustava Holsta. Tento program společně uvedli v květnu 2017 na festivalu Pražské jaro. Právě tato spolupráce se stala impulzem k jeho jmenování šéfdirigentem orchestru. Smlouvu v roce 2018 Dennis Russell Davis uzavřel se stávající paní ředitelkou Marií Kučerovou. Jedním z nepřehlédnutelných momentů současného vedení Dennise Russella Davise a ředitelky Marie Kučerové byl koncert Filharmonie Brno v New Yorkské Carnegie Hall v únoru v roce 2023. V prestižním sále zazněl program složený z děl českých i amerických autorů. Hudba Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka a Phila Glase. Dennis Russell Davis však nezůstává pouze v roli šéfdirigenta, opakovaně vystupuje i jako solista. V roce 2019 například přednesl s brněnskými filharmoniky Mozartův klavírní koncert C-moll. V roce 2024 předvedl obdivuhodný výkon, kdy se svou partnerkou Maky Namekavou ve svých 80 letech provedl Mou vlast Bedřicha Smetany v úpravě pro dva klavíry. Své životní jubileum oslavil také uvedením originální verze Gershwinovy Rapsodie v modrém za doprovodu Filharmonie Brno. K nejvýraznější události poslední doby, u které stál právě Dennis Russell Davis společně s paní ředitelkou Marií Kučerovou, patří i loňské poklepání základního kamene Janáčkova kulturního centra v Brně. Tímto krokem se symbolicky zahájila stavba dlouho očekávaného koncertního sálu, který vznikne vedle besedního domu. Jeho dokončení je plánováno na rok 2027. A nyní se společně zaposlouchejme do nahrávky Filharmonie Brno pod taktovkou Dennise Russella Davise. Zazní filharmonický tanec Jana Nováka.

poslední části dnešního soaré se vrátíme ke dvěma výrazným dirigentům spjatých s Filharmonií Brno. Nejedná se tentokrát o šéf-dirigenty. Prvním z nich je Enoch zu Guttenberg. Jeho působení v orchestru v 90. letech přineslo mimořádné zahraniční zájezdy. Pod jeho vedením Filharmonie hrála v prestižních sálech v Mnichově a Salzburku. V roce 1996 pak podnikla výjimečné turné po Jižní Americe, kde koncertovala v urugajském Montevideu a v legendárním Teatro Colón v Buenos Aires. Filharmonie s Enoch zu Guttenbergem natočila i nahrávku. Ta obohatí i dnešní pořad. Pustíme si z ní část z Brahmsova německého Requiem. Solo přednese švédská sopranistka Malin Hartelius. Spoluúčinkuje Český filharmonický sbor Brno.

Po Enochu zu Gutenbergovi se v závěru dnešního soaré zastavíme ještě u jedné výrazné osobnosti spjaté s Filharmonií Brno. U sira Charlese Maquerase. Tento světově proslulý dirigent patřil k předním interpretům díla Leoše Janáčka. S brněnskými filharmoniky spolupracoval v únoru roku 2004, kdy v Brně dirigoval program sestavený výhradně z Janáčkovy tvorby. Na koncertě tehdy zazněla orchestrální skladba Dunaj, Putování dušičky pro sólové housle a orchestr a monumentální Glagolská mše. Z tohoto výjimečného koncertu vznikla i živá nahrávka. Z ní za malou chvíli uslyšíme poslední tři části z Glagolské mše. Nesou označení Agneče Boží, Beránku Boží, Postludium pro varhany a Intrada. V Janáčkově divadle v Brně tehdy společně vystoupil Český filharmonický sbor Brno, umělecky vedený Petrem Fialou, a Filharmonie Brno pod taktovkou Sira Charlese Maquerase. Solové party přednesly sopranistka Helena Kaupová, altistka Eva Garajová, tenorista Petr Straka a basista Richard Novák. Na varhany hrál Aleš Bárta. Já vám přeji, milí posluchači, ničím nerušený poslech této jedinečné živé nahrávky. Loučím se s vámi a těším se na vás zase za měsíc. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Grafová.

Bylo 22 hodin a 15 minut. Na Proglasu začíná koncert vážné a duchovní hudby, ve kterém vyslechneme tři skladby. První dvě napsal Georg Friedrich Händel. Hraje sbor katedrály v Oxfordu a The Academy of Ancient Music. Diriguje Simon Preston. Skladby nesou název Te Deum Utrechtské a Jubiláte. Třetí a poslední skladbou je smyčcový kvartet číslo 19 C-dur disonantní. Autorem je Wolfgang Amadeus Mozart a hraje český filharmonický kvartet.

Na Proglasu skončil koncert vážné a duchovní hudby, ve kterém jsme vyslechli tři skladby. První nesla název Te Deum utrechtské a druhá Jubiláte. Autorem skladeb je Georg Friedrich Händel. Zpíval sbor katedrály v Oxfordu a The Academy of Ancient Music. Dirigoval Simon Preston. Třetí skladbou byl smyčcový kvartet číslo 19 C-dur disonantní. Autorem Wolfgang Amadeus Mozart a hrál Český filharmonický kvartet.

0: Dnešní část nese název Zbožnost vnější a vnitřní. Jako vnitřní vlastnost duše není zbožnost navenek viditelná a přece se nějakým způsobem projevuje. Kdyby se neprojevila vůbec, byla by dokonce velmi pochybná. V katolické církvi jsou obvyklé jisté vnější formy zbožnosti. Nakolik jsou nutné a užitečné? Odpovědi na tuto otázku jsou různé. Bohatě zdobené kostely, zlaté ornáty, obřady, procesí, kadidlo, to vše se zdá některým lidem zbytečné a dokonce škodlivé. Odvádí prý to pozornost od upřímné vnitřní zbožnosti v duchu a v pravdě. Nebudeme se vracet ke staré, dávno překonané rozepři o vnější a vnitřní zbožnosti. Hlavní pravidlo je jasné. Bohu musí sloužit celý člověk, který se skládá z duše i z těla. Jsou tedy při zbožnosti projevy vnitřní i vnější. Ježíš Kristus, neviditelný Bůh, se zrodil viditelně na zemi a založil církev, která je neviditelná i viditelná, stará se o duše jednotlivců, ale také o přetvoření lidského soužití. Proto mají její úkony i ráz sociální, veřejný. Mezi vnitřní a vnější zbožností má pak panovat tento vztah. Vnější vyjádření musí být opravdové, důstojné, přiměřené vnitřnímu obsahu. Mluvíme o bombastičnosti tam, kde veliké vnější gesto doprovází malý vnitřní cit. Opak nazval literární historik Arne Novák přiškrceností, výrazovou nedozrálostí. Myšlenka má být tak silná, aby si přiměřené vnější vyjádření vynutila. Katolické podání západní i východní obsahuje mnoho forem vnější zbožnosti. Církev je uchovávala až úzkostlivě. Nezapíráme, že je tu nebezpečí vnějškovosti. Ti, kteří obřady konají, nemají leckdy už toho ducha, který oživoval jejich tvůrce. Zdá se, že by pak bylo lepší vnější formy opustit. Na tuto námitku odpovídá s velkou důrazností ruský duchovní spisovatel Teofan Zatvorník slovy ne opustit, ale oživit. Pohled na takzvané moderní křesťany, kteří se pokřižují pod kabátem, aby je nebylo vidět, kteří pokleknou v kostele úkradkem a tak neohrabaně, že to budí úsměv, je ubohý. Kromě nedozrálosti výrazu je to i ten nedostatek, proti kterému bojují, totiž nedostatek pravdy. Neupřímné je vyjadřovat navenek city, které nemáme. Ale stejně může být neupřímné zatajovat a nevyjádřit smýšlení, které máme. Ti, kteří psali o modlitbě, se co nejvíc soustředili na to, aby zdůrazňovali vnitřní postoj a city člověka. Takzvané ceremonie, obřady se ponechávají odborníkům v liturgii. Toto rozdělení je sice praktické, ale nesmí se zapomenout, že obojí nutně patří k sobě. Ten, kdo se modlí celým srdcem, nese, jak říká Origenes, na svém těle obraz toho, co se děje v duši. Všimni si, píše svatý Bazil, jaký má vliv síla duše na tělo, ale také toho, jak vnitřní myšlení závisí na tělu. Krásná liturgie poznáší duši. Opravdové, upřímné, důstojné chování v kostele je účinným apoštolátem, který se násilně nevnucuje. Je to, jako by se říkalo, pojď se podívat, jak to myslíme s naším poměrem k Bohu a s vírou vážně. Je proto důležité, když se dbá při výchově dětí, aby se chovali při modlitbě správně, aby se pěli ruce, stáli nebo klečeli. Namítá se, že dítě se pak nemodlí, ale hraje vnější divadlo. Jisté je, že nemůže končit výchova k modlitbě naučením ze vnějších forem, ale cesta do duše vede z vnějšího světa.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: V dnešním radioreportu jsem se vypravila až do Prahy. Musím v úvodu říct vlastně, proč mě tato cesta inspirovala. Já jsem kdysi natáčela pro Proglas v pořadu Knihovnička s Matoušem Kociádem, což je kněz a přírodovědec. Jsme natáčeli knihu, kterou napsal a jmenovala se Žehnám veškeré boží havěti. A mezi řečí pan Kocián tak zmínil, no tak až budete mít třeba někdy cestu do Prahy, tak se přijďte za mnou podívat na můj prales v Praze. A já už vítám tedy u mikrofonu pana Matouše Kociána a rovnou půjdeme k věci a zeptám se, jak si mohou posluchači ten mini prales v Praze představit. Já už řeknu, že my tady spolu v něm sedíme, je to úžasné, ale nechám mluvit osobu nejpovolanější, to je Matouše Kociána.
1: Tak prales je samozřejmě nadsázka. Tohle je, já spíš bych to nazval les v obýváku, anebo lesní obývák.
0: A co tedy, já tady vidím spoustu vzrostlých, řekla bych, toto je palma, neznám všechny ty květiny, tak pojďte nám představit, v čem vlastně my sedíme. Je to úžasné, opravdu se člověk může cítit, vidím tady i dřevěnou žirafu, takže pojďte nám představit jednotlivé třeba ty rostliny nebo květiny.
1: Tak mám tady takové celku běžné rostliny, kromě fikusů, které jsou asi největší, a palmy, tak tady mám také banánovník, kávovník, který jsem dostal od jedné milé farnice, a mám tady různé jiné menší rostliny, kapradiny. Jednu jsem zdědil po předchůdcích farářích, kteří tady byli a zanechali tam takovou chudinku, tak jsem se jí ujal, se mi jí zželelo, tak vypadá to, že se jí daří.
0: Řekněte, která ta kytka je nejstarší a která třeba nese nějaké plody?
1: Tak nejstarší je ta Ficus lyrata nad námi. Tu mám už skoro 20 let od doby, co jsem kaplanoval u svatého Antonína na Štrosmajeráku, a myslím, že jsem si ji pořídil tehdy i s tou palmou, takže ty jsou asi nejstarší. Plody v celku neočekávám od rostlin, které jsou na okrasu a jsou pokojové. Ten kávovník měl několik zrn, tak, ale to jsem po něm ani nechtěl, takže mě stačí ty listy a ta zeleň, kterou tady mám.
0: Ani banánovník?
1: Banánovník tenhle ne, tenhle zatím nekvete, ani nic nepřináší žádné plody.
0: No samozřejmě, že se musím zeptat, když vidím ty vzrostlé květiny, tady vlastně ta palma sahá až ke stropu, jak se těm kytkám tady daří, protože ne všude a ne všem kytkám se takhle dobře daří. Vím to, protože mám také doma kytky, já miluju obzvlášť orchideje, tak pojďte nám říct, jak se o ně staráte.
1: No, paradoxně se o ně zas tak extra moc nestarám, kromě toho, že pravidelně zalévám a přihnojuju a také občas přesadzuji. Ale tenhle ten prostor svatomatějské fary má pro ty květiny takové kouzlo, že se jim tady opravdu daří. Důvodem je určitě to, že je tady docela hodně světla v té místnosti, protože má jedno okno, vysoké okno na jih a dvě vysoká okna na západ. Tak to je, dá se říct, ideální nastavení těch oken a tím pádem tady je skoro celý rok i v zimě docela dost světla, když svítí sluníčko odpoledne nízko, tak vlastně se dostane až těm nejvzdálenějším rostlinám, co jsou nejdál od okna. Kromě toho mám také ve dvou oknech zrcadlo na parapetu, které odráží světlo do stropu, takže to trošku zvyšuje také tu světelnost. A důležitá je také vlhkost v té budově, která chybí třeba v těch panelácích nebo v takových různých modernějších domech. A ta vlhkost těm rostlinám rozhodně velice vyhovuje a díky tomu takhle prosperují. Nevýhodu to má někdy trošku tvorbou nějakých plísní, zvlášť v posledních dvou letech, kdy při té energetické krizi nebo při tom růstu cen se snažím topit daleko méně a to se i hned projeví na takových těch místech, kde se víc sráží vlhkost okolo oken a tak dále, kde se začnou tvořit plísně, ale to se dá snadno eliminovat nějakým savem a ani to tolik neškodí.
0: Já se dívám, že vlastně tady máte i jakoby pracovnu, počítač, pracujete tady, jak zase třeba naopak vám se tady s těmi kytkami žije, když jste zmínil třeba tu vlhkost a tak, cítíte se tady dobře v tom prostředí?
1: Tak já jakožto přírodovědec tak potřebuji mít okolo sebe něco živého a když občas přijdu do nějakého domu prostorného, krásného, které nejsou kytky, tak si říkám, že jaká je to obrovská škoda, že je to vlastně takový mrtvý prostor, sterilní prostor. Když jsem byl na předchozí farnosti v Českém Brodě, tak jsem měl velké akvárium, tak teď už jsem akvárium tady nepořizoval, ale místo toho mám ty rostliny, s kterými se cítím jako v přírodě, zvlášť uprostřed toho velkoměsta, kde té přírody rapidně ubývá a zkrátka je mi dobře, když mám kolem sebe něco zeleného, něco živého.
0: No teď jste mi úplně nahrál, když říkáte, že něco živého, tak já když jsem se za vámi vypravila, tak první, co mě napadlo, když jste mluvil tak o tom pralese, tak jsem si říkala, doufám, že něco nepoleze mě třeba po rameni nějaký sklípka nebo něco podobného, ale koukám, že vy máte tamhle nějakého dřevěného hada. Tak když jsme u té flory, tak co fauna? Máte tady nějaká zvířátka, třeba motýlky nebo ptáčky nebo tak něco?
1: Ano, na to se mě lidé často ptají, jestli tady také nelítají nějaký motýly nebo tady nelezou nějaký chameleoni po těch rostlinách nebo housenky, tak to ne. To určitě by bylo velice náročné na úklid a udržování čistoty v té místnosti. Ale mám tady několik těch dřevěných zvířat, žirafu, nosorožce, lva, opici, která jsem přivezl od karmelitánů z Arencána a oni to přivezli předtím už dávno poměrně, tak to přivezli z jejich misí v Africe. Tak jsem si to tam u nich pořídil, a aby mi to tady tak nějak to kreslovalo umělecky i ten prostor. Hada jsem do někoho dostal a motýly tedy tady nelétají, ale co tady mám, tak si občas pouštím svoje nahrávky z lesa, ptáků, z mých různých cest, třeba z Itálie, z Bulharska a tak dále. A to, myslím, že tu atmosféru toho lesa krásně dokresluje. Tak jestli chcete, tak vám můžu nějaké do toho ticha tady pustit.
0: Ano, tak to bychom určitě rádi, když už jsme v rádiu, tak ten poslech bude o to impozantnější.
1: Jak se to chcete nahrát, Vlaš?
0: Tak už slyšíme.
1: Ano.
0: Ano. Tak to nám jistě řeknete. To jsou nahrávky vaše vlastní?
1: Ano, to jsou moje nahrávky z pobytu v Tivoli, na kopci v Tivoli za Římem, kam jsem jezdil stanovat do takové rezervace, kde se pásly krávy, koně a běhali tam divočáci, tak tam jsem si nahrál několik těch ptáčků, abych si to potom mohl pouštět doma. Takže nejsem ornitolog, takže vám přesně neřeknu,
0: jak
1: si zpívají. Tak to jsem entomolog, takže to a bychom museli dát i dešifrovat nějakému ornitologovi, abych tady nehádal nebo nekecal, ale zkrátka jsem se s tím bavil, že jsem si vždycky od někud přivezl nejenom nějaký materiál na studium entomologické, ale že jsem si přivezl také kus té atmosféry toho lesa v téhleté formě.
0: Takže jste ležel ve stanu a Jakub jste měl diktafon, nebo jak jste to nahrával, nebo v kterou dobu?
1: Tak bylo to v květnu nebo v červnu, kdy ti ptáci nejkrásněji zpívají a vozil jsem sebou tak maličký diktafon, tak na ten jsem to nahrával. A ráno, protože ráno také zpívají nejintenzivněji. No, myslím, že tohle zrovna je těsně nad té voli na kraji lesa, mezi lesem a olivovým sadem.
0: Takže my zatímco si budeme poslouchat zpěv těch krásných ptáčků, které Matuš Kocian sám natočil, tak my o něm víme, já už jsem to říkala, že je přírodověc a specializuje se, je to entomolog. A já když se koukám tady na různé doplňky, tak vidím tady polštářek, který má na sobě vlastně látku a jsou tam brouci. Vidím tady i sešit, taky na titulní straně brouci. Já vím o vás také, že jste pracoval ve výzkumném ústavu. Pojďte nám říct, jak jste se vlastně k této práci dostal.
1: Tak jsem vystudoval přírodovědeckou fakultu v Praze a potom jsem hnedka nastoupil do výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni a tam jsem pracoval v entomologickém oddělení, takže vlastně dělal jsem to, co mě baví, ale už od té doby kontinuálně se věnuji zejména čeledi drabčíkovití, tak to je na ty jsem specialista, na ty drabčíky. Tak to je takové moje velké hobby i při tom kněžství, při té službě faráře.
0: A tak předpokládám, že je tady nemáte nikde, nebo kde se vůbec vyskytují takové broučci?
1: Drabčíci se vyskytují úplně všude, dá se říci, v různých biotopech, zejména je najdeme v lesní hrabance nebo v takové vrchní vrstvě půdy. Tam tvoří jednu z nejpočetnějších skupin vůbec živočichů a je jich jenom v České republice 1500 druhů cirka, tak je to nejpočetnější čeleď brouků a vůbec snad i organismu.
0: To jsme se dotkli vaší profese, dá se říct, před tím, než jste se stal knězem. A když se vrátíme zpátky k těm rostlinám tady v tom vašem mini pralese v Praze, co byste třeba doporučil, čím by měli začít lidé, pokud mají ten dům, jak jste zmiňoval, a mají tam prostoru a prázdno, čím by měli začít a kolik třeba těch rostlin vlastně vy tady v tom obýváku máte?
1: Tak měli by zejména mít k těm rostlinám vztah, mít rostlinu, o kterou se nestarám, tak to je předem ztracené. Mm-hmm. To každý živý organismus potřebuje nějakou péči, potřebuje něco ke svému životu, tak pokud si někdo chce pořídit rostlinu jenom jako dekoraci, tak ať si pořídí nějakou umělohmotnou, tak ta tu nemusí zalévat. Takže je potřeba začít tímhle, mít vztah a mít kolem sebe něco živého a krásného a radovat se z toho, když mohu se starat do nějakého živého tvora, jimž i ty rostliny samozřejmě jsou. No a potom je potřeba vyjít víc z toho, jaké máme možnosti mít nějakou rostlinu, která vyžaduje vlhčí prostředí v nějakém suchém bytě, tak je skoro zbytečné, protože ta rostlina samozřejmě nebude prosperovat a nebude růst, nebude hezká, bude živořit. Tak bych doporučoval v nějakých takových bytových domech nebo panelácích spíše menší rostlinky, tak, aby člověk dokázal odhadnout, i jestli ho ta rostlina nevystěhuje z toho bytu, protože no, nedávno jsem slyšel takovou hezkou přednášku o prasatech, je od jedné paní, která se tomu věnuje a dělá tu přednášku pro školy a hezky tam ukazovala i na videu, že někteří lidé si místo pejska pořídí prasátko domů. A tak tam říkala, jaké jsou z toho potom někdy obrovské problémy, protože ti lidi si neuvědomí, že to prasátko bude tak obrovské, že je vystěhuje z toho bytu. No, takže a povídala tam taky krásný věci, že prasátko není pejsek a nebude vás mít rád, když mu nebudete dávat hodně žrát.
0: No a ještě jsem se vás ptala, kolik jich tady máte, těch rostlin?
1: Tak to vám popravdě řečeno přesně neřeknu, protože jsem to nikdy nepočítal, ale tak já nevím, kolem 25 snad. No, ono jich není ani tolik, oni jsou spíš velké. Takže.
0: A ještě máte nějaký sen, co byste třeba rád do sbírky sem si ještě pořídil, nebo když byste třeba dostal nějaký dárek, co by vás potěšilo?
1: Tak upřímně řečeno, už si myslím, že si nebudu pořizovat nic dalšího, protože už bez tak je to tady poměrně zahuštěné a ty rostliny potřebují světlo a potom si vzájemně stíní. Tím je také potřeba na to myslet, že dál od okna jsou rostliny stínomilné a blíž k oknu musí být rostliny, které vyžadují z toho světla víc, tak já už si sem opravdu nehodlám nic pořídit, už spíš nechávám růst to, co tady je, občas to musím ostříhat a nějak se o to starat.
0: Ještě mě napadá taková otázka, předpokládám, jako přírodovědec je to znát, úplně to z vás i jakoby cítím, že máte velmi rád přírodu, proto jste si tady zařídil ten svůj soukromý miniprales. Jezdíte na ty výpravy do skutečné přírody. Kdo vám tady o ty rostliny pečuje a jak třeba dlouho jste mimo faru a abyste si byli jistý, že ty rostliny nebudou trpět?
1: Tak mimo faru nebývám dlouho, dovolenou mívám maximálně 2 týdny a mám hodné farníky, kteří se mi o ty rostliny postarají, že tak jednou, dvakrát za tu dobu přijdou zalít. Tam mám například jednou pana profesora matematika, souseda hned kousek od fary, tak ten velmi ochotně mě vždycky nabídne, že se mi postará o rostlinky. Takže v tomhle tom se nemusím vůbec bát, že by nějak strádali, když jsem pryč.
0: No a když to srovnáte, tak pochopitelně ten les, skutečný les a ta příroda je jiná, je určitě hodnotnější, když bych to tak řekla. Ale vy se cítíte dobře i tam, i tady v tom. Třeba když byste řekl, kde se vám nejvíc líbilo, v kterém lese? Jsou to české lesy nebo někde zahraničí?
1: Já jsem šťastný v jakémkoliv lese, protože to je takový, jako jak obývák v přírodě, mně přijde každý les. A každý les má také svoje kouzlo, myslím, to je takový ten přirozený les, ne ten, který je vysázený podle pravítka. Tak jedno svoje kouzlo mají třeba bučiny, jiné zase dubové lesy, nebo jehličnaté lesy, ale vždycky mě v tom lese fascinuje ta rozmanitost života, to, co tam je vázáno jednak na ty stromy, jednak na ty rostliny, které tvoří lesní podrost. Když přijdete na jaře, tady třeba v Polabí do Lužního lesa, který je rozkvetlý, krásně voní, tak a samozřejmě zpívá také těmi ptáky, tak přijde mi to takový trošku ráj na zemi. Tak to je pro mě vždycky okamžik, na který se těším a který je taky balzám na nervy, když člověk se nějak dostane z toho velkoměsta nebo vůbec civilizace, kde je obklopen jenom betonem, asfaltem a našimi lidskými výtvory, které se té kráse přírody zdaleka nemohou nikdy vyrovnat.
0: Tak to byl Matuš Kocián, přírodovědec, také kněz, a byl hostem dnešního radioreportu Na proglasu. A povídali jsme si s ním nejenom o jeho takzvaném mini pralese, který má v obýváku, ale i o jeho jednak profesi a jednak velké vášni o broučcích a vůbec o přírodě. Já vám moc krát děkuji, že jsme se dneska potkali a že jste mě přijal a budu se těšit třeba zase někdy naslyšenou, protože už jsme posluchače potěšili knihou, kterou jsem zmiňovala v úvodu, napsal jste knihu Žehnám veškeré boží havěti, tak třeba bude něco dalšího, anebo zase až se vrátíte třeba z nějaké výpravy nebo další témata, určitě bychom našli. Tak já vám moc krát děkuji, že jste přijal pozvání, že jste mě tady tak hezky uvítal a je to tu krásné. Budu uvažovat o tom, abych si ty orchideje ještě taky doplnila nějakou takovouhle zelení velikou. Tak vám moc krát děkuju.
1: Také moc děkuji a přeji všem posluchačům požehnanou dobu postní a krásné jaro.
0: Od mikrofonu Rádia Proglas se s vámi, milí posluchači, loučí Iva Horka a budu se těšit zase někdy naslyšenou.

0: U poslechu pořadu z cyklu Radio Report na Radio Proglas vás vítá Jana Rambousková. Dnešní díl bude věnován události, která se stala 24. června na území jihoamerického kontinentu. Venezuelu ten den zasáhla dvě silná zemětřesení o momentové magnitudě 7,2 a 7,5 krátce po sobě. Otřesy způsobily rozsáhlé škody. Aktuální počet obětí dosahuje téměř čísla 6500. Mnoho dalších lidí je pohřešovaných a mnoho lidí zůstalo bez domova nebo přebývá v provizorních táborech. Událost má i dopady na politickou situaci v zemi a o tom všem si budu povídat s novinářem z Venezuely, aktuálně žijícím v Česku, Felipem Torresem Gianvittoriem. Rozhovor bude probíhat v angličtině, bude tedy tlumočený do češtiny. Na úvod bych se zeptala, odkud pocházíte, z jakého města?
1: Jsem z Caracasu, konkrétně ze čtvrtí Cafetal. Vyrůstal jsem převážně v Caracasu, ale mám velmi silnou vazbu na město La Guaira, což je jedno z nejvíce zasažených míst zemětřesením. Do La Guaira jsem často jezdil nejen jako turista, ale taky kvůli tomu, že moje rodina fandí tamnějšímu baseballovému týmu. Máme k tomu městu proto zvláštní vztah. Baseball je náš hlavní sport ve Venezuele. Je to jako fotbal v Praze. Každý fandí buď Spartě, Slavii nebo Bohemians. U nás se fandí buď La Guaira nebo Caracasu. To jsou ty hlavní týmy.
0: Kde přesně se odhrálo zemětřesení? Byl Caracas nejvíce zasaženým místem?
2: Ne,
1: Caracas nebyl nejvíce zasažený. Zemětřesení se odehrálo blíže k západní části naší země, poblíž Jarakuy, což je stát, který je ve skutečnosti blíže kolumbijským hranicím než Caracasu. Jde o to, že seismické vlny, především z druhého zemětřesení, velmi silně zasáhly zlom, který prochází La Guairou. La Guaira leží pod horským pásmem a zlom, který spojuje jak epicentrum, tak samotné město, prochází celou touto oblastí. Proto byly otřesy v La Guaira tak silné, i když se epicentrum nacházelo na západě země, několik set kilometrů od hlavního města i od La Guaira.
0: Jak jste se dozvěděl o tom, co se stalo?
1: Byl jsem v Praze. Vlastně jsem šel spát docela pozdě, protože jsem se díval na mistrovství světa ve fotbale a pak jsem nemohl usnout. Probudil jsem se uprostřed noci a všiml si několika zmeškaných hovorů od rodiny a přátel, hlavně od mámy. Bylo to kolem 1:30 ráno středoevropského času. Jsem v několika novinářských skupinách, hlavně na WhatsAppu, takže jakmile jsem se probudil a uviděl ty zmeškané hovory, hned jsem měl informace o tom, co se stalo. Hned na to jsem začal volat všem svým přátelům a rodině, abych se ujistil, že jsou v Caracasu v pořádku.
0: A jsou v pořádku? Je vaše rodina v pořádku? Nebo je jejich dům nějak poškozený?
1: Naštěstí je celá moje rodina v bezpečí. Děkuji za optání. Naše čtvrť ani naše okolí nebyly zemětřesením příliš zasaženy. V Caracasu jsou tři konkrétní oblasti, které byly zasaženy velmi, velmi silně. A to Los Palos, Grandes, Altamira a San Bernardino. U nás doma kromě rozbitých věcí, které popadaly na zem, žádné škody nemáme. Ve srovnání s tím, co zažili jiní lidé, máme opravdu velké štěstí, že jsme neutrpěli větší škody. Všichni moji blízcí přátelé i celá moje rodina jsou v pořádku.
0: To ráda slyším.
1: Děkuji.
0: Bohužel to takhle ale nedopadlo pro všechny. Mohl byste stručně vysvětlit následky zemětřesení ve Venezuele?
1: Ano, bohužel jde o kombinaci dvou faktorů. Jedním z nich byl nedostatek preventivních opatření a investice do prevence, které režim zanedbával po mnoho a mnoho let. Venezuela a především Caracas má za sebou historii zemětřesení. Není to poprvé, co naší zemi zasáhlo zemětřesení. Už jsme zažili několik silných a historicky významných otřesů. Naše vlády tedy dlouhodobě věděly, že je nutné se na podobné události připravovat. Nyní se k tomu přidala masivní, silná a ojedinělá událost, což je dvojité zemětřesení, obě o momentové magnitudě přes 7. Takže od začátku, vlastně ještě před zemětřesením, už byly dány podmínky pro to, aby tragédie měla velmi, velmi vážné následky. A další věc je, že v La Guajira se nachází druhý největší přístav ve Venezuele a zároveň je tam hlavní letiště pro toto město. Jenže pokud se do La Guajiry chcete dostat z hlavního města, z Caracasu, musíte přes horské pásmo a přes tunel, který zemětřesení také poškodilo. Takže v prvních hodinách po zemětřesení bylo prakticky nemožné se tam dostat. Buď byly silnice z hlavního města zablokované, nebo letadla nemohla přistát, protože i letiště bylo poškozené. Když tedy vezmete v úvahu nedostatečnou prevenci, sílu těch zemětřesení a také to, jak dlouho vládě trvalo, než zareagovala a začala na místo posílat pomoc, to všechno ještě znásobilo rozsah tragédie. V některých částech La Guajiry, ale také v dalších státech Venezuely, například ve Falconu, Carabobu nebo Yaracuy, byly obce a okresy, kam ani 48 hodin po zemětřesení nedorazily žádné oficiální státní složky. A dokonce i do La Guajiry jako první pomoc dorazily mezinárodní záchranné týmy. Například Salvador, země, která je v opozici vůči naší vládě a našemu režimu, byl mezi prvními, kdo přijeli pomáhat na mnoha místech v La Guajira. Každá z těchto proměnných tedy situaci ještě zhoršovala. Nedostatečná prevence, síla zemětřesení a pomalá reakce vlády. Poslední záchranná akce proběhla 10. den po zemětřesení. Většina mezinárodních týmů, které pomáhali, pak odletěla zpět do svých zemí. Česká republika byla mimochodem jednou z nejštědřejších zemí na světě. Jsme velmi vděční českým lidem i vládě za pomoc, kterou Venezuele poskytli. Nyní jsme ale svědky velmi pomalého úsilí o odklízení trosek a pokračující pomoci lidem, kteří jsou postiženi. Ať už proto, že jejich rodiny jsou pohřešovány a uvězněny v troskách, nebo proto, že přišli o své domovy a musí žít v takzvaných dočasných táborech, jak je režim nazývá, než budou přesídleni. Z místa se ozývá mnoho znepokojivých svědectví a závažných obvinění. Lidé například říkali, že se režim snaží zabránit nalezení a vyproštění dalších těl, protože by to zvýšilo počet obětí zemětřesení. To je velmi závažné obvinění a lidé přímo na místě to skutečně tvrdí. Podobně například v souvislosti se záchrannými pracemi v La Guajira lidé na místě říkají, že režim vyhazuje trosky do moře, protože je nemá kam jinam odvážet a je to snadné řešení. Jde však samozřejmě o závažné znečištění a vážné ohrožení našeho pobřežního životního prostředí. Kdybych měl nyní popsat, jaká je situace, jedná se o velmi pomalou obnovu, při níž většinu práce odvádějí sami lidé, občanská společnost a komunity v nejvíce zasažených městech. Místo toho, aby jim pomáhali úřady, lidé pracují navzdory sabotáži ze strany úřadu. Je šílené to takto říct, ale právě tohle lidé ve Venezuele uvádějí.
0: Máte nějaké informace o tom, jak lidé situaci vnímají a jak hodnotí reakci vlády? Jsou kvůli tomu rozzlobení.
1: Lidé jsou velmi rozzlobení. Venezuela za poslední 27 let zažila několik velkých vln protestů a nepokojů proti režimu. Jenže v uplynulém desetiletí se režim stával více a více represivním, zvlášť po volbách v roce 2024. Lidé se velmi báli vyjít do ulic a protestovat, protože se obávali následků, které by to pro ně mohlo mít. Ve dnech po zemětřesení se nálada lidí měnila v potlačovanou zášť a hněv. V tuto chvíli už ale lidé nemají co ztratit. Ve skutečnosti se proto očekávalo, že v dalších dnech po zemětřesení vypuknou občanské nepokoje. Naštěstí se to nestalo. Vzhledem k rozsahu katastrofy jsem si nemyslel, že by to byl pro naši zemi vhodný okamžik. Lidé jsou však na vládu velmi rozlobení a zklamaní, protože v tu chvíli nechápou, že režim chce zůstat u moci. Myslím, že lidé dokážou pochopit, proč si režimy myslí, že si zaslouží zůstat u moci. Ale to je jedna věc a úplně jiná věc je zůstat u moci a vůbec nepomáhat svým lidem. Základní funkcí vlády je zajišťovat bezpečnost a poskytnout svým občanům síť, systém podpory. Ale právě ve dnech po zemětřesení jsme ve Venezuele viděli, že nic takového neexistuje. Stát jednoduše nefungoval. Lidé se museli zorganizovat sami, aby se s následky zemětřesení vypořádali. Lidé jsou tedy rozhodně velmi, velmi rozlobení. A také se dějí i další události na politické úrovni. Například režim brání v návratu opoziční vůdkyně Marii Corriny Machado do země. Ta přislíbila návrat, aby začala pomáhat obětem nebo jim poskytla humanitární pomoc. Je tu ještě jedna věc, a to, že vláda Spojených států, která v tom samozřejmě hraje ústřední roli, se zřejmě rozhodla režim podpořit, i když v lednu odstranila od moci Nikoláse Madura. Rozhodla se režim podpořit, i když jsou tu přímo před očima důkazy o tom, že lidem pomoc neposkytuje nebo že pomoc nedorazí včas. Rostou tedy nejen nálady namířené proti vládě a frustrace z blokování politické změny, ale klesá také popularita vlády Spojených států, která byla po odstranění Nikoláse Madura z funkce velmi vysoká. To vše souvisí se zemětřesením.
0: Jak si myslíte, že to ovlivní do budoucna politickou situaci ve Venezuele?
1: Vlastně minulý měsíc došlo k vývoji situace. Předseda Národního shromáždění, tedy našeho parlamentu, který uznávají Spojené státy, vydal prohlášení, ve kterém oznámil, že pracují na společném plánu politické transformace. Je to výsledek reakce, kterou vláda Spojených států zaznamenala nejen ze strany venezuelského lidu, ale i ze strany lidí či firem, které chtějí ve Venezuele investovat. Spojené státy jim v podstatě nabídly. Pokud zachováme současný režim, poskytneme vám právní jistotu. Tedy, že pro americké firmy bude bezpečné přijít a investovat ve Venezuele, například do ropného průmyslu. Jenže z reakce vlády na zemětřesení jsme viděli, že ani to není možné. Protože, jak jsem už říkal, stát nemá schopnost reagovat. Kdo může například americké firmě, která chce ve Venezuele těžit ropu, zaručit, že její aktiva budou v bezpečí, pokud se něco podobného stane znovu? To, co z toho vyplynulo, je, že Spojené státy zřejmě zaujaly přímější přístup k podpoře politické změny ve Venezuele. Ale, jak už jsem říkal, je to důsledek toho, jak se jednotliví aktéři zachovali v následujících dnech po zemětřesení. Kdyby k zemětřesení nedošlo, nemyslím si, že by Spojené státy na politickou změnu ve Venezuele tlačili, aspoň ne v následujících měsících či několika letech. Myslím, že to byl dlouhodobý cíl Trumpovy vlády, ale ne něco, k čemu mělo dojít během příštích několika měsíců. Teď si podle mě uvědomili, že udělali chybu, když podporovali představitelku režimu Delcy Rodriguezovou, místo toho, aby podporovali venezuelský lid v naději na demokratickou změnu.
0: Myslíte si, že politická situace bude do značné míry záležet na Spojených státech a dalších zemích? A nebo bude záviset především na venezuelském lidu, jejich vlastních pocitech a případných protestech?
1: Jak už jsem říkal, Venezuelané se mockrát pokoušeli protesty a demokratickou cestou svrhnout režim, ale nikdy to nebylo možné kvůli represivní povaze šavistického státu, toho režimu. V tomto případě vím, že to zní šíleně a chápu, že Češi mají sklon k srovnávání s dobou, kdy Sověti osvobodili Československo od nacistů ve smyslu, že bylo potřeba, aby přišla jiná vnější mocnost a pomohla lidem přímo na místě. V tomto případě se venezuelský lid spoléhá na Spojené státy jako na strategického partnera. Venezuelané samozřejmě vědí, že Spojené státy zatím sledují vlastní zájmy, především naše nerostné zdroje a ropu, ale zároveň chápu, že je to cena, kterou je třeba zaplatit, aby v Venezuele mohlo dojít k politické transformaci nebo demokratické změně. V tomto smyslu bych tedy rozhodně řekl, že většina politik, kterými se venezuelský režim dnes řídí, je určována Washingtonem, konkrétně ministrem zahraničí Markem Rubiem a prezidentem Donaldem Trumpem. A Venezuelané na to nemají žádný vliv. To, co venezuelský lid může udělat, je vyjádřit svou nespokojenost nebo neochotu následovat cestu, kterou Washington právě teď plánuje. Výzvou nebo otázkou je, zda Spojené státy potlačí protesty ve Venezuele v případě, že lidé vyjdou do ulic protestovat. Právě tento scénář nám ukáže, do jaké míry mohou lidé skutečně zasáhnout. Těmi lidmi mám na mysli venezuelský lid, který bude moci zasáhnout do naší budoucnosti. V tuto chvíli totiž pouze sledujeme, jak se události vyvíjejí, protože nám byla odebrána moc skutečně samostatně rozhodovat. Ale to není nic nového, Jano. Dělo se to i za Chávezova režimu v uplynulých 27 letech, protože politiku tehdy určovali Kuba, Rusko nebo Čína. Já vím, že je to pro Venezuelana těžké smířit se s tím, že nám Spojené státy diktují naši politiku. Jenže věc se má tak, že to není nic nového. Děje se to už řadu let. Jen se změnil aktér, který tuto politiku určuje. A v tomto případě jde o aktéra, který může nabídnout lepší podmínky pro ochranu lidských práv, lepší podmínky pro hospodářskou obnovu, ekonomickou stabilitu a pro fungování demokratických institucí v naší společnosti. Lidé to samozřejmě preferují, i kdyby to znamenalo, že nebudou mít úplnou kontrolu například nad vývozem naší ropy. Na tom lidem nezáleží, pokud to povede k politické transformaci. Pokud by to ale tak nebylo, dokážu si představit, že Venezuelané vyjdou do ulic a dojde k občanským nepokojům.
0: Když se ale vrátíme k zemětřesení, dostalo se vám pomoci i ze zahraničí. Jakého druhu pomoci si nejvíce vážíte, respektive jakou pomoc lidé ve Venezuele nejvíce oceňují? Co je teď nejvíc potřeba?
1: Určitě potřebujeme především ekonomickou podporu. Jak už jsem říkal, zemětřesení poškodilo většinu infrastruktury. Ještě teď naše hlavní letiště stále funguje jen omezeně. Jen pro představu, naše hlavní letiště je právě to v La Vajře. Většina mezinárodních letů tak musí přilétat do Valencie, která je od hlavního města vzdálená několik hodin, řekněme 2 hodiny. Je to, jako bych vám řekl, abyste si představili, že letiště Václava Havla v Praze nefunguje a veškerá pomoc musí přilétat do Ostravy nebo do Brna. Dostat do nebe mezinárodní pomoc, například potraviny, léky nebo vybavení, je proto složité, protože naše vnitřní infrastruktura i dodavatelské řetězce jsou poškozené. Proto většina nevládních organizací a jednotlivců, kteří se zasazovali o pomoc pro Venezuelu, prosazovala finanční dary. Ty se pak mohou dostat k odpovědným a prověřeným lidem přímo na místě, kteří za ně mohou potřebné věci zajistit uvnitř země, ať už z Kolumbie, z Brazílie nebo od některého z našich partnerů v okolních zemích. Další věcí, kterou budeme potřebovat, je pozornost světa, která samozřejmě slábne s postupem času. Pokaždé, když dojde k události tohoto rozsahu, funguje zpravodajský cyklus prostě takhle. Vy i já jsme novináři, takže víme, jak to chodí. Jde ale o to, že díky této události si poprvé mnoho různých mezinárodních zpravodajských médií, institucí, vlád nebo prostě jen lidí uvědomilo povahu tamní vlády a to, že nejde o demokratickou vládu. A i když není demokratická, nejde ani o vládu, která se snaží pomáhat svému lidu. Doslova bránila tomu, aby se do Venezuely dostala mezinárodní pomoc. Právě mezinárodní pozornost, která se díky tomu upřela na Venezuelu, byla tím, co podnítilo ty věci, o kterých jsem vám předtím vyprávil ohledně demokratické změny. Pokud ale mezinárodní pozornost začne opadat, ztratíme tuto vyjednávací pozici, protože režim bude moci dál beztrestně dělat to, co dělá. Takže pokud chce někdo Venezuele přímo pomoci, doporučil bych zvážit finanční příspěvek nevládním organizacím, jako je Charita nebo ADRA, které působí přímo na místě ve Venezuele a dokážou tyto prostředky dobře využít. Ale také se snažte zůstat informovaní a sdílejte vše, co vidíte a čtete o Venezuele. Protože, ačkoliv se to těžko vysvětluje, pro nás je toto okno příležitostí, kdy můžeme pozornost světa proměnit v pozitivní změnu pro naši zemi. Pokud tato pozornost opadne a tato příležitost se uzavře, zůstanou nám jen následky strašlivé přírodní katastrofy a stejná situace, jaká panovala už před zemětřesením. Humanitární krize, která dopadá na náš lid. To by tedy byla moje výzva pro všechny, kteří chtějí Venezuele právě teď pomoci.
0: Myslíte si, že pomoc od ADRY, Charity nebo Člověka v tísni je v současnosti ve Venezuele účinná?
1: Řekl bych, že je to nejúčinnější cesta, pokud chcete přispět ze zahraničí. Proč to říkám? Venezuela má totiž řadu omezení ve svém finančním systému. Například, když si provést bankovní převod na svůj účet ve Venezuele nebo na účet své rodiny či přátel, nemohu to udělat, protože Venezuela je vyloučena ze systému SWIFT, stejně jako se to stalo například v případě Ruska. V Česku jsem slyšel příběh Rusů, kteří museli kvůli invazi opustit Rusko, protože byli v ohrožení, například z politických důvodů, kvůli povaze ruského režimu. Pak ale byli v podstatě odříznuti od ekonomického systému, protože si nemohli založit bankovní účet, na který by mohli dostávat peníze. To je něco, co se děje i Venezuelanům. Mít tedy prostředníka, jako jsou zmíněné nevládní organizace, které působí jak mezinárodně v jiných zemích, tak přímo ve Venezuele a mohou využít svou vlastní infrastrukturu k tomu, aby se peníze i pomoc dostaly k lidem prostřednictvím prověřených kanálů, je podle mě jednoznačně nejúčinnější způsob, jak pomoci ze zahraničí, tedy mimo Venezuelu, přímo na místě.
0: A možná poslední otázka. Vzpomínáte si nebo napadá vás nějaká podobná situace, která se ve Venezuele stala?
1: Historicky?
0: Ano, ano.
1: Problém našeho režimu spočívá v tom, že je abnormální v tom smyslu, že jeho skutečným zájmem je udržet se u moci za každou cenu, jak jsem už řekl. Kdybych měl najít srovnání, tak rozhodně nejpodobnějším případem by byly povodně v La Vajře v roce 1999. Například vláda Spojených států, tehdy za prezidenta Billa Clintona, nabídla Venezuele humanitární pomoc. A tehdejší prezident Hugo Chávez ji odmítl. Před zemětřesením bylo stále možné jezdit do La Vajry. Jak jsem říkal, navštěvoval jsem to město často. A dodnes tam můžete vidět infrastrukturu, která nebyla od roku 1999 opravena. To je už 27 let. Nebo bych například mohl uvést srovnání se zemětřesením z roku 1967, které se rovněž odehrálo v Caracasu a které bylo v naší zemi pravděpodobně nejničivějším zemětřesením ve 20. století, ale vyvolalo řadu změn v politice. Například ve Venezuele byla založena nadace, nevládní organizace, jejímž cílem bylo předcházet podobným událostem a začít pracovat na tom, aby byla společnost na tento druh událostí připravena. Jmenuje se Funvisis. Nyní se ale ukázalo, že to vůbec nefungovalo. Například jejich senzory byly po celé zemi mimo provoz. Ani několik hodin po zemětřesení nebyli schopni poskytnout informace. První organizace, které o zemětřesení zveřejnily oficiální informace, navíc nebyly venezuelské organizace, ale organizace ze Spojených států nebo z Kolumbie. Zemětřesení v roce 1967 tedy vedlo k řadě změn v přístupu vlády. Pokud jde o výstavbu a infrastrukturu, režim nebo vláda prosazovali, aby nové developerské projekty a nové budovy splňovaly nebo se řídily řadou směrnic, které zajistí bezpečnost při podobných událostech. Společnost byla připravena. Když jsem chodil do školy, pravidelně jsme nacvičovali evakuaci a postupy pro případ podobných událostí. Z toho, co jsem slyšel od svých přátel a od lidí přímo na místě, tomu tak v posledních několika letech nebylo. Takže bych to pravděpodobně srovnal jedna s rokem 1967, kdy zemětřesení vedlo k řadě změn ze strany vlády, které následně přispěly k lepší připravenosti společnosti a tato připravenost po nástupu režimu k moci znovu postupně upadala. A jedna s rokem 1999 jako s poslední velkou přírodní katastrofou v tomto konkrétním regionu a s tím, jak na ní režim reagoval podobným způsobem jako dnes.
0: Dobře, moc vám děkuji za rozhovor a za všechny informace. Přeji Venezuele hodně štěstí a opravdu doufám, že pomoc bude účinná a situace se co nejdříve změní. Děkuji a přeji všechno dobré.
2: Thank you very much, Anna. I appreciate...
1: Moc děkuji. Vážím si toho. Ještě jednou bych chtěl poděkovat českému lidu a české vládě, protože jsem viděl velikou solidaritu a empatii od lidí, kteří možná o Venezuele předtím v životě ani neslyšeli. Lidé se mě ptali, jak mohou pomoci, co mohou dělat, aby přispěli. To si ponesu v srdci. Jménem venezuelského lidu za to chci Česku poděkovat.
0: To moc ráda slyším a věřím, že nejsme jedinou zemí, která se snaží pomoci. Věřím, že i další státy dělají maximum pro to, aby pomohli vašemu lidu. Snad to všichni společně zvládneme.
1: Mockrát děkuji. Doufám v to. Díky.
0: To byl Felipe Torres Gian Vittorio, venezuelský novinář žijící v Praze. Dále jsme se zeptali neziskových organizací působících na území Česka, jakým způsobem se podílí na pomoci Venezuele.
3: Charita Česká republika spustila krátce po zemětřesení ve Venezuele veřejnou sbírku. Tam mohla česká veřejnost přispívat. My jsme za dobu konání sbírky vybrali více než 3 miliony korun. Za to všem dárcům moc děkujeme. A výtěžek té sbírky je určen pro Charitu Venezuela, což je naše partnerská organizace, která pomáhá přímo na místě. Tím, že jsme součástí celosvětové sítě Charit, tak se právě takto můžeme skontaktovat a navázat na tu místní charitu, která na místě poskytuje vlastně tu nejzákladnější a nejnutnější humanitární pomoc. Na začátku to bylo právě poskytování vody, potravin, přístřeší, zdravotní péče, léků a vlastně s postupem času se ta pomoc postupně přetavuje vlastně v pomoc více dlouhodobou, protože tím, že bylo zasaženo tisíce rodin, bylo tam mnoho obětí, tak ta pomoc tam bude potřeba dlouhodobě po dobu několika měsíců i let.
0: To byla Zuzana Haniková z Charity Česká republika. Zeptali jsme se i Víta Hněvkovského z neziskové organizace ADRA.
4: ADRA ve Venezuele pomáhá vlastně už od začátku těch prvních okamžiků po zemětřesení s dodávkou pitné vody, který tam byl velký nedostatek, tak aby se dostala ke všem potřebným. Potravinová pomoc, bylo tam také vlastně hygienické balíčky a takové slady, které byly pro ty postižené, aby se dostali. Zároveň teda ta pomoc se týkala i poskytování nějakého nouzového přístřeší pro ty postižené. No a s tím, že teda tady ta pomoc vlastně pořád pokračuje, cílem je dostat tu pomoc až 90 tisícům lidem. A zároveň je teda ještě rozšířena o nějakou psychosociální pomoc a podporu lidem, kteří ztratili své blízké. Ta pomoc třeba se týká i dětem, kteří jsou bez doprovodu, takže ta pomoc je tam takhle široká.
5: Jaký vnímáte zájem ze strany dárců? Přetrvává nějaká ochota podpořit Venezuelu anebo s postupem času klesá?
4: Postupem času klesá, což je tak jako už vždycky u tady takových mimořádných událostí. U té Venezuely to bylo ještě daný teďko tím, že 10. srpna proběhlo zemětřesení silný v Kolumbii, a takže my jsme vypsali i sbírku na pomoc lidem tam, takže někteří dárci vlastně se takhle přesměrovali a podporují teďko sbírku právě na pomoc v Kolumbii. Nicméně i ta sbírka na Venezuelu pořád trvá. K současnému dni tam máme vybráno zhruba 1,75 milionu, takže to je významná pomoc, která takhle do Venezuely z Česka půjde. A nebo už i vlastně ta částečně šla, protože první část pomoci ve výši 43 tisíc dolarů tak už jsme tam posílali do Venezuely.
0: Také Šimon Trantina, mediální koordinátor lidskoprávní sekce Člověka v tísni, sdělil Proglasu, jakým způsobem nezisková organizace na místě působí.
6: Ta naše pomoc na místě pokračuje, ve Venezuele se nadále pohybuje náš tým, který spolupracuje s našimi partnery na místě. My dlouhodobě podporujeme ve Venezuele organizace působící vlastně v rámci občanské společnosti, ty se teď přeorientovali na humanitární pomoc a velmi dobře znají tu situaci v terénu a jsou schopni identifikovat, kde ta pomoc aktuálně je nejvíc potřeba. Tam vlastně jeden z hlavních problémů je to, že do mnoha odlehlých nebo těžce přístupných kvůli poškození lokací se nedařilo dlouhou dobu nebo stále nedaří tu pomoc dostávat. Jde například o přímořské oblasti nebo městské oblasti, kde to poškození je velmi velké. Takže my se právě na tato místa soustředíme a pomáháme tam skrz naše partnery na místě doručovat pomoc. Těmto našim partnerům na místě my distribuujeme peníze ze sbírky SOS Venezuela, ve které jsme od dárců obdrželi přes 15 milionů korun. Tyto peníze jdou tedy přímo našim partnerským organizacím, které situaci na místě velmi dobře znají a konkrétně z nich pomáhají přímo lidem v těch zasažených oblastech. Je to například pomoc potravinová, distribuujeme léky, různé hygienické potřeby, je zkrátka to základní, co je při takovýchto katastrofických situacích potřeba.
0: Nezbývá, než popřát lidem z Venezuely i z Kolumbie hodně sil a taky hodně štěstí, aby se s následky zemětřesení co nejlépe a co nejrychleji vypořádali. Díky, že jste poslouchali dnešní radioreport. Od mikrofonu se z pražského studia Radia Proglas loučí Jana Rambousková.
7: Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Nejprve vyslechneme 13 skladeb Henryho Persla. Hraje London Barok. Poslední skladbou bude ária Georga Friedricha Händla. Na violončelo Mstislav Rostropovič, na varhany Herbert Tachecí. Přeji vám příjemný poslech.